0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno. Tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Jdete, ahoj.
3: Kecáš, ne. Kecáš.
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta.
4: Ty jsi dobrá.
3: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? to začíná hezky.
0: Jsme Evropa 2.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Novotný, prosím.
0: Haló?
3: Novotný, prosím.
0: Prosím vás, to je u Mnicha?
3: Ano, hotel u Mnicha.
0: Je to u Mnicha, jo?
3: Ano, ano.
0: Prosím vás, já vám volám z Děce ze Solovouce, já bych potřeboval od vás, my bychom chtěli, abyste nám vysvětili kostel tady. Jestli byste k nám mohli poslat vašeho Mnicha nějakýho?
3: Ne, ne, prosím vás, pěkně, to je hotel u Mnicha.
0: On byli v hotelu, jo? Nebo já teďka nerozumím,
3: poškejte. Takhle, prosím vás pěkně, v těchto věcech by bylo vhodné, abyste se obrátili na pana faráře. Jestli chcete, já vám dám telefonní číslo.
0: Máte telefon na pana faráře?
3: Jistě, ano.
0: Helejte se, já vám navrhuji jednu věc. V těchto těch věcech by možná by to chtělo, aby jsme se obrátili na jinou víru.
3: Možná. No, to záleží na vás.
0: No, jde o to, že s tím je potom méně práce.
3: No, možná, že máte i pravdu. Tak chcete to číslo na
0: Dejte mi číslo na pana faráře, prosím vás.
3: Takže 392.
0: 293. Ano, mám?
3: No, 309.
0: Kolik?
3: 392. 309.
0: 93. 903, ano.
3: No, takže to je...
0: A přečíslí?
3: 0182, to je stejné 3, jako jsem.
0: 82, 0. A jak se jmenuje, prosím vás, ten kněz?
3: Pan Liška.
0: To není člověk, jo?
3: No, zkuste ho oslovit takto a uvidíte, co vám řekne.
0: Je to pan Liška?
3: Ano, přesně tak.
0: Prosím vás, není náhodou z Německa?
3: To já nevím, zeptejte se ho.
0: Liška Lišová. Není to Zikmund.
3: Dobře, takže pokud jsem vám mohl být tímto způsobem nápomocen, já se s váma zatím loučím, no a přeju vám hodně úspěchu.
0: Už vás to nebaví, jo?
3: No, to jsem neřekl, ale mám svoji práci, víte?
0: A co děláte? A co takhle děláte furt?
3: Já vám přeju příjemný zbytek dne a zatím naschledanou.
0: Helejte se, děkuju za přání, já vám přeju to samý a přeju vám, aby se vám to okotilo, ty koruny.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Ano, prosím.
0: Haló?
3: Haló?
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. To je pan Vopálka?
3: Ano.
0: Hejte, že vy chodíte s mojou dcerou Alenou Dobešovou. Hej?
3: Ne.
0: Ale vy utáháte po nociach, som sa dozvedel. Je to pravda?
3: Ne.
0: Čo nie?
3: Co to povídáte?
0: Vy neznáte žiadnu Alenu Dobešovu? Čo? No čo mi poviete?
3: Ja neviem.
0: Vy neviete?
3: Ne.
0: A keď ste ju mruskali za uchom, tak ste vedeli, čo?
3: Ja som žiadnu Alenu Dobešovu nemruskal za uchom. A nevím, co mi tady povídáte.
0: Poznáte ho, alebo ne?
3: Alenu Dobešovou ze Skautínu.
0: Zo Slovenska.
3: Ze Slovenska, ano. Tak tu jsme vzali jednou ven, tu znám. Byl jsem s ní jednou venku s kamarádem, to je všechno.
0: Poznáte Alenku?
3: Ano.
0: No a prečo jste mi povedali, že neznáte Alenku?
3: Protože nevím ani, že se jmenuje Alenka.
0: Jo, takže vy se taháte.
3: Vím, že se jmenuje Aja, ale já se netahám a nebuďte na mě sprostej.
0: Já jsem není sprostý, len jsem chcel vědět, že uvědomujete si, že keď jste ju takto, že večer vytáhol, že si ju musíte vzít za ženu. Lebo u nás se to nenosí. Že jako jen tak, jako že pro nic za nič.
3: Co pro nic za nič?
0: A čo ste si mysleli, akože tak, ako si vidíte a nič? Keď už niečo bylo?
3: Ale nic nebylo, prosím vás.
0: A ako to mám vedieť? Prišla zvalchovaná ako lasica.
3: Vy si ze mi děláte legraci, ne?
0: No v žádnom prípade.
3: Prosím vás. Ja som s ním byl jednou, když Martin z Kaudí, ktorí ji tam měli v agentúře, tak byli v Miláne. Tak som s kamarádem ji jednou vzal na večeři a ven a odvez jsem jí ve 12 hodin jsem jí odvez domů před barák. Nic nebylo, ani jsem jí na ní nešáhl, ani jsem jí nedal pusu.
0: Čože, takže ona se vám nepáčí?
3: Ne, páčí, ale...
0: Vy mi chcete povedat, že se vám nepáčí moja dcera?
3: Ale páčí, ale je moc mladěnka a je prostě... Já nevím, co je to tady.
0: Máte strach, čo?
3: Z koho? Z čeho?
0: Z jej otca.

0: 10 vteřin do 6. Pět vteřin do 6. A teď už bude 6:00, dámy a pánové, dobrý den. Evropa 2 vysílá zprávy, Katka.
1: Dobré ráno, vláda kvůli drahým palivům obnoví regulaci cen u čerpacích stanic. Od 1. října zastropuje marže na 2,5 koruny za litr a současně sníží spotřební daň z nafty o 2 koruny a 35 haléřů. Informovalo o tom v pondělí ministerstvo financí. Kabinet zároveň zavádí mimořádnou sektorovou daň pro zpracovatele ropy.
0: No, včera jsem tankoval a tak nějak jsem poprvé zachytil tu cenu.
1: Já jsem tě k tomu včera vybízela, aby si zvedl oči.
0: Ano, protože vlastně já jsem to nějak nevnímal, vždycky se tam objeví nějaká částka a...
1: Ty si prostě jenom tak přijedeš k pumpě a jenom si jdeš natankovat, jo? A pak to jenom pípneš.
0: No a já vlastně jsem nevěděl, kolik to stojí.
1: Chápu. Ne, já to tak taky dělám třeba, když nakupuju oblečení. Vezmu si, co se mi líbí a pak to jenom pípnu.
0: No a ty jsi mě včera nahlodala. Mm-hmm. Takže včera jsem si dával pozor. Nevím teda, kolik stál litr, to zase tak daleko jsem jakoby nešel.
1: Aha.
0: Protože, já se ti přiznám, já jsem začal tankovat a chtěl jsem se podívat přes tu pistoli na ten... Display.
1: Jo.
0: A ono tam jako z toho boku nebylo vidět a já jsem se snažil tam jako naklonit a neviděl jsem to a pak jsem to zapomněl, jsem tu hadici dal na stranu. Jo?
1: Ano.
0: Ale
1: přesto?
0: Přesto jsem byl připraven přijmout tu informaci u kasy.
1: Aha.
0: 4300. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to je normální, jestli tankujete taky tolik, za tolik.
1: Ne.
0: Je to nějak hodně, ne, 4300?
1: Je to dost. Tak někdo by mohl namítat, že asi záleží, jak velkou máš nádrž, ale...
0: Myslíš, že je na tom záleží?
1: Do toho tvýho mopedu?
0: No ne, ale... za kolik tankujete? Ne, a prostě hlavně vám nevolejte, že u vás se to nezdražilo, že vy tankujete pořád za 500, jo?
1: My sami se držíme tohle neříct celou
0: ano,
1: dobu,
0: my sami se držíme. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Takže?
2: Takže já tankuju třeba za 400.
0: Za 400, a to jako dojedeš jenom k další pumpy, ale ne?
2: Ne, hele, úplně v pohodě, já to mám tak na 3-4 dny, hele. Do práce, z práce.
0: Dobře, ale tak jako...
2: Klasika, ale
0: no.
2: Je pravda, že jsem jel, hele, my jsme jeli na dovolenou teďka a 3700 a to jsem měl jenom 3/4 nádrže.
0: 3/4 nádrže, 3700.
1: Mm. Tak vidíš.
2: A to se mě to jako hodně protočilo.
0: A kolik stojí vlastně litr?
2: Hele, normálně, když jsem tankoval předtím, tak třeba 38, 39 korun. Teďka u nás 51.
0: 51 korun stojí litr, jo.
1: Vždycky si řekni, kolik je mi let, tak tolik teď stojí nafta.
0: A já tankuju tu 100, ta stojí asi taky 51.
1: A ta stojí možná ještě víc,
2: jako
1: ne?
2: Trošku to povyskočilo.
0: Takhle, mně se to líbí, já bych to tím ukončil. Napišme si tu větu, napišme si tu větu, trošku to povyskočilo. Já si to píšu, to je definice současného stavu. Tak se mě hezky, ahoj.
2: Jo, ahoj.
0: Čau. Trošku to povyskočilo. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak co?
3: Hej, Tomáš.
0: Tomáši.
3: Zjistil jsem, že dříve to bylo za 1300, ta plná nádrž. Do mýho auta dneska je to skoro 2000.
0: Takhle strašně moc to skočilo.
3: Jo, takhle strašně moc to skočilo za tu poslední dobu. Ale... Co mě pobavilo strašně, včera jsem se o tady tom tématu bavil právě s kolegyní v práci a ta mi říká, ale mě to je jedno, já tankuju vždycky jenom za 500.
0: Je to tady. Takže je to tady, ale teď si...
1: Tak jsme si to odškrtli.
0: Teď si zase pobavil ty mě, že jsi to tam normálně poslal i přes varování. To je jako dobrý zase. To je dobrý.
3: Ale mě to jako strašně pobavilo, protože...
0: Je to jasný.
3: Já jí říkám, počkej, ale za 500 teď už tam nemáš nic, jo? Když tam aspoň něco málo měla a ona říkala, hele, mě to jedno a to neřeším, já přijedu za tanku za 500 a až tam zase nic není, tak tam zase na tanku za 500.
0: Jasná
3: takže
0: věc.
3: Takže jestli se to zdražuje, nebo nezdražuje, to já vlastně nevnímám.
0: Je mi to jasný. Děkujeme za tenhle názor, ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Haló.
4: Mluvím si rádio v autě, dobré
0: my
4: ráno.
0: My vás posloucháme.
4: Tak jo.
0: Co děláte vzhůru mimochodem, takhle?
4: Jdu už do práce a vezu syna do školky. Ježíš. Otvíraní ptáčata trochu oba. No, ale on chce.
1: On tam bude
4: to
1: první.
4: To není, že na sociálku, on chce.
0: Počkej,
4: otvíráme většinou.
0: To je na sociálku, Boboš, a v kolik otvírá školka?
4: 6 hodin, máme to tam 20 kilometrů, takže dneska tam první nebude.
0: Ty blá, a jaký to je, školku. A jaký to je tam být úplně první? To je strašidelný, no, tak zatmené.
4: Pro mě je to strašidelný, já jako nemusím jezdit do práce takhle brzo, ale můj syn takhle brzo stává, takže vlastně...
0: Jo, takhle, takže vlastně
4: jsem
0: ty...
4: já v celém příběhu.
0: Jo, ty jsi ta vláčená v tom příběhu.
4: Je to tak, no.
0: Jo.
4: Je to tak.
0: A co děláš za práci?
4: Správa a údržba silnic.
0: Hezky.
4: Technický úsek.
0: Technický úsek. Takže vlastně všechny ty nadávky, to jde na tebe.
4: Jo, je to tak, taky.
0: To, a to máš dobrý.
4: Jsme asi imunní, už jsme imunní.
0: Jsi imunní. Ta díra teda, jo, to jsem ti chtěl říct. Ty se jmenuješ podle mě Markéta, přiznej se.
4: Je to tak.
0: Markéto, my tě tady mám totiž uloženou v počítači. Máme na tebe složku, takže Markéto. Jednou jsem jel.
1: Markéto, jste připravený na zimu? Nebo vás zaskočí?
4: Zaskočí.
1: Tak to jo. Je dobrý, že jsme na to připravený.
0: Markéto, a než teda si to dořeší, ty nám voláš kvůli tomu benzínu?
4: Třeba, no.
0: Třeba, tak říkej.
4: Překvapil mě pan, co tankuje za 400 korun, tak jsem právě to zkusila vytočit a nepočítala jsem s tím, že se dovolám. Já třeba standardně tankuju za 2000 a nemám ani půlku nádrže.
0: Tak, to se změnilo.
4: Ale já teda jdu v 3 litru, což není úplně optimální dneska, ale no.
0: Takovýhle vstup na úvod jsme měli, takovýhle pěkný vstup na úvod. Ty jezdíš v 3 litru, nevím, co to znamená, ale představuju si to. Já nejstup jako představuju, že představuju, já nevím prostě, jak si představuješ, že někdo jede v 3 litru?
1: Asi, že to je velký auto.
0: To je jako, že to je velký?
4: No, že to taky papá dost.
0: Že to papá. Dobře, děkujeme, děkujeme. Mně se líbí, jak vlastně hraje ta muzika, tohle.
4: Jako při nejhorším prodáme ledvinu.
0: Hele, a co ve školce?
4: Jsou
0: všichni zdraví, nebo přines něco malej ze školky?
4: Teď je to dobrý.
0: Teď je to dobrý.
1: U vás tak dobrý, doufám, jo, u nás teda hrůza. U nás lítají nějaké adenoviry.
0: Adenoviry?
4: Adenoviry, jo, to nevím, co je teda, ale...
1: Já jsem to taky do minulého týdne nevěděla, než jsme na vlastní kůži a na vlastní útroby poznali.
0: A z hlediska intimity, intimity ve škole se všechno v pořádku?
1: To jo, to funguje.
4: Jako úplně... To úplně neřeším, u toho úplně nejsem.
0: A už má holku?
4: Hele, je mu 2,5, ještě úplně ne.
0: 2,5 je málo.
1: Oni vám vzali 2,5letýho kluka do školky, pane bože.
4: Chodíme od roka, no.
0: Počkej, 2,5letý dítě v 6 ráno do školky, to je mazec.
4: Jo.
1: Šťastná
4: ale
1: to žena.
4: Znova podotýkám, že on jako, no, nevím. Znova podotýkám, že on jako chce, že takhle dramaticky stáváme brzo.
1: A to jsme říkali taky, když jsme tu rok a půl starou holčičku dávali do jeslí, tak jsme taky říkali, že ona hrozně chce.
0: A ve skutečnosti?
4: Ne, to na začátku nechtěl, to já netvrdím, ale...
1: To jí potom ve 30 vysvětlí její terapeut, jak ale to bylo ve skutečnosti.
0: On teda ten syn na začátku nechtěl, ale stačilo pár dobře umístěných.
4: Byl mu rok a chodili jsme na chvíli a dneska to ale máme za sebou. Dneska už je to úplný šéf.
1: Jak říkám, vysvětlíme se to na terapii. Mareš,
4: Katka Říhová. Počítáme s tím, no.
0: Tak Markéto, děkujem, měj se hezky, ahoj.
4: Mějte se krásně.
1: Pa, pa.

0: 6.11, prvních 10 minut ranní show jsme pokecali s lidma, za tmy. Skoro se mi chce až říct, omlouvám se všem těm, kteří chtěli se dovolat a nepovedlo se jim to. Řeknu vám to číslo. 1700 vás bylo. Jo? Já nevím, co děláte vzhůru. Co děláte vzhůru takhle?
1: Podle mě lidi nemůžou spát z těch vysokých cen.
0: V 6.05 volá do rádia 1700 lidí. Tak jako sorry. Jako sorry. Tak ještě jednoho posledního, ale fakt posledního. Fakt posledního. Ranní show, dobré ráno.
2: Zdravím, Jana z Ostravy.
0: Jano, já jsem to věděl. Já jsem věděl, že se dovoláme té správné osobě. Janě z Ostravy, říkej.
2: Já jsem jenom k tomu chtěla říct, jak tady bylo to téma za 400, za 500.
0: No.
2: Já to mám taky, takže chodím tankovat za 500.
0: No.
2: A vždycky jsem se dívala na to, kolik mi to nahodilo jako dojezd. A většinou, když to bylo původně za ty normální ceny, tak jsem třeba šla se tankovat. Když jsem měla dojezd 50 a hodilo mi to 220. Teď jsem šla tankovat dojezd 70 a hodilo mi to 140. Takže
1: nejlepší bude.
0: Počkej. Jak dojezd 70 a hodilo ti to 140? Ty to chápeš?
2: Jo. No jakože ze 70 původního dojezdu mi to tam nahodilo za 500, 140
0: jo.
2: Dojezd.
0: Jo, ty jsi měla 70 dojezd a potankování 140, jo, chudák.
2: Jo.
0: Chudák auto. To je, podle mě to je jako když jdete na večeři, máte hlad a dostanete jenom ten salát.
1: Mm-hmm.
0: A teď oni. No to je všechno. A ty. Jo. A...
1: Ne, já se těším, až nám zavoláš jednou a možná to nebude trvat dlouho, no. Že řekneš, já jsem šla tankovat, měla jsem už, jakoby mě to hlásilo tu prázdnou nádrž, natankovala jsem za 500 a pořád mi to hlásilo prázdnou nádrž.
0: Pustý. Jo, že natankuješ a furt svítí.
1: Furt máš
0: jo, že ty přijedeš hladovým vokem, no. Přijedeš na pumpu, natankuješ a ono to svítí i po odjezdu z pumpy.
1: No.
0: Tak to je konec. Teda samozřejmě, pokud tankuješ za 400, tak je to reálný scénář. Hmm. Nicméně, Jani z Ostravy, já dneska jedu za tebou do Ostravy.
2: A co tady budeš dělat?
0: Jedu vyzvednout Štěpána Kozuba zase.
1: Co jinýho?
0: On není samostatný.
2: No jasně.
0: On není samostatný, ale pozor. Není to teda tou krizí, ale jedu vlakem pro něj.
1: Ty jsi ho přesvědčil? No, on totiž Štěpán Kozub říkal, že no. Není fanoušek jízdy vlakem.
0: Není fanoušek, nepřesvědčil.
1: On to ještě
2: tak on možná doufá, že se budou lidi všímat Leoši a ne jeho třeba v tom
0: ty jsi ten vstup slyšela, my ho najdeme, poprosíme Martina Siláře, dáme si píseň a tobě děkujeme, ať je Ostrava.
2: Hezké ráno.
0: Čau.

0: 6.16 a my si pustíme starý vstup se Štěpánem Kozubem, kterýho jsme teďka zmínili. Je to zajímavý, ale mám pocit, že paní, co volala do vysílání před 2 minutama, že ten vstup slyšela.
1: Jo.
0: Protože na něj reagovala.
1: Odkazovala, ano.
0: Že odkazovala na něj, odkazovala na trauma, které má Štěpán Kozub z jízdy vlakem a to odhalil v tom vstupu, takže ho určitě slyšela. Takže já dneska jedu vlakem pro Štěpána Kozuba. V 9 večer přijedu do Ostravy. Mm-hmm. Musím přesvědčit pana Kozuba, aby jel se mnou vlakem. Ale neříkejte mu to, on to neví. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Je to stejně zajímavé, že jste zase tady.
2: Je to zajímavé, no, tak vždycky pro mě prostě pošlete kabriolet, tak jsem tady, no, co mám dělat.
0: A pozor, mám takovou historku. Teďka, jak jste říkal s tím kabrioletem. Když tady byl Štěpán poprvé, v pondělí 31. srpna, tak já jsem ho přivez autem, byl jsem si pro něj přes a říkám, a na zpáteční cestě jsme byli domluvený, že mu zařídím odvoz. Jo. A říkám mu v autě, když jsme jeli sem jako do Prahy, tak mu říkám, hele a Štěpáne, máte rád vlak? Co kdybyste jel jako vlakem? A myslel jsem to jako, měl jsem srdce na dlaní, protože já to třeba mám rád, že nemusíš stát u Brna, a Štěpán, no tak vlak, to nemám rád.
1: No, to myslíte vážně.
0: To teda určitě ne. A já, aha, tak ne, dobrý, já vám zaplatím taxík a on, jestli byste byl tak hodnej, protože vlakem to teda jakoby ne. A mě to vlastně překvapilo, protože třeba já vlakem, jo.
1: Co máte proti vlaku? No. Jako třeba můj sen, já budu mít příští rok 40 a já jsem to už všem řekla, že můj sen je Orient Express.
0: No.
2: To jsem měl, Orient Express jsem měl, jo, v Přelouči o 1:30 někde u takového baráku za kopcem, to byl Orient Express za 500, ale já chci jenom říct, že já
0: jsem měl v Tajsku takhle Orient
2: Express. Orient Express jste měl taky, no. Kolik vás to vyšlo tehdy?
0: Leoši, when you wake up, call me, something happened.
2: Já měl teda i sushi k tomu, jo, ale chci jenom...
1: 2+1 zdarma, jo.
2: Já chci říct, že já nemám nic proti vlakům, ale já jsem kuřák.
0: Mm-hmm. Ale ty výmluvy, to je prostě...
2: Ne, tak ale v kabrioletu se může kouřit a když mi zastaví někdo v autě, tak můžu kouřit kdekoliv, ale ve vlaku se nekouří.
1: A nemůžete jít na záchod, normálně jako se to dělá v letadle.
2: Můžu, ale mám strach, že porušuju něco.
0: Musíte kouřit na ty senzory.
2: No to já dělám, já to testuju vždycky.
0: A?
2: No a vždycky se zastaví vlak.
0: Nezastaví.
2: Jo, zastavil jsem už 2x před Brnem.
0: Nevěřím.
2: Věřte mi.
0: Ale ne, senzory, to se tak říká. To je jako, jak se říká, že v tom bazéně na veřejných koupalištích mají speciálně napuštěnou vodu, která se jako zbarví, když se vyčuráte.
2: Jo, to se tak říká, jo?
0: No a lidi se bojí vyčurat. Přitom stačí chodit prostě do bazénu, kde je rozdělená voda na místo, kde se může čurat a místo, kde se nemůže čurat.
2: Tam jsou sektory, jo?
0: To jsou sektory, tak musíte být tam v tom sektoru, kterým se prostě nesmí čurat.
2: Tam je vždycky plno.
1: A ty lidi tam stojí s těma drinkama celý odpoledne, nikomu se nechce čůrat, to je zajímavý.
0: To je zajímavý, je, že vlastně lidi stojí někdy na těch párty hodiny a hodiny s drinkem. No,
2: já nemůžu, protože jak tam paří to sluníčko a já z pozice Albína, já vždycky to, jak kdybyste dal kefír na balkon, prostě to nejde.
0: Takže ten vlak?
2: Vlak prostě ne, lidi se chtějí fotit, chtějí si povídat se mnou, nedá se tam kouřit.
0: Já jezdím vlakem a lidi se nechtějí fotit.
2: No, protože vy už končíte a začínám, to si říkáme pořád. Ranní show. Evropy 2.
0: Evropa 2, kde to stojí? Tak, to jsem zvědavý, jestli ho přesvědčím, aby jel vlakem se mnou.
1: A když ho nepřesvědčíš, tak tady zítra budu sama, nebo
0: ne,
1: co?
0: Ne, to
1: jako?
0: Pak nějak budem řešit, ale... Říká, vy jste hodnej, že pro mě přijedete. No, tak uvidíme dneska večer. Sledujte to na Instagramu. V 9 hodin mám vyzvedávat večer, teda v 9 večer mám vyzvedávat v Ostravě Štěpána. To je docela pozdě, že jo? Až v 9 večer.
1: Má nějaký představení?
0: Nevím, říkal, že to dřív nestíne.
1: Jo. No tak držíme palce.
0: Tak doprava, jaká je situace? Jaká bude situace, když se pojede do Ostravy? Vlaky stojí před Brnem, nebo?
1: Vlaky nestojí před Brnem, ani kamiony nestojí před Brnem. Aktuálně je na D1, ale jedna nehoda a je na 20. kilometru ve směru do Prahy.
0: Mimochodem, my tady, řešili jsme tady vlastně celých prvních 20 minut benzíny a vlaky a Ostravy a píše mi posluchač, dobré ráno Leoši, já včera u Babiše diesel plus 4100, 53 litr. Je to poprvé, co jsem zjistil, kolik stojí nafta, běžně to nesleduji. Jedu teď z Prahy do Ostravy a odpoledne z Ostravy zpět do Prahy, klidně vám Štěpána Kozuba přivezu. Hezký den, Max. Seš hodnej, Maxi, ale on může až v 9. Musel bys počkat do 9.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Počasí chladno?
1: Chladno. Aktuální teploty mezi 8 a 11 stupni, převažovat dnes bude oblačno. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění, na východě ale zůstane většinou zataženo. K tomu teploty jen mezi 12 a 17 stupni.
0: Teď mi píše Max, jak jsem to přečet. Klidně počkám, zatím si dám ten Orient Express.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
0: Nikam nechoďte, ranní show se rozjela, má toho pro vás dnes přichystaného mnoho. Teď si musíme dát rychle reklamu, ale rychle.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Proterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
11: Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.
0: Yeah, yeah. Jsme zpátky, tohle ranní show.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno, Jakube Koháku.
2: Z Bedbrook.
1: To je co?
2: Z Bedbrook je prosím tebe slovo, který já jsem vymyslel.
1: Kdy? Teď jo?
2: Člověče, ne, vymyslel jsem ho v Norsku. A my jsme ho začali doma používat skoro takřka na všechno.
1: Zní to norsky.
2: Je to tak vtipný, že si vůbec nedokážete představit, jak je to vtipný.
1: Ty blávo, ale tak dlouho už tady seš a ještě jsi to nenabít.
2: No až normálně teďka to normálně do mě vyjelo. Sberbrok.
1: Kdy jsi byl v Norsku?
2: Člověče, závěr prázdnin.
1: A mohl bys si nějak doporučit něco tedy?
2: Už samozřejmě.
1: Protože nebyli jsme v Norsku, viď?
2: Nebyli jste nikdo.
3: Je tam ta restaurace Sberbrok, ta je prej dobrá.
1: Jo, já znám Sberbrok.
2: No je Sberbrok. Ale také samozřejmě Norsko můžu doporučit.
1: Tak povídej, jak se tam jako letí normálně do Oslo?
2: Normálně se tam letí do Oslo, jak jsi řekl přesně. A proč člověče, překvapilo mě, jaká je tam nádherná architektura.
1: A čím jsi tam letěl? No má EasyJet?
2: Nevím, co to bylo za letadlo.
1: Bo Norwegian, Norwegian.
2: Člověče, já mám jako příhodu.
1: Tak říkej, no.
2: Představ si, já takhle, mám několik příhod, jo.
1: Říkej.
2: Já musím najít jako fotografii, to jsem se vyfotil. Nic proti ničemu to není, ale třeba jedna z příhod je, že kdo miluje přírodu, musí...
1: Na fjordy.
2: Přesně tak, na fjordy. A je to spojené s takovým tím, jako třeba ty, Katko, ráda chodíš jako po horách třeba, nebo na výlety. Jo. Že jo?
3: Výhledy, super.
2: To je nemoc jakoby hodně žen, jo. Že chodí na procházky rády. To je neuvěřitelný. Co jako na tom vidíte, mi řekni? Jakoby tak jako v krátkosti, jako že noha nohu míjí, nebo
3: ne.
2: Že pak vidíš nějakou, já nevím,
3: já myslím, že to je lesa. Prozajíčtější, že máš hezký fotky.
2: Vidíš hodně lesa.
1: A to je hezký.
2: A to je všechno.
1: Cítím vůni lesa, přeci napíme sa.
2: No tak to napíme sa možná, jo, nicméně, takhle, my tam přiletí, že jo, seš v tom městě a pak jedete prostě do té přírody, že jo.
1: Ale lítá to přímo?
2: Lítá to přímo do Osla.
1: Praha Oslo.
2: Ano. No, takže tam jdeš a teďka jako jedeme, jo, půjčili jsme si auto, jedeme a teďka jedeš a najednou na tebe vykoukne vodopád, jo. Jako
1: yeah.
2: A všichni, ty jo, ten je, jo.
1: No.
2: Jedete dál a třeba za 4 minuty další trošku jiný. Jo, hele, tamhle, podívej. Ty vole, pátý vodopád, už bych se zastřelil, nebo normálně nejradši.
1: Hodně vodopádů.
2: A 15, no a pak už jedeš a půjčí to furt vodopád, anebo hodně lesů. No, mm-hmm. Takže to jsem chtěl doporučit lidem, co milují přírodu, tak jako my.
1: A obchoďáky tam jsou spíš míň.
2: Obchoďáky méně než více, ale jsou tam třeba zajímavý takový sila, nebo sila.
1: Sila,
2: to
1: no.
2: To se jmenuje, ne sil, to se jmenuje, to jsem zapomněl.
1: Mlín.
2: Já jsem se to naučil a zapomněl jsem to.
1: Ano.
2: To je takový, budeme to možná třeba jako batkus, jo. Ono to má 6 písmen, je to takový jako norský
1: slovo. To slovo.
2: Sberbrok.
3: No,
2: Sberbrok přece.
1: Je tam několik Sberbroků,
2: tak, Sberbroků. A to je třeba takové místo, kam oni vymysleli, že se tam nedostane myš. A tam oni ukládali jídlo.
1: Má protimyší ochranu.
2: Tak, no. A jak jsi se ptal, čím jsem tam letěl?
1: No.
2: To já už
1: si
2: nespomínám, ale já vím, čím jsem odlítal.
1: Ano.
2: A nastupu do letadla, zadníma těma, to jsou 2 ty vchody, že jo?
1: No.
2: A normálně, jak jsou vzadu ty křídla, takový ty...
1: No.
2: Jak se říká tomu křídlu, co je takový to jedno nahoru?
3: Kormidlo?
1: No, jakože rozumím.
2: Ten zadní takový ten...
1: Chápu, ten, co je svisle.
2: Co je svisle? A bývá na tom vždycky nějaký
3: ocásek.
2: Znak. Bývá jo, jo. Tam znak.
1: Ocásek, slyšíš?
2: Hmm. Ocásek, ale ten horní.
1: Jo, tak ten horní, to je z Bedbrook.
2: A tam vždycky bývá znak toho letadla, no, nebo vlajka.
1: Když je to norský letadlo.
2: Vlajka, no, a tam prosím tě,
3: to
2: se vám chci pochlubit.
1: To je filáč.
2: Já se vám chci pochlubit.
1: To, co říkáš tě dál, že to je filáč.
2: To je filáč, no. Filáč. A prosím, chci se pochlubit, abych dal důkaz. Hodíme to na Instagram.
1: No a tam je co teda, no, sakra, už toho norská. A tam je hákový kříž, neukazuj, jo.
2: Ne. Prosím tebe, je
1: Kohákový tam... kříž neukazuj.
2: Ale je tam pán, který se směje takhle.
1: No.
2: Je tam napsal jeho jméno. Kim Friele.
1: Ano.
2: A pod tím je Norwegian Gay Rights Pioneer.
1: Nekecej.
2: Ano. Když jsme nastupovali potom, jako když jsme se šli pro jako dopředu, tak mi syn říká, tati, řídí to 2 piloti a drží se za ruce. Hele.
1: Přísahám ti. Jo, Gay Rights Pioneer.
2: Hned jsem byl klidnější.
1: Wow. Jo, to je Norwegian Gay Rights, jako práva gayů.
2: Ano.
1: Taky jsi to nepochopila.
3: Já myslela to right jako cesta.
1: Já jsem si myslel, že to zatáčí doprava, jako.
2: Ne, Kim Friele je jako norský vlastně jeden z prvních gayů.
1: V Norsku. Já jsem myslel, jako, že to je jako... Že to je jako opravdu, jako že to je super.
2: Ne,
1: jako,
2: ne,
1: že
2: ne.
1: To je správný gay, jako.
2: No tak ano, tak
1: to gay je. Rights. Jako, gay, rozumíš, jako.
2: Ne, to jsou práva gayů, tak, a... tak s tím jsme letěli.
1: Nekecám.
2: Ano. Hraní show. Evropy 2.

0: Katka říká, zeptej se na Kisu, jestli to hrajou.
1: Já říkám, to je pilíř jejich vysílání.
0: Pilíř vysílání na Kisu, tak.
1: To jsme si řekli.
0: To jsme si teda řekli, nicméně písnička jakože do klubu, podle mě super.
1: Tady jo.
0: A teďka jsem byl na diskotéce. V pátek, v Brně, v Pitkinu.
1: Pařil jsi, jo?
0: No nepařil, ale stál jsem u stolu a najednou začali hrát. A já, je, to jsem neslyšel tisíc let. A holky, co tam předváděly.
1: To z hlavy nevymažeš, to tam je. To je uložený v DNA.
0: Příjemný. Tak přátelé, Katka to prý umí zaspívat.

0: drogy a nebude rypy.
1: To víš z paměti, jo.
0: No.
1: A i sloku?
0: To nevím.
1: Umíš i sloku?
0: Já nevím, jestli to naskouší. Nevím.
1: To je neuvěřitelný. Jak můžeš umět tenhle text?
0: Nevím.
1: Druhá sloka horší.
0: Masnuka byl majestem etezecika na posejí do polery moraga tanga.
1: Jo.
0: Je mi dekele konoček do kalí modela loče.
1: A ty víš, i co zpíváš? Ty víš, i co zpíváš?
0: Ne.
1: A všichni!

0: proč to neděláme na starých peckách tohle? To kdybych věděl, že to umíš, tak to zařadím. To je hrozná,
1: no právě.
0: To je hrozná
1: hovadina. Já vím, že kdybys věděl, že to umím, že to zařadíš.
0: To je hrozná hovadina.
1: Je, no.
0: Ale jak to umíš zpívat? A serehe. A,
1: nevím.
0: A sama ukáž. A serehe.
1: To nemůžu do písničky, ne?
0: Proč? Připrav se. A jdeš.

0: Miloš.
1: Ty to taky umíš?
0: Prosím vás, já chci jenom říct, že tahle ta skupina si celý album úplně vymyslela. Není to vůbec španělsky, když to španělky jsou.
1: Takže ano, takže ano. To je svahelsky.
0: Vydali jedno album, pokud já vím, když tak mě někdo opraví. No. A to je všecko.
1: To je jako...
0: A prostě tak, jak to Katka zná, tak to znám i já. A jmenuji se taky Káťa. Čau.
1: Tak ukáž, tak ukáž, zpívej.
0: Ne, prosím, jen to ne, jen to ne. Mějte se hezky, čau.
2: Díky.
1: Ahoj, takže to oni to zpívají svahelsky.
2: Tak řekl, že to nic neznamená.
1: Oni si vymysleli tu řeč. To je strop.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava. Někdy máme stejný pocit i u jiných třeba českých textů.
2: No tak to ale je přece dokázaný, že některé texty vůbec nic neznamenají.
1: Náhodný generátor slov.
2: Jo. Tak a teď, jak to vypadá na silnicích, připomínáme nehodu na 20. kilometru D1, je to ve směru do Prahy, tvoří se tam kolona.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
10: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkujeme.
10: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Ty jsi přijel novým autem? Jasně. S Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Autowinkler Písek Fordy prostě umí. Autowinkler.cz. Autowinkler.cz.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Starlight v ranní show na Evropě 2. Hvězdné světlo. Hvězdná záře. Často dopadá na moji kolegyni Katku Říhovou. A to díky jejím kvalitám. Lidským, ale i pěveckým.
1: Já myslím, že řekneš lidským, už méně.
0: Ne, lidským i pěveckým. Kdo přišel třeba k poslechu ranní show až teď, vězte, že Katka před kličkou vystřihla píseň. Není podstatný, co zpívala, zpívala super. To my ale víme, dokonce i můj direkt je teďka na Instagramu plný různých pochval, jakože cením Katku za zpěv a tak dále. A mě to přivedlo k takové věci, kterou bych sem chtěl teďka otevřít do vysílání. Já jsem včera objevil něco a chci se s vámi o to podělit. V nekonečném feedu Instagramu jsem našel video, ničím podle mě jako výjimečné, jako nějak speciálně, ale má to potom pokračování. Jo, takže zatím začneme v úvozovkách obyčejným videem, kdy nějaká holka hodnotí superstar.
1: OK.
0: Jo, zeptám se Martina, jestli jsme připraveni. Já jsem to dal na Instagram, byla evidentně nějaká epizoda a ona tam hodnotila, Nicole Davídková se jmenuje, ta holka, co točí ta videa o superstar a hodnotí zpěváky. Hodnotí tam výkon jedné ze soutěžících, která se jmenuje Polina. Což vlastně pro ten příběh je pouze expozice, tedy začátek. Poslyšte video.
2: Nevím, či méně nie je viac.
3: Ahoj, já jsem Nicole a dneska se podíváme na Polinu. Podle kukuček koukám, chceš všechno ukázat, strašně moc energie. Mám trošku pocit, že malinko jí to uškodí. A tady se to začíná projevovat.
2: Protože jsi velmi dobrý týpek, z ktorého vyžaruje dobrá energia. Jedna ťažká fráza bola OK, ďalšia zápätí bola pokazená a takto to išlo hore dole.
3: Tahle písnička je strašne ťažká a je vidieť, že sa cíti komfortne v tých vyšších polohách, teď mluvím ja, v tých vyšších polohách a když jde vlastne dolů, tak strašne moc energie ve spodkách proste nikdy nefunguje. Hodne energie a potom když jdu do tých spodků, tak proste tam mám takhle pořád málo, ale pozor, pořád držím bránici. Přesně ten případ, že si myslím, že Polina absolutně nepotřebuje medializaci, superstar, projít tím konkurzem. Prostě je to slečna, která si píše svoje vlastní písničky, je krásná, je milá, energická, v rodině má podporu, takže si půjde určitě svojí vlastní cestou, ať se superstar nebo bez ní. A pro vás, co zpíváte, by tohle mohlo být jako dobrý znamení pro to, že nepotřebujete být vždycky

0: superstar. Prostě pokud vás to baví, běžte si za svým cílem, protože plno lidí z našeho českého showbiznisu by superstar opravdu neprošlo.
1: Tak, tolik video Nicole Davídkové. Jo. A najednou se pod videem, který jsem teda já repostnul na mém Instagramu, začaly objevovat komentáře, a teď dobře poslouchej, jakože tlesk, tlesk, tlesk, jasně, jasně a tak podobně. A tady třeba píše Veronika. Nicole tedy hodnotí ne tu zpěvačku, ale tu holku, co točí ta videa a hodnotí, jo? Tu koučku, tu lektorku. Jo. Nicole je super kouč, chodí k ní spousta lidí ze showbiznisu a dělá skvělý workshopy. Další komentář. Nicole je nejlepší, ta by naučila zpívat i Leoše Mareše. Umí fakt zázraky. Další komentář. Komentáře téhle paní jsou top. A tak dále, a tak dále. A já jsem si vlastně až zpětně uvědomil, že to není jenom nějaká náhodná faninka, superstar, ale že to je fakt jako hlasová koučka.
2: Ano.
1: A já jsem si říkal, že jí udělám tady ten shoutout, jak se říká, že ji jako zmíním. Protože ona mi ještě ke všemu v noci napsala, teď jsem to objevil. Dobrý den, Leoši, děkuji vám za sdílení. Vaše sdílení beru jako takzvané potvrzení ze zhora, že jsem měla vylézt z nory. Věřím, že mi to pomůže i v mé profesi a ve vzdělávání dalších zpěváků, Nicole. A já si myslím, že hodně lidí by chtělo třeba zpívat, chtělo by to umět. Chci se zeptat tebe, že ty jsi prostě superstar, ty jsi pro mě superstar a umíš zpívat skvěle. Jestli jsi vlastně někam chodila do zpěvu, nebo to jsi jako jsi samouk?
2: Chodila jsem normálně do Zušky, do Lidové školy umění.
1: A byly tam jako lektorky, které ti jako posunuli opravdu tou teorií, nebo já nevím, jak to jako chodí, že ty umíš zpívat a teď chodíš k někomu a ten tě opravdu jako naučí zpívat?
2: Asi jo. A jako jo, děláš nějakou průpravu, tak záleží, jak je ta učitelka dobrá a co moc si od ní bereš, no.
1: Tak, takže já jsem chtěl říct, že tady to je evidentně jako konfirmovaný, že to je jako dobrý.
2: Že bys nám to domluvil.
1: Ne, nemyslím jako pro tebe, ale chtěl jsem odkázat se nás poslouchají týka nějaký rodiče. Jo, mají doma malou zpěvačku nebo malýho zpěváka a třeba neví, kam by mohli chodit nebo kde se zeptat. Tak jsem chtěl prostě říct, že tato holka to teda dělá. Jmenuje se Nicole Davídková a dejte si ji na Instagramu, pokud budete chtít.
2: A působí kde?
1: To nevím.
2: To nevíme.
1: Ale můžeš se podívat, můžeš se mi podívat. Já jsem to asi 4x zkoušel napsat, je to komplikovaný. Ona má instagramový profil Nicole, psáno s K.
2: Ano.
1: Já jsem psal furt něco. Je to Nicole Davídková a mezi křestním jménem a příjmením je to podtržítko, taková ta čárka dole, na zemi. Takže to je Nicole podtržítko Davídková.
2: Hudební tady produkce, zpěvačka, skladatelka.
1: Ano, ranní show, dobré ráno, dobré ráno.
3: Dobré ráno, já jsem se dovolala, to je dobrá hluse.
1: Nejste Nicole Davídková náhodou, ne, co máte na srdci?
3: Nejsem Nicole Davídková, jsem Dominika a tímto vás zdravím. Jenom jsem chtěla k těm lektorkám zpěvu. Je to skvělá věc, já sama zpívám v rockové kapele, takové revivalové.
1: No.
3: Ale měla jsem problém s hlasivkama tím, že jsem si je odrovnávala tím, že neumím dýchat.
1: Jasně.
3: A třeba jenom tady ty dechové cvičení, různě jako zapojení správně bránice a toho dechu, je to skvělá věc, takže všem zpěvákům doporučuju.
1: Já to miluji úplně, že prostě se dovolá takhle posluchačka a dává přímo jako insight.
2: Já tady mám fantastickou informaci. No. Našla jsem na stránkách nicoledavidkova.cz, že, jak jsme se ptali, v kterém městě působí, jo, ona teď pořádá pěvecký workshop tour po České republice.
1: To si děláš srandu.
2: Ve 20 městech.
1: To není možný.
2: A nejbližší termíny jsou 24.10. České Budějovice.
1: 10.
2: Říjen, ano. 25. října Telč.
1: Ano.
2: 14. listopadu v Praze, 28. listopadu v Ostravě a 29. listopadu v Brně.
1: Tak dobře, tak Nicole, děkujeme, vylezla jste z díry, teď už definitivně a ještě jednou zopakujeme ten Instagram, jestli tě můžu poprosit, je to tady Nicole.
2: Podtržítko Davídkovi.
1: Ano, Nicole s K, prosím vás, ne Nicole, ne Nicole, normálně česky, jak to slyšíte, Nicole podtržítko Davídková. Třeba se někdo naučí zpívat,
2: wow.
1: Třeba, že bych i, no, to zase ne, zase tak dobrá Nicole není.

0: Pamatujete si dobu, budeme na to vzpomínat do konce života, pamatujete si dobu, byla to krátká doba v naší minulosti, ale není to zas tak dávno, kdy byl zákaz zpěvu kvůli šíření koronaviru?
1: Ne.
0: Teď jsi si na to vzpomněla.
1: To není možné.
0: Ty jsi na to zapomněla?
1: Jo.
0: Ty si to nepamatuješ.
1: Já vím, že tam bylo něco se židlema, že nesmí být u stolu moc židlí, ale oni zakázali.
0: Byl zákaz zpěvu, jakože ten zpěvák by prskal na ty lidi.
1: Jo, aha.
0: Jak zpíváš, jak to letí. Jak jsi všichni dělali srandu z toho, že jsme země krále Miroslava.
1: Aha.
0: Ty si nepamatuješ už covidový zákaz zpěvu?
1: To je strašně zajímavý, že prostě nějak jsme to vytěsnili a dokonce nedávno na mě vyskočila fotka, protože já v té době, kdy byl koronavirus, tak jsem pracovala na Nově a dělala jsem tam počasí a my jsme moderovali s tím plexisklem.
0: S tím plexisklem. Pojďme se na to podívat, můžeme teda ti to připomenout ve zpátky tak do minulosti. A tohle to je 1. říjen 2020. Zase není tak dávno.
2: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s novými nařízeními pana Primuly.
3: Dobrý den, přátelé, takže prosím vás k těm zákazům. Zakazujeme všechny činnosti, kde se zpívá, to znamená opera, muzikál ne, v žádném případě.
0: Aha.
3: Naopak ale činohra nebo balet pít může. Takže prosím, nějaké dotazy
0: tady,
3: jsou
0: tady. Halo, prosím vás.
3: Ano, prosím, vy jste?
0: Leoš Mareš. A co moje koncerty?
3: Jo, vy můžete, u vás je to v pohodě.
0: Jsou v pohodě. Klasika, jo.
2: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
7: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
8: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Vždycky to byla moje show.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Ty naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze
2: je Sparta. Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
9: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
13: Evropa 2. Evropa
0: 2. Jsme zpátky s aktuální informací o dopravě. 7.05, Katko, řekni to, 3-hodinové kolony.
1: Takže za prvé, v Brně na 196. kilometru, tam je omezení a stala se tam nehoda. Kolona od na příjezdu do Brna směrem z Vyškova od kilometru 210 od sjezdu na Slavkov na hodinu. Brno. Potom to hlásíme od rána, D1 nehoda na 20. kilometru směr Praha. Tam se srazila dodávka s osobním. Teď už je kolona od 34. kilometru na hodinu.
0: Ale to je dobrý, protože ranní show je ještě 2 hodiny.
1: A do třetice silnice číslo 3, nájezd od Benešova na D1 kvůli tomu odpišel na hodinu.
0: Tak pokud budete chtít, budeme s vámi. Jo? Do 9 byste snad mohli dojet do cíle. Tada! Mimochodem, když jsi zmínila Brno a klasickou koloničku u Brna, včera tam údajně měli koncert Alphaville. Může to někdo zkontrolovat? Každopádně normálně retro jak blázen.
2: Ranní show. Let's go!
1: Je to tak.
0: Včera v Brně.

0: Včera v Brně Sandra a Alphaville. To je duo. Tak, a že jste to vy, tak vám teďka nabídneme něco speciálního. Je 7:10 a poslechněte si vstup, který byl ve včerejší ranní show těsně před finále. Je to tady soutěž. Ha! Zrádci. Milí zrádci.
1: Soutěž s námi, tedy zrádci.
0: Ano. Komu můžete věřit, když každé gesto může být součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření? To je taková úvodní věta, která propaguje tuto show naprimně. Brány křivoklátu se znovu otevírají a s nimi se vrací hra, ve které platí jediné. Nevěř nikomu, podezírej všechny. Třetí řada zrádců už je temnější, intenzivnější a nekompromisnější než kdy dřív. Nové věrné, nové zrádce a nové důvody pochybovat o každém můžete sledovat ve středu na Prima Plus, že takový opravdový. Fanoušci už to,
1: dvakrát se vyspinkáme.
0: Už to viděli ve středu ten první díl a v neděli na Primě, takže včera byla premiéra v televizi. Tak, hra začala a my máme jednu hru i tady v ranní show na Evropě 2. Čeká na tebe voucher k předplatnému streamovací služby Prima Plus Premium. Prima Plus Premium na 6 měsíců, dále desková hra Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2. prosince v O2 aréně v Praze. Jediná otázka je, komu budeš věřit? Věř mi, když řeknu, že číslo sem do studia Evropy 2 je 158. Věřte mi.
1: A já myslela, že jsi věrný.
0: Já jsem věrný. Udělali nám novou telefonní linku. Číslo je 158. Ne, dám si srandu, prosím vás, hlavně nevolejte, pardon. Je to 257-400-888.
1: Můžeš se budou ptát na 158 na tebe.
0: 257-400-888 je číslo, halo. Tomáši, nejsi vůbec slyšet, Tomáši. Tomáš, potom těžký. Halo? Tomáši? Halo? Tomáši, musíš do kuchu. Vyndej si to z toho handsfreečka, to pomůže Tomáši. Haló, Tomášku, když tě neuslyšíme, nemůžeš soutěžit. Tak, to se nepodařilo. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré.
1: Koho čau, máme u kulatého stolu?
0: Štěpán. Ty jsi Štěpán?
2: Štěpán.
0: Štěpáne. Otázka na tebe. Kde se odehrává třetí řada zrádců?
2: Na křivoklátu.
0: Je to tak. Není potřeba nic tady dávat, žádné možnosti. My bychom dodali ještě v nějaký tovární hale.
1: Jo.
0: Trochu. Každopádně ty jsi vyhrál! Hurá!
2: Super, děkuju!
0: Yes. Yes! A jak se máš, Štěpáne?
2: Pracovně.
0: Pracovně.
1: Takže jsi v obklopení zrádců?
0: Ano.
2: Doufám, že ne.
0: Jaký jsi v práci?
2: Jsem, ale já jezdím nákladňákem, takže jsem tady jako sám.
0: Dobře, dobře. Tak počkej, když jsi Štěpán, tak já zkusím vytočit toho druhého Štěpána. Dneska šel s Aneškou do školy. Se ptáme, jestli nám to vezme. Hmm. Že bude duo Štěpán.
3: Tady nikdo.
4: Čo?
0: Halo, okay. Štěpáne, jste v éteru ranní show.
4: Já vím, já vás teď slyším v autě. Hele, a co? Špatně podřadila.
0: A co to bude? Co to? tam se ozvalo, tady nikdo není. S kým jedete?
4: Já jedu, Aneška řídila, zastavili jsme na tramvajích, tady cestáři rozkopali cestu a jede sedmička tramvaj do Poruby, tak nás asi sundá za chvilku.
0: Jak to, že není ve škole, tě 9 už?
4: Musí mě někdo hodit do práce, ne? Tak se mi omluvil z tělocviku.
0: A slyšel jste, že je v éteru i Štěpán jako posluchač?
4: Je to Štěpán, jo, já jsem to slyšel, jak jste to řekl, tak to je to jméno, ano.
0: Tak já vám předávám slovo, v éteru je duo Štěpán teďka, na závěr, 8:56, máte slovo.
4: Ano, děkujem. Štěpo, nazdar.
2: Děkuju. Ahoj.
4: Čau, jak žiješ ty, stará vojno?
2: dobře, jde to.
0: Jde to, říká Štěpáne.
4: Štěpo, nezapomeň, jsme byli domluveni o půl třetí u koně, dlužíš mi 5 kg od středy.
2: To já nestihnu, já jsem dneska v Brně.
0: V Brně,
4: ty jsi blázen, jsi říkal, nejezdi do Brna, nebo se z toho zblázníš. A je to marný, je to marný, je to marný.
2: Tak ale my, je to tak.
0: My Štěpáne, teda myslím ten náš posluchač, my vám pogratulujeme, vyhrál jste. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A zeptám se, jak se žije Kozubovi, takže Štěpáne, Aneška je ve škole. Už tam chodí.
4: Jo, já jsem si samozřejmě dělal legraci, Aneška je ve škole.
0: Chodí tam už tři týdny. Jak to dává? Jak to vnímáte? Jako
4: no, víte co, trošičku ty rána jsou takové jakoby bolestivé, protože si do té školy úplně nechce. Zatím nemáme moc kamarádů, takže si děláme teď kontakty tam jako s lidma.
0: Jo, no. A jak to probíhá konkrétně?
4: No přijdeme ráno do školy, tam se nahážou aktovky na kupu, tam hraje profesor Majer na kytaru, vítá děti anglicky, jako je vítá. A oni si vylosují papírek a musí vstoupit do třídy jako nějaké zvíře, takže dneska si Aneška vylosovala axolotla.
0: Cože?
4: Taky jsem se ptal paní učitelky, jste na nás připravené nějak, nebo proč všichni mají zebru, žirafu a my máme axolotla. No, teď jsme předstírali u Prahu, že jsme axolotl, nikdo ho nikdy neviděl, takže jsme předstírali.
0: A jak dělá axolotl?
4: Exci.
0: Katka to našla?
1: Jen je roztomilej.
0: Co je to?
1: Je to obojživelník a je takovej růžovo-bílý. No, je vám trochu
0: podobný. To fakt existuje, jo.
4: Ano,
0: existuje,
4: ano.
0: Jo. Je podobný Štěpánovi? Slyšel jsem dobře? Tak vidíte, za to můžete vy, že vaše dcera dostala axolotla. Já to nikdy neslyšel, to je, když dostala nějakou vyrážku, tyjo.
4: Já jsem si taky pro ní myslím, že to nějaký nádor pod paží, ale je to zvířátko.
0: Se bude ptát babička, jako tak co Aneška, no teďka dostala ve škole axolotla, chudák.

informace pro vás. Teď jsme si reprízovali včerejší telefonát se Štěpánem, ale Štěpán Kozub bude zítra v ranní show od 6 do 9. Dneska si pro něj jedu do Ostravy vlakem, takže zítra celý 3 hodiny.

0: Tak kolik je, nevíš, prosím tě?
1: Hele, je 17.
0: To je zvláštní. A není úterý?
1: Počkej, je úterý.
0: Úterý 7.17.

0: Tak a my řekneme čau. Dneska nebudeme říkat dobrý den, ale řekneme čau. Takže úterý 7.17, Evropa 2, čau.
1: Čau.
0: Čau, ahoj. Hele, půjdeš ven?
1: Jak jako ven?
0: No, jestli půjdeme ven spolu.
2: Po-o.
1: Jdu na hlav.
0: Zeptej se mámy, jestli můžeš jít ven. Zeptej se mámy, jestli můžeš jít ven.
1: Ano, ano, může mluvit. Dobrý den.
0: Dobrý den. Jak se jmenuje vaše dcera?
1: To je syn, jmenuje se Robin.
0: Robin, může jít Robin ven?
1: No.
2: Až si udělá úkoly,
0: teda vy tam máte, teda zvěřinec, Robina, psa. Vy nejste v autě? Nejste, evidentně.
1: Ne.
0: A kde jste? Ne. Kde jste?
1: Doma.
0: A v 7.19 jsi doma?
1: No, teprve se chystáme do školy.
0: Ty bydlíš nějaký kousek, jo, Robine?
1: Jo,
0: jo. Kousek. A v jakém městě?
1: Ve Vratimově.
0: A jdeš jenom na základku nebo už na vejšku?
1: Na základku.
0: Na základku. A kde je Vratimov?
1: U Ostravy.
0: U Ostravy. Dobré. Dobře. A jak ti to jde ve škole zatím? Ty 3 týdny, je to bída, viď?
1: Jo.
0: Je to bída. Tak to vylepšíme písní. Tak říkej, co máš na srdci?
1: Life's Gone On od Olivera 3.
0: A tak nám to nějak popiš. To je co za pána?
1: Ten pán před chvilkou umřel v Brazílii.
0: Cože?
1: A
0: Oliver 3 umřel.
1: A je to slavný zpěvák.
0: Oliver, který umřel. Jo, to je tenhle pán. V červnu umřel. 14. června. Aha. Tak to je nám líto. A nějak málo mu bylo hrozně, ne? 26 plus 7.
1: 32, myslím.
0: No jo.
1: 32.
0: No jo. A ty to máš rád, tu písničku?
1: Jo.
0: Nebo máma spíš?
1: Já.
0: Tak jo, tak my to jdem hrát. Tak hele, ať ti to jde ve škole. Robine.
1: Děkuju.
0: Tak jo. Tak Oliver 3, no jo, si vzpomínám, v červnu vlastně ta zpráva obletěla svět.

0: Life Goes On, což je takový paradoxní název u zpěváka, který v červnu letos zemřel. No to je jedno.
1: I tak to platí.
0: I tak to platí. Život nedal. Což dokážou zprávy. A teď dobře poslouchejte aktuální informace. Má je připravený Katka, dámy a pánové. V 7 hodin dneska ráno se stalo něco, co tady 2 roky nebylo. 2 roky byla zavřená lanovka na Petřín. Takový ty vláčky, jak vozejí lidi. 2 roky to bylo zavřený. A před 23 minutama vyjela první souprava po rekonstrukci.
1: Petřínská lanovka se dnes po přibližně 2leté rekonstrukci vrací do provozu. Nové vozy vyjely v 7 ráno z újezdu a Petřína teď budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 10:45 večer. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024.
0: To znamená, že vlastně jestli v 7 ráno vyjeli první vláčky a jezdí po 10 minutách, tak teď to jede po třetí. Nebo respektive po druhý, že vlastně v 7 vyjela ze spoda, jo.
1: V 7, myslím, že po třetí už ne.
0: V 7:10 vyjela ta druhá ze spoda, když se minuli. A v 7:20 teď jede ten vláček po druhý nahoru, ten samej. Jedou jako po třetí, ale vlastně teprve po druhý. Takže teď tam jsou ty lidi v tom vláčku po druhý.
1: Jo.
0: Jako po druhý nahoru. Rozumím. Nebo po druhý dolů samozřejmě. Takže to jsem jenom chtěl říct, že se to teďka děje. Třeba někdo tam je v tom voze.
1: A cítím, zavolá. Jako hodně žiješ, vypadáš úplně, že se jako tetelíš, blahem.
0: Jela jsi tím někdy?
1: Asi jo.
0: Lanovkou na Petřín.
1: Jo.
0: No a to je prostě nádherný. A já jsem nevěděl, že to 2 roky nebylo. 2 roky to rekonstruovali. A víš, že to dělala nějaká strašná umělkyně? Jakože úplně nějaká strašně slavná. Jo. Nesmírně slavná.
1: Jo.
0: A že to je jako umělecké dílo, že nejenom, že opravili jako tu lanovku, že je, že jezdí, ale že to má jako přesahy, řekněme, instagramové.
1: Co jako konkrétně?
0: A celý svět to bude milovat.
1: Jako interiér toho vláčku, nebo?
0: A ty tu story neznáš?
1: Ne.
0: No, ten fór je ten, že ona to vymyslela, že ty vláčky, víš, jak vypadají ty vláčci? Ne, víš, jak vypadají ty vláčky? On jede lanovka ze zhora a lanovka ze zdola, jo? A je to jedno kolejka. Takže, co se musí stát?
1: Musí se srazit.
0: Musí se srazit, přesně tak. A aby se nesrazili, tak?
1: Musí se nějak vyhnout.
0: Tak, vyhnout. A to se dělá jak? Když je to jedno kolejka?
1: To je nějaký IQ test, nebo
0: co? A ty jsi neměla vláčky. Tak na jednom místě, jenom na jednom místě, je jako
1: výhybka
0: a ty vláčky jako vyjedou do takového oválu.
1: Aha.
0: Do oválu, jo, že jedou rovně, teď vlastně se přiblížejí a když jsou úplně blizonko, tak vlastně jedna ta mašinka jede doprava, jedna doleva a minou se. Takže ty se mineš s těma lidma v jednu chvíli, jo. A máváš se. No a ona to vymyslela, že ty dva vláčci jsou milenci.
1: Tak to je ale rostomý.
0: Ale pozor, teď to přijde. Ta nová předělaná lanovka je udělaná tak, že je interiér. Já mám pojusí kuži. Já už jsem to totiž viděl. A ona to vymyslela tak, že ty milenci, když se jako potkají, tak se začervenají. Že jim jako stydno před tím druhým. A v té lanovce se rozsvítí, když se míjej, červený světlo, jako celá se zbarví do červena. Ta lanovka. Takže jedou proti sobě normálně a najednou, když se míjej, tak zčervenají obě dvě ty lanovky. No takhle.
1: Zní to jako super zážitek.
0: Takhle. Instagram friendly non plus ultra. To znamená, na Instagramu celého světa se to bude vyjímat prostě fantasticky.
1: Takže všichni na Petřín.
0: Kde to stojí? Kde to stojí?
1: Připomínáme, že se bouralo v Brně na 196. kilometru v omezení a kvůli tomu dlouhá hodinová kolona od kilometru 210 od sjezdu na Slavkov. Na dálnici D1 je potom nehoda směrem do Prahy na 20. kilometru, od 34. kilometru kolona na 50 minut. A silnice 3 kvůli tomu taky hodně ucpaná směrem od Benešova na D1 odpišel taktéž na hodinu.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Europa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Europa2.cz.
0: Martin Cihlář, náš čtvrtý člen ranní show, má k tomu ještě nějaký doplňující info. Martine, dobré ráno.
3: Dobré ráno, jenom ještě rychlá věc, kromě toho, že se začervená, tak ty dvě lanovky na sebe ještě mrknou.
0: Jo, oni mrknou na sebe ještě. Paní umělkyně, výtvarnice, sochařka, nevím, co všechno dělá, designerka to takhle vymyslela, že ještě na sebe mrknou.
1: To je cool.
0: Jako máme mrkající a červenající milence lanovky, prostě Praha je nejlepší město na světě.

0: Kdy jsi byla naposled na Petříně?
1: To už je let.
0: Teď je podzim, no, ale to nevadí.

0: skříně se válejí šilenci celý Prahy. Baby! Oh,
1: baby! Baby! Dnes v 7 hodin zprovoznili lanovku na Pecíně.
0: Všichni na Pecín! Láska je láska.
1: Tak jedem tam všichni.
0: Když chodí kluci s okama.
1: Ideální čas, úterý ráno.

0: Možná díky této písni Láska je láska na sebe ty vláčky mrkaj a červenaj se jako milenci.
1: Je to velmi pravděpodobný.
0: A nebo je to proto, že Petřín je takovým symbolem vlastně zamilovaných lidí, že jo?
1: A je Petřín symbolem zamilovaných lidí jakoby už od pradávna, anebo je to
0: asi jo.
1: Díky té písničce?
0: Asi se tam, asi ta písnička vznikla díky tomu, že Petřín byl vždycky symbolem zamilovaných lidí. No, takže máme teďka lanovku půl hodiny to jede. Jak říkám, úterý ráno, ještě to není úplně ideální čas na to vyrazit se zamilovaným člověkem tam, i když vlastně ta šance je ideální, protože dneska je poslední letní den. Jak jsme mluvili o tom podzimu, že podzim, už je tady podzim, tak začíná až zítra, že dneska je ještě léto. Mm-hmm. Halo, halo, vy máte něco k lanovce určitě. Halo? Máte něco k lanovce, prosím?
2: Dobré ráno, jmenuji se Petr.
0: Ano.
2: A jenom jsem takovou technickou chtěl říct, jak Leoš povídal, že se míjejí ty dva vláčky.
0: No.
2: A že jeden jede doprava a druhý doleva. Tak tam by vlastně podpořil tu teorii Katky, tak to by se srazili.
0: Je to tak.
2: Jestli je tam ten oválek, tak musí oba jít doprava. No, mluvám se, ale takhle. Tak mi to hned napadlo, jo?
0: Jo, jasně.
2: No, asi to by to právě došlo k tomu, že by tam ty lidi se opravdu asi neradili, no, že by se museli srazit.
0: My to bereme asi z pozice kameramana.
1: Důležitý je umět si to obhájet.
0: Z pozice řidiče jedou oba dva vláčky doleva. Ale z pozice kameramana jedou jeden doprava a jeden doleva. Takzvaně.
2: Ne. Jo, dobře, okej.
0: Ale existuje takový, tak právě protože tohle je vždycky problém třeba na koncertech, tak je k tomu takový termín, říká se tomu stage right, stage left, protože když se řekne přesně na jevišti vpravo, na jevišti vlevo, tak se vždycky řeší, jestli to je z pohledu toho vystupující, rozumím. Nebo z pohledu diváka. Takže existuje prostě takový výraz. Mimochodem, my se ještě vlastně zastavíme u té paní, té dámy, která to celé navrhla.
1: My jsme jí totiž nedali kredit, neřekli jsme tady její jméno, ani jsme neřekli, že za to získala dokonce prestižní ocenění German Design Awards. A mě teda překvapuje, že si nepamatuješ, jak se paní jmenuje.
0: Jmenuje se?
1: Protože se jmenuje Anna Marešová.
0: Jmenuje se Anna Marešová a je to ta paní, snad jí to neurazí, ale podle mě na to pyšná, je to ta paní, co je slavnou návrhářkou erotických pomůcek pro ženy.
1: Kterých?
0: Počkej, Katka vytřeštěla oči, že hned si představila prodloužený víkend, který teďka má před sebou. Ty to nevíš?
1: Tak třeba mám doma artefakt tady od designérky, ani o tom nevím.
0: Anna Marešová, ta, co dělala, teďka dostala novej kšeft lanovky. Tak Anna Marešová je strašně slavná tím, že dělá prostě erotické pomůcky pro ženy a je s tím strašně slavná, jako strašně nějaký designovky. Předpokládám, že náš posluchač v tom není úplně kovaný.
2: V těch pomůckách ne, ale věděl jsem, že ty pomůcky dělá, znal jsem tu historii.
1: Nebo vidím.
0: Ne, Katka nejenom, že si to googluje, Katka už objednává. Já
1: ale to ta ruka sama.
0: Já vidím, že máš, co máš v košíku už?
2: Tak až nějaký vláček erotický.
0: Počkej, si to představ. Ona by mohla udělat erotickou pomůcku, že ti ta mašinka vjede do tunelu.
2: Ještě vidím toho výpravčího tam.
0: Tak se měj, ahoj, čau.
2: Ahoj, papa. Evropa 2,
0: jak je venku? Našla jsi to, Anna Marešová?
1: Našla, no.
0: No a co těla, ukáž?
1: Takovýhle ty kuličky a...
0: No, to musíš popsat ty.
1: Je to zajímavý.
0: Takový ty kuličky znamená co?
1: Takový ty silikonový kuličky.
0: Jo.
1: Jedna za druhou.
0: Počasí?
1: Tak, počasí. Aktuální.
0: Horko, já vám to řeknu. Horko. Strašný horko. Strašně se oteplilo tady.

0: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Chvíle pohody. My teda pohodu tady máme. Halo, Raní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Leoši, tady je Anelín.
1: Povídej.
2: Říká vám to jméno něco?
3: Anelín.
2: Zrádci.
1: Vy jste ze Zrádců?
2: Ano.
1: To už nám volej, už nám volej tady k hranatýmu stolu.
2: Ano, já volám jenom z toho důvodu, protože mě napadlo,
1: moment.
2: Je to úterý.
1: Moment, ano. Já si musím, Anelín, já si musím představit, která vy to jste.
2: Já jsem ta, která je to buď já, nebo Jitka v noci zemřou.
1: Vy jste teďka jedna z těch dvou, co je na hřbitově, jo?
2: Přesně tak, my stojíme na tom hřbitově a čekáme, jak to dopadne.
1: Takže vy, protože druhý díl bude na Prima Plus až zítra, vy nám exkluzivně v ranní show teďka řeknete dopředu, jak to dopadne.
2: Ne. Tak to vám přesně neřeknu.
1: Tak to já vás tu chvíli...
3: Ale jste nějaká vysmátá.
2: Ne, mě by strašně zajímalo, co si myslejí lidi v éteru, jestli to přežiju já nebo Jitka.
1: Já si myslím, že si lidi nemyslí nic.
2: Jo?
1: To je takový zklamání, no. Tak nějak jako vyčkáváme. Zatím jsme z toho takový rozpačitý z té první epizody, přiznám se.
2: A co si myslíte vy, Leoši?
1: Já ti říkám, vlastně...
2: Neřešíte to vůbec,
1: je mi to vlastně trochu jedno.
2: Fakt? Tak
1: si
2: já už týden stojím na hřbitově.
1: Já vím, ale teďka mě to začalo zajímat. Jak vlastně vás znám osobně, tak už jste teďka moje favoritka. Takže nenávidím tu druhou. Ta se jmenuje jak?
2: Jitka. To je krásná porodní asistenta. Budějovic.
1: Jo, to je ta krásná. Ta krásná.
2: Já jsem taková už o 12 let starší než ona, no.
1: Tak to se moc omlouvám. Tak to musím, tak to beru zpět. Fandím Jitce a nenávidím vás, Anelíno. No tak, Anelíno,
2: no,
1: tak vy jste...
2: To jenom takhle napadlo, protože vy jste měl tu soutěž o Zrádce.
1: Je to tak, říkala, je to že? Tak. Je to tak, byla to repríza včerejšího vstupu, ale nicméně teda, když vás mám takhle jakože v éteru, vy můžete volat takhle do vysílání?
2: Máte to nevím, ale já tady sedím před školou se synem v autě, čekáme, kdy se otevře a posloucháme vás každý ráno, tak jsem řekla, že to zkusím.
1: A dejte nám syna k telefonu, prosím.
2: Leonku? Leoš Mareš.
4: Dobrý den.
1: Leonku, prosím tě, vypadla máma brzo, nebo ne?
2: Nesmíš to říct.
3: Skoro ti to vyšlo.
2: Ale hodně lekla, to bylo teda, ale...
1: Podlý. To víš zrádce. To víš? Tak každopádně, Leonku, maminka je určitě fajn a vím, že jí držíš palce.
3: Jak se zvládnou ty dva měsíce bez mámy?
1: Ne, dva týdny. Leonku, byly to dva týdny nebo míň? Ne. Už vás to budeme trápit.
2: Tak
1: volala jste nám vy, ale...
3: Přesně,
1: takže,
3: co tak, jste čekala.
1: Co jste čekala, jako? Co jste, myslíte, že máte imunitu, nebo co? Ani hovno.
2: Doufám, že přece někoho zajímá, jestli teda já nebo ona.
1: Tak teď už mě to zajímá samozřejmě. Zítra na Prima Plus.
2: Na Prima Plus. Přesně tak, hezký ráno.
1: A myslel jsem, že nikdy neřeknu následující větu, hodně štěstí na hřbitově.
2: Děkuji.
1: Čau, ahoj.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová.

0: 7.44, posloucháte ranní show na Evropě 2, za chvilku česká volba. Ještě někdo na telefonu s námi? Halo, dobré ráno.
1: Ano, dobré ráno, tak tady povídej. Je Monika.
0: Moniko, povídej.
1: A chtěla jsem vás prosit, jestli by bylo možné mi zahrát písničku.
0: To by bylo možné, samozřejmě, říkejte.
1: Takže je to vlastně, zpívá tam moje dcera s kamarádem.
0: Jo, takhle.
1: Složili sami.
0: Chápu.
1: A docela to téma si myslím, že do dnešní doby je jakoby hodně zajímavý.
0: Jo, tak počkejte, ale to moment. To si musíme zavolat jindy teďka. My teďka dostávám tady zprávu, že máme strašně důležitou reklamu.
1: To snad ne.
0: No, představte si, je tady veliký, strašně důležitý blok reklamy teďka. Takže to nemůžeme zahrát vůbec, tu vaši písničku. Ledaže byste řekla, že to zpívá vaše dcera.
1: No, zpívá to moje dcera.
0: Já vím. Tak říkejte, jak se to jmenuje?
1: Takže jmenuje se to Imrix General Eye.
0: Imrix. Imrix.
1: Imrix General Eye.
0: Tak víte co, my to najdeme a dáme si to za chvíli. Jo?
1: Dobře.
0: Papa, ahoj.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na deck.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým.

0: Vím, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, od kuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.
9: Tak, 7.49, máme za sebou tu krásnou reklamu. Volala nám paní, abychom zahráli píseň, kde zpívá její dcera. My se vám tady s Katkou přiznáme, jsme tady z toho trochu nešťastný, že se nám tady z toho stávají písničky na přání, ale máme vás rádi, no tak co máme dělat? Jo.
10: No, já jsem ti říkala, měl se být přísnější, odkázat na úterý 7.17, kdy je čas na tu písničku na přání, Katka... ale byl jsi nějaký vyměklej, nevím.
9: Katka říká, tak by já řekla by, nehraj to, ne. Vůbec.
10: Ale já neříkám, že ta písnička je špatná, ale že jako je to další píseň na přání, je to nešvar.
9: Nehraj to, ne, vůbec, tyjo. Tak tady
10: ale
9: to je.
10: Ale není to špatný.
9: Je to dobrý. Imrix. General Eye.

0: na Evropě 2.
1: Které jídlo chutná podle Čechů lépe na druhý den? To tady Katka musí říct, to tady tomu rozumí.
2: Tak to ti řeknu přesně.
1: Tak říkej.
2: Jogurt.
1: Co?
2: Otevřeš si jogurt a druhý den prostě perfektní.
1: Ne.
2: Udělá se ti tam ta vodička, taková ta nazelenalá. Jo, je to taková trošku už potom zakysanka.
1: Jo, jo, vodička je vodička.
0: Ranní show Evropy 2.

0: Česká volba v ranní show na Evropě 2 7:56. Které jídlo chutná podle Čechů lépe na druhý den?
1: Moje babička vždycky říkala, že každý jídlo, do kterého se dává jížka, chutná druhý den lépe.
0: OK. Páté místo kary.
1: Kary? Kary omáčka? Asi jo.
0: Je v kary jížka?
1: Když je hustý kary, tak je tam určitě jížka.
0: Čtvrté místo kyselica, zelňačka.
1: Ano, to se zahušťuje.
0: Třetí místo bramborový salát.
1: A, tak to je jiná. To je jiný případ.
0: To je jiný případ.
1: A,
0: Martine, tak... Martin se tady, náš Martin se tady oblíznul.
1: No tak to jsme se oblízli všichni. Tady podle mě to je tím, že prostě ty brambory nasáknou. Ten lax okurek.
0: A budou Vánoce zase.
2: A teď jsem to chtěl říct, a už se těším na Vánoce zase.
0: Které jídlo chutná podle Čechů lépe na druhý den? Druhá je svíčková.
1: Ano, to jsou ty zahušťované omáčky.
0: A první místo schválně, halo?
3: Dobré ráno.
0: Je to?
3: Myslím si, že by to mohl být guláš.
0: Je to tak. Guláš byl jasný. Tak vám moc gratulujeme, vyhrála jste příjemný pocit.
3: Děkuju.
0: Na skle, ahoj.
3: Mějte se, na skle.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se éter Evropy 2 spítí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
7: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
4: Užívej si Evropu 2 až do večera.
8: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
9: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav
11: 22. září od 18.30 v O2 Aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: 8 hodin 6 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno. Našla jsem informaci, která mě velmi zaujala, a tak se s vámi podělím.
0: Ano.
1: Po kom si myslíte, že děti dědí inteligenci?
0: Po babičce a dědovi.
1: Mohlo by to tak být.
0: Ne, tak počkej. Po internetu.
1: Po kom jsou vaše děti chytrý? Já tě nebudu napínat.
0: Napínej mě ještě. Nezeptáme se lidí?
1: Můžeme, co si o to myslí?
0: Co si o to myslíte?
1: Po kom vaši děti zdědili inteligenci?
0: My to máme rozdělené, že vlastně po mojí ženě Alex zdědila inteligenci a po mně krásu. Nevím, no, přemýšlel jsem, jak to vymyslet nějak.
1: Je to spravedlivý na světě.
0: Halo?
2: Halo?
1: Ano.
2: My bychom chtěli odpovědět na otázku.
0: Tak povídejte.
3: My nejsme moc inteligentní, bychom chtěli říct, takže...
2: Takže si myslím, že asi po nikom nedědějí tu
0: inteligenci. To je otec se synem.
3: Aha. Ne. My jsme spoluhráči z hokeje a jdeme akorát na trénu.
0: Fakt? Tak vy, a možná v kabině se to jako nějak jako přenáší na vás?
3: No tak tam taky není moc inteligentních lidí.
0: Kdo je třeba nejchytřejší u vás v kabině?
3: Kapitán určitě.
0: Dělá se to podle toho, že kapitán je vždycky nejchytřejší?
3: No tak většinou to tak bývá.
0: Podle čeho se určuje kapitán?
3: No asi podle inteligence.
1: Ne.
0: Ne. Fakt?
3: Ne, tak asi podle toho, jaký má jako vliv na ten tým, no.
2: A charakter určitě bude.
0: Charakter bude určitě, musí být charakter. Tak a teď to společně, můžete se mnou ještě tady zůstat ve vysílání, kluci?
3: Tak určitě.
0: Tak jo, takže jsme tady tři kluci, řekni nám to, Katko.
1: Takže, podle vědeckých studií dědí děti inteligenci z větší části a primárně po mamince.
0: Tohle jsi zařadila.
1: Tohle jsem se zařadila, ale počkej, jak tomu ještě něco mám. Ženy mají dva chromozomy X, zatímco muži mají jeden X a jeden Y. A protože geny ovlivňující inteligenci sídlí na chromozomu X, mají matky větší předpoklad k jejich předání. Například studie provedená v Glasgow, která sledovala lidi od 14 do 22 let, ukázala, že IQ dětí se nejvíce blížilo naměřenému IQ jejich matek. A ve článku jsem se dozvěděla i to, jak strašně moc informací proniká skrze placentu už když je dítě v břiše. A já jsem si v ten moment uvědomila, že když jsem byla poprvé těhotná, tak jsem šla na zmražení tuku.
0: To břiše. Inteligentní.
1: To jsem totiž nevěděla, že jsem těhotná, a šla jsem na tenhle zákrok.
0: Ano.
1: A jakou pohádku má Sofinka nejradši?
0: Jakou?
1: Frozen. A teď mluv.
0: Hustý.
2: Aha.
0: Hustý.
1: To čučíte.
0: Všichni tři teďka. Kluci,
2: to dává smysl všechno.
0: Kluci, nemůžu jít s váma dneska do kabiny.
3: Můžeš.
0: Připadám si.
3: Máme sraz asi za 20 minut, ale.
0: Tak to nemůžu, protože já teďka jsem tady s Taylor Swift a jako úplně mám teďka pocit, že mi zmrzlo IQ. Dostalo se na jednocifernou.
1: Vyřiď si to s mámou.
0: Kluci, čau.
2: Čau.
0: Měl jsem dvojciferný, teď už jednociferný.

0: 8.12. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Poslyšte příběh z Jablonce. Před chvilkou se nám dovolali dva kluci, kteří jedou na sportovní trénink. Budou v kabině, je to kolektivní sport a my se budeme bavit také o kolektivním sportu, o tom nejslavnějším, o fotbale. Takže, byl zápas naší nejvyšší fotbalové soutěže Jablonec Zlín. Zlín až do víkendového zápasu měl 0 bodů. Všechno prohráli.
1: Z kolika?
0: Myslím si, že z 8 nebo z 9.
2: Wow. No 8 zápasů prohráli a tohle bylo 9. kolo, 9. zápas.
0: 9.
1: To už je dost.
0: Takže musíš si představit atmosféru mezi fanoušky. Prvních 8 kol, 8 proher, 0 bodů. Zlín vyrazil na 9. zápas do Jablonce. Na stadion do Jablonce dorazil v neděli podpořit fotbalový Zlín jediný fanoušek. Přesto byl podle hráčů pořádně slyšet. Fotbalisté si jeho odanosti všimli a po závěrečném hvizdu se rozhodli, že mu za podporu osobně poděkují. Nakonec mu nabídli i cestu domů týmovým autobusem. Zlín v Jablonci uhrál remízu 1-1 a po 8 porážkách v řadě získal první bod v sezóně. Už během utkání hráči registrovali, že v sektoru hostů je nezvykle prázdno. Jeden muž se však rozhodně nenechal odradit a svůj tým podporoval prakticky celý zápas. Citace. Začínal jsem na lavičce, takže jsem si všiml, kolik fanoušků dorazilo. Viděli jsme, že tam je jeden jediný. V takovém počasí a za téhle situace klubu si zasloužil respekt. Navíc byl docela hlasitý, takže jsme o něm věděli. Popsal kapitán Zlína Tomáš Poznar. Po zápase proto zamířili hráči právě za ním. Nešlo přitom o žádnou předem připravenou akci. Citace. Všichni jsme ale brali jako povinnost jít našeho fanouška pozdravit. Podali jsme mu ruku a poděkovali, že nám přijel fandit. Vysvětlil Poznar. Pak přišlo ještě neobvyklejší gesto. Fanoušek se zeptal, zda by se nemohl svést zpět do Zlína společně s týmem.
1: Ale čuču.
0: Hráči nejprve museli zjistit, jestli je něco takového vůbec možné. Nakonec ale souhlasili. Citace, říkali jsme, že to musíme probrat, protože to samozřejmě není úplně běžné. Nakonec jsme se ale 100% shodli, že s tím nikdo nemá problém. Byl velmi rád, že se to povedlo. Pokorně si našel místo a během cesty jsme o něm skoro nevěděli. Poznar navíc přiznal, že fanouška osobně zná. Je to fajn borec, takže to gesto bylo naprosto na místě. Kdybych přijelo víc, asi bychom už v autobuse neměli místo, zavtipkovali. V kabině pak vznikl ještě jeden vtípek. Řekli jsme si, kolik bodů, tolik fanoušků. To je rostovilý ťuťu, ne? Ťuťu.
1: Hele, ono se říká, nebo říkali nám to v koučovacím kurzu, že stačí, aby v tebe věřil jeden jediný člověk a dokážeš cokoliv.
0: To je nejvíc. Já jsem rád, že jsi to řekl. To je totiž pravda. Schválně se zamyslete. Prostě o něco vám jde a když ve vás věří jeden člověk a vy to cítíte, je to, jako kdybych byl miliony.
3: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5. 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
5: V klidu, už je to zařízený.
4: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
5: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
4: Hliník a online? A co ty dílky?
5: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
4: Takže e-shop říkáš?
5: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
6: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
7: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Teď jsem se koukal tady na počítač, co budeme rád za písničku. A vzpomněl jsem si na historku ze včerejšího večera. Mm-hmm. Jel jsem na letiště vyzvednout dceru, manželku a tchýni. Vraceli se z dovolený. A když se jede vyzvednout takhle rodina, tak se jede přes takový místo, kde je závora.
1: Mm-hmm. A jo, musíš si počítat, aby se nepřešvihnul těch 15 minut.
0: Ne,
1: jinak
0: ne,
1: platíš 2 kila.
0: Ne, tohle je jiná závora, tady je dokonce obsluha.
1: Jo.
0: Jo, tam prostě zajíždíš a oni tě musí zkontrolovat. To znamená, mm-hmm, tam jakože musíš zvedat kufr,
1: jo,
0: otevřít kufr. A oni, nevím vlastně, co kontroluje, jestli tam máš nějaký lidi nebo výbušniny. Musíš vystoupit, otevřít kufr, oni to zkontrolují a pak můžeš pokračovat dál.
1: VIP terminál.
0: To slova tvá jsou.
1: No ne, tak aby jsme si to představili.
0: Mimochodem jsem tam byl včera dvakrát, protože když jsem tam byl poprvé, tak jsem zjistil, že ženě uletěl spoj, protože prostě měli zpoždění na prvním letu při přestupu v Mnichově.
1: Ano.
0: Takže jsem se tam pak večer musel vracet. A při tom prvním kontrolování paní říká, že si to udělá sama, tak já jsem jako zůstal v tom autě a ona si otevřela kufr. A on se zvedl ten kufr a ona v pořádku a teď na mě mává a já vystoupím a ona mi říká, pane Mareši, prosím vás, mohl byste si to zmáčknout, já tam nedosáhnu. Ona byla malinká. Tak to bylo jeziskonte. No a když jsem tam byl po druhý, tak jsem vlastně tam jel a už byla zavřená dokonce i brána, jakože jako úplně byla zavřená, mm-hmm, brána, ještě před tou závorou. Tak jsem tam tak stál a stojím, že jo, teď nic, nikdo nejde, tak jsem jakoby čekal, pak jsem jakoby trochu zatroubil, jakože teda co? A pán vyšel.
1: Je to hrozně pasivně agresivní to troubení, viď?
0: Já jsem
1: připadáš, jak když někoho
0: nechtěl.
1: Já
0: jsem udělal takový jenom jako rozumíš mi? Ale fakt jsem tam stál za minutu a tak jo. A pán vystoupil a úplně rozářený obličej a jde ke mně a říká, je, pane Mareši, to je neuvěřitelný, já na vás zrovna koukám Superstar. A já koukám do té budky a tam prostě přes to okno vidím obrovskou televizní obrazovku a tam zrovna někdo zpívá a hodnocení poroty a tohleto. Zrovna vás koukám, výborný, výborný, pojdeme zkontrolovat kufr. Zkontrolovali jsme kufr a on mi říká, tak naschledanou a můžu se vás na něco zeptat. A já říkám, řekněte mi, jaký je ten Kellyn teda? Jaký je ten Kellyn ve skutečnosti?
1: To přece nemůže být takhle milý.
0: A já říkám, on je strašně milý, on je prostě hodnej a je super. Prostě,
1: no to nám řekni.
0: No hrozný zlaťák. A on, já jsem si to myslel. To je jakože příběh.
1: Takže jaký je v televizi, taky je i v reálu.
0: Ještě lepší.

0: 8.29. Po Kellynovi Katka. Jinak Kellyn určitě teďka zaznamenává obrovský takzvaný fame. On samozřejmě byl už strašně slavný ve své komunitě, mladý, ano. Děti, lidi ho mají rádi, ale teďka samozřejmě ho objevila jako společnost.
1: My jsme ho objevili jako člověka. Věděli, že jako interpret existuje, že vždycky vyhrává nějaký ano. ceny, většinou si je nejde převzít, to tak jsem ho měla zafixovanýho ano. já, ale teď jsme teprve zjistili, co on je zač.
0: Moje trenérka Bára teďka poslouchá prej v autě na Spotify jenom Kellyna už. Poté, co zjistila, jak je super.
1: Hezky.
0: No.
1: Vidíš to, lidi si vybírají interprety a písničky podle toho, jakou osobnost má ten interpret.
0: No a že prej teďka lidi už jenom čekají, kdy si slíkne tu bundu, aby byl to v nátělníku, to je další věc. A já využiju té příležitosti a udělám osvětu. Vlastně pořád panuje jistá nejistota ve správné výslovnosti toho jména. Já sám se tom vždycky motal a i teďka mi to tam skáče. Jediná správná výslovnost je, přátelé, Kellyn. Ne Kellyn. Mně tam taky skáče Kellyn, chápu vás, ale je to Kellyn. Ale, abych potvrdil to, jaký Kellyn je, když se o tom bavíme s Kellynem, tak Kellyn řekne vždycky, ale to je jedno, klidně říkejte Kellyn. Prostě Kellyn. No.

0: 8.34, Evropa 2 ranní show. Přátelé, zítra s námi bude celé 3 hodiny Štěpán Kozub. Je to tak. Dneska si pro ně jedu vlakem do Ostravy. Neříkejte mu to, že on nechce jet se mnou vlakem zpátky, nějak to prostě budeme muset pofackovat, jak říká moje žena.
1: Tak když tak svážeš.
0: Když tak ho svážu. Každopádně radí show, můžeme mu zavolat, ale nevím, jestli nám to vezme, že jo, jestli nám to vezme.
1: Taky, já se těším, to bude zase.
0: Ale taky bych mu to mohl říkat dopředu, že mu budu volat chudák. Chudák.
1: Neříkej o lidech, že jsou chudáci.
0: Cože?
1: Neříkej o lidech, že jsou chudáci.
0: Jako v dobrý, že to má těžký se mnou. Se to vezme. V 8.34. On mě vidí na displeji a říká, ježiš, zase raní
1: zase tenhle.
0: Zase tenhle. No, tak tady aspoň vidíte, že to není připravený. To si myslím, že je jako důkaz. To je jako důkaz. Výhoda třeba oproti tomu Jakub Kohák, ten tady bude. Ten tady bude. Tak Štěpán nebere a my jdeme na zprávy. No ale to vlastně taková pozvánka. Zítra tady živě ve studiu. Já si ho přivezu, neboj. Zprávy.
1: Dobré ráno. Nové volební modely ukazují, že ve volbách do poslanecké sněmovny by v srpnu s 34% hlasů zvítězilo hnutí ANO, následované hnutím STAN s 12%, ODS s 11%, SPD s 9% a Piráty se 7,5% hlasů. Motoristé by se do sněmovny opět nedostali, získali by 4,5%. Průzkum provedla společnost Median. Západ Evropy čekají extrémní teploty. Na jihu Španělska má být podle předpovědi kolem 38 stupňů.
0: Co?
1: A i jinde, no, na Pyrenejském poloostrově, bude často i nad 35 stupni.
0: A u nás?
1: Teplý vzduch dorazí i do střední Evropy od neděle, může být i v Česku až 25 stupňů.
0: Pozor, takže my máme po neděli babí léto?
1: Jo, koukal jsem na předpověď.
0: Promiň. Kde to stojí? Doprava, ale povídej.
1: Příští týden vypadá naprosto fantasticky.
0: Tropicky?
1: Ne, tropicky ne, fantasticky. 24, 25, sluníčko, nejvíc.
0: Wow.
2: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2.

0: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: 8.37 v ranní show na Evropě 2 už za chvíli Jakub Kohák.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na Shell.cz.
0: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
2: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Zpátky k muzice.

0: je Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno, Jakube Koháku.
2: Z Bad Brock.
1: To je co?
2: Z Bad Brock je prostě tebe slovo, který já jsem vymyslel.
1: Kdy? Teď jo?
2: Večer, ne, vymyslel jsem ho v Norsku. A my jsme ho začali doma používat skoro takřka na všechno.
1: Zní to norsky.
2: Je to tak vtipný, že si vůbec neukážete představit, jak je to vtipný.
1: Ty bláho, ale tak dlouho už tady seš a ještě to nenabít.
2: No až normálně teďka to normálně do mě vyjelo. Zberbrok.
1: Kdy jsi byl v Norsku?
2: Člověče, závěr prázdnin.
1: A mohl bys nějak doporučit něco tedy?
2: Už samozřejmě.
1: Protože nebyli jsme v Norsku, viď?
2: Nebyli jste nikdo.
3: Je tam ta restaurace Zberbrok, ta je prej dobrá.
1: Jo, já znám Zberbrok.
2: No je Zberbrok. Ale také samozřejmě Norsko můžu doporučit.
1: Tak povídej, jak se tam jako letí normálně do Oslo?
2: Normálně se tam letí do Oslo, jak jsi řekl přesně. A proč člověče, překvapilo mě, jaká je tam nádherná architektura.
1: A čím jsi tam letěl? No má EasyJet?
2: Nevím, co to bylo za letadlo.
1: Bo Norwegian, Norwegian.
2: Člověče, já mám jako příhodu.
1: Tak říkej, no.
2: Představ si, já, takhle, mám několik příhod, jo.
1: Říkej.
2: Já musím najít jako fotografii, to jsem si vyfotil. Nic proti ničemu to není, ale třeba jedna z příhod je, že kdo miluje přírodu, musí...
1: Na fjordy.
2: Přesně tak, na fjordy. A je to spojený s takovým tím, jako třeba ty, Katko, ráda chodíš jako po horách třeba, nebo na výlety.
3: Jo. Že jo? Výhledy, super.
2: To je nemoc jakoby hodně žen, no. Že chodí na procházky rády. To je neuvěřitelný. Co jako na tom vidíte, mi řekni? Jakoby tak jako v krátkosti, jako že noha nohu míjí, nebo
3: ne.
2: Že pak vidíš nějakou, já nevím,
3: já myslím, že to je lesa. Prozajíčtější, že máš hezký fotky.
2: Vidíš hodně lesa.
1: A to je hezký.
2: A to je všechno.
1: Cítím vůni lesa, přeci napíme sa.
2: No tak to napíme sa možná, jo, nicméně, takhle, my tam přiletí, že jo, seš v tom městě a pak jedete prostě do té přírody, že jo.
1: Ale lítá to přímo?
2: Lítá to přímo do Osla.
1: Praha Oslo.
2: Ano. No, takže tam jdeš a teďka jako jedeme, jo, pustili jsme si auto, jedeme a teďka jedeš a najednou na tebe vykoukne vodopád, jo. Jako
1: yeah.
2: A všichni, já, tyjo, ten je, jo.
1: No.
2: Jedete dál a třeba za 4 minuty další trošku jiný. Jo, hele, tamhle, podívej. Ty vole, pátý vodopád, už bych se zastřelil, nebo normálně nejradši.
1: Hodně vodopádů.
2: A 15, no a pak už je to furt vodopád, anebo hodně lesů. No, mm-hmm. Takže to jsem chtěl doporučit lidem, co milují přírodu, tak jako my.
1: A obchodňáky tam jsou spíš míň.
2: Obchodňáky méně než více, ale jsou tam třeba zajímavý takový Sila. Nebo Sila.
1: Sila,
2: to
1: no.
2: To se jmenuje, ne Sil, to se jmenuje, to jsem zapomněl.
1: Mlín.
2: Ne, já jsem se to naučil a zapomněl jsem to.
1: Ano.
2: To je takový, budeme to možná třeba jako Batkus, jo. Ono to má 6 písmen, je to takový jako norský
1: slovo.
2: Nebo to
1: slovo.
2: Zberbrok. Zberbrok přece.
1: Je tam několik Zberbroků, když
2: jdeš. Zberbroků. A to je třeba takové místo, kam oni vymysleli, že se tam nedostane myš. A tam oni ukládali jídlo.
1: Má proti myší ochranu.
2: Tak no. A jak jsi se ptal, čím jsem tam letěl?
1: No.
2: To já už
1: netopírem
2: asi. Já si nespomínám, ale já vím, čím jsem odlítal.
1: Ano.
2: A nastupu do letadla, zadníma těma, to jsou 2 ty vchody, že?
1: No.
2: A normálně, jak jsou vzadu ty křídla, takový ty,
1: no.
2: Jak se říká tomu křídlu, co je takový to jedno nahoru?
3: Kormidlo?
1: No, jakože, rozumím.
2: Ten zadní, takový
1: chápu,
2: ten,
1: co je svisle.
2: Co je svisle, a bývá na tom vždycky nějaký
3: ocásek.
2: Znak. Bývá tam znak.
1: Ocásek, slyšíš?
2: Hmm. Ocásek, ale ten horní.
1: Jo, tak ten horní, to je z Bad Brock.
2: A tam vždycky bývá znak toho letadla, no, nebo vlajka.
1: Když je to norský letadlo,
2: vlajka, no, a tam prosím tě,
3: to
2: se vám chci pochlubit.
1: To je filáč.
2: Já se vám chci pochlubit.
1: To říkáš tě nahoře, to je filáč.
2: To je filáč, filáč. A prostě chci se pochlubit, abych dal důkaz. Hodíme to na Instagram.
1: No a tam je co teda no, sakra, už to no, norská. A tam je hákový kříž neukazuj, ale.
2: Ne. Prosím tebe, je
1: Kohákový tam, kříž
2: ale je tam pán, který se směje takhle,
1: no?
2: Je tam napsal jeho jméno, Kim Friele,
1: ano.
2: A pod tím je Norwegian Gay Rights Pioneer.
1: Nekecej.
2: Ano. Když jsme nastupovali potom, jako když jsme se šli pro jako dopředu, tak mi syn říká, tati, řídí to 2 piloti a drží se za ruce. Hele,
1: jo, gay rights pioneer.
2: Ty vole, chápeš to, nádherný. Hned jsem byl klidnější.
1: Jo, to je Norwegian gay rights, jako práva gayů.
2: Ano.
1: Taky jsi to nepochopila.
3: Já myslel to right jako cesta.
1: Já jsem se myslel, že to za

0: Posloucháte na ní show na Evropě 2, 8.51, jdeme do finále našeho programu. Chtěl bych zmínit věc, která mě zaujala. Česká republika schválila autonomní řízení aut. Jsme sedmá země v Evropské unii, takže nejsme první, ale jako jsme pořád v té první partě.
1: Já si ale myslím, že strašně záleží, do jaký míry je to autonomní řízení, protože já třeba mám teď nový auto a nějakým způsobem tam to autonomní řízení je.
0: Jakým způsobem? Tohle je autonomní, že jako vůbec nesedí za volantem, že sedíš jako spolujezdec.
1: Jo, takhle.
0: Takhle to schválili.
1: Jo, protože zatím to v těch autech jako je, ta technologie, ale je to o tom, že můžeš pustit volant a že ono to prostě přizastaví, když vidí, že před tebou někdo přizastavuje, pak se to samo rozjede, ale musíš tam jako fyzicky bejt.
0: Nemyslím si, že tohle se počítá jako autonomní, ale můžu se plést, nejsem si úplně jistý.
1: No tak, oni to tak jako nazývají, že je to jakoby na škále autonomnosti už to jakoby nějak jako figuruje.
0: Každopádně technologie je ready, systém je připraven a funkční.
1: Fakt.
0: A podle mě se řeší to, a zase možná se ptáme lidí, kde to budou vědět líp, podle mě se řeší zásadní věc, vlastně podle mě jediná překážka, a ta se vyřeší, jak už to pojede.
1: Kdo bude platit pokuty, když auto pojede rychleji, co?
0: Ne, kdo bude vinen, když se stane nehoda. Bude to teda automobilka, nebo ty, i když tam nejseš. Vem si, že ty svěříš vlastně řízení vozu tomu systému, sedíš jako spolujezdec, to auto někoho srazí, zraní ho, tak můžeš za to ty. To nedává smysl, že jo? Tak jako tak ty přece musíš věřit té technologii.
1: Jak by se mohlo stát, že to auto teda někoho srazí?
0: No to se stane, to se stane každopádně. Tam se může stát třeba to, že ten pán na chodníku tam třeba skočí na poslední chvíli. To se stane. A teď kdo to teda může? Ten řidič? Víš, za to můžeš ty jako řidič. Prostě ty, čau, měl si jet pomalu. Ale tak, když budeš jako spolujezdec, tak vlastně za to nemůžeš, jo? Prostě jako věnoval si, svěřil si to té technologii. No ale automobilka za to taky nemůže. Nebo určitě si to automobilka nevezme jako...
1: Šéf automobilky prostě od

0: bude sedět. Na 1500 let do vězení.
1: No a ona to je vlastně neřešitelná situace. A myslím si, že to je největší překážka vlastně tomu reálnému prosazení toho systému.
0: Možná budeš muset něco podepsat, že prostě...
1: Co? Ale
0: že
1: počkej,
0: přebíráš zodpovědnost.
1: No dobře, ale pojď si sednout. To auto to zkazí, jestli pojď sednout. To nebude
0: no, tak
1: podle
0: radši
1: mě...
0: říct sám.
1: Tak, náš posluchač to ví. Dobré ráno.
2: Luboš, dobré ráno. Dobré
1: Luboši,
2: ráno.
1: Povídejte.
2: My jsme měli teďka školení řidičů jako v práci.
1: No.
2: A je tam vyloženě legislativy daný, že pokud je to autonomní řízení zapnutý, tak za to zodpovídá výrobce vozu.
1: Tak, a to si myslím ale, že žádný koncern jako nedovolí.
2: Jo, takhle
1: jako on, nebo vy tvrdíte, že už to je?
2: Mělo by to takhle být jako novinka, no, v legislativě.
1: Tak to teda potěž protěž, jak se říká. To se mi nezdá, ale dobře.
2: Jo,
1: to se mi nezdá, ale dobře.
0: Tak se najmou nějakého člověka, který ho budou strašně dobře platit
1: to představ,
0: a prostě to všechno půjde za ním.
1: Si to představ, a dobře, tak nebavíme se o plechách, jo, to je jasný, ale tam může dojít ke smrtelnému zranění a bude za to moc ta automobilka, jo.
2: No,
1: je to divný,
2: tak je to legislativně daný, no.
1: Fakt, jo? No dobře.
2: Jo, že zodpovídá výrobce vozidla. Dobře,
1: dobře. No tak ranní show, děkujeme. Ranní show na Evropě 2, dobré ráno.
3: Tady Petr, zdravím vás.
1: Takže?
3: Já si myslím, že to je trošku jinak, že vlastně
1: no, to
3: autonomní řízení u nás není tak, že by si seděl vedle jako spolujezdce.
1: No ale...
3: Tam prostě musíš fyzicky být jako
1: dobře.
3: Nemusíš držet volant, ale musíš koukat na ten provoz.
1: Já vím, ale to je první fáze jenom. Všichni se těší na to, že nebudeš tam vůbec sedět, že budeš vzadu na počítači.
0: Nebo že budeš doma.
3: Já se to těším taky, ne.
1: Ne, že budeš vzadu
0: na... doma na mobilu.
1: Ne, budeš vzadu na počítači nebo na telefonku, pěkně auto řídí samo. To je jasný, že to takový to, že pustíš řízení a ono to jako řídí samo. To je pro děti, to je základní škola. My se bavíme o tom, že to auto fakt bude jezdit samo, že budeš sedět prostě vzadu.
3: No tak jako bude to super, ale to, co bylo včera schválený, je ta první fáze.
1: No, tak je to takhle, tak ona je schválená teprve první fáze. No a teď si představte, až to půjde s letadlama. A už se to stalo. Tam právě...
3: No, už se to stalo, ale nedopadlo to docela
1: ne,
3: dobře.
1: Ne, dopadlo to dobře a je to zpráva ze včerejška. Společnost, nevím, jak se to čte, Joby, Aviation... Aha. Poprvé, poslouchejte, do vzduchu vypustila malé autonomní letadlo Cessna. To znamená normální letadlo, žádnej dron. Mm-hmm. Normálně Cessna, která jen za pomocí počítačového systému přeletělo to letadlo Spojené státy. Včera poprvé. Cessna,
3: no, čau. Šikovný, no.
1: Normální letadlo, představ si, normální letadlo, ne takový to velký, jaký to třeba pro 5-6 lidí. Normálně, co známe s těma vrtulema. Cessna, čau, samo. Vevnic, jenom počít.
3: Ne, možná, že bych radši seděl asi v tuhle chvíli v tom letadle, než v tom autě, no, protože jenom tam se není moc čím srazit, ne?
1: No já si myslím, dobře, hezká myšlenka. Na druhou stranu, já když letím v letadle, tak mám takový pocit, a ptám se vás, posluchačů, jestli to máte taky tak, že prostě si tak nějak říkám, že ty piloti taky nechtějí umřít. Ne? A že udělají...
0: Většinou to tak i je.
1: Jo. A jsem opravdu přesvědčený, nemusí mě přesvědčovat, že udělají opravdu všechno pro to, aby se to nestalo. To znamená, taky mají rodiny. Tak si říkám, tak taky nechtějí umřít, tak asi nespadne to letadlo. Ale když tam bude prostě nějaký joystick jenom, tak jako obsluha bude na telefonu, že jo, na nějaký věži.
0: Letadlo tak snad aspoň ty letušky trošku proškolí.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
1: Děkujeme za telefon, měj se hezky, čau.
3: Taky ahoj.
0: Čau.
4: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
4: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
4: Na Evropě 2.
9: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
4: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Mr. Know-it-all. Buď to můžu být já, nebo Koťák, což je kolega, který přijde vysílat po nás s Ivanou, která tady už je.
1: Dobré ráno, jsem tady.
0: Ano, ano. Dobré ráno, je 9 hodin a 5 minut. To je potřeba říct. Přátelé, Spirála, to je vlastně člověk, který vystoupil v sobotu teďka. Spirála dorazila teď před vteřinou. On totiž, jak říkala Ivana tady, než Spirála dorazila, on jak je slavný, tak teďka vlastně chodí pozdě všude. Ivano, je to tak?
1: To jsem opravdu neřekla.
2: Děkuji.
1: Částka taky nesouhlasí, ani z takového jsem neřekla.
2: Mám to na parku, víš.
1: Ale budeme ti všichni říkat Spirálo.
0: Tak. Já jsem chtěl udělat vstup, že tady nejsi, Koťáku, ahoj.
3: Čau.
0: A,
3: tak jsem mezi tím přijdeš.
0: A teď jsem zved oči a mezi tím si přišel. Ne, ty jsi samozřejmě správně rozpoznal, že ranní show často přetahuje, že nesmysl sem chodit jako předčasně.
3: Hlavně člověk tvýho formátu, no, prostě to nemá zapotřebí tady čekat, že jo?
0: Přesně. Říkáš, že budeš dělat O2 Areny, to budeš chodit v 10.
1: Ale podle smlouvy tady už máš být 30 minut před.
2: Já vím.
0: Podle jaký smlouvy?
2: Ty jsi nečet.
1: Máš vůbec smlouvu?
0: Mám, ale člověče, tohle tam bylo odjakživa a nikdy to po nás nechtěli, byli fajn. Mm. Asi pochopil, že by tady v 5.30 je podle mě už jako...
3: Já tady chodím.
0: To je šikana, nechodíš.
3: Ale někdy jo.
0: Někdy jo.
3: Když nemůžu spát, tak chodím.
0: Já jsem tady několikrát byl a často tady nebyla v 5.30.
3: Já tady jsem, ale já jsem vedle u kolegyně a my si povídáme, co je novýho.
0: Já vím. Chodíš přesně, Katko.
3: No, tak vidíš.
0: Tak přátelé, já bych na závěr dal píseň, která zní v éteru málo. Vysvětlím. Včera byla taková akce Legendy v Brně, nevím, jak se to jmenovalo přesně, vystupovala tam skupina Alphaville. Nevím, jestli vám to je, co říkám.
1: No jasně.
2: Být stále mlád.
0: Tak, Být stále mlád. Mm. A všichni známe Být stále mlád od Karla a jsou verze německé, různé prostě verze. A ta verze od Alphaville je originální. Ten frajer to napsal. Mm. Takže všechny ty verze, všechny ty deriváty jsou ukradený pokusy odcizit duševní vlastnictví toho Němce.
1: Takže Karel krát.
2: A má ten Němec nějaký peníze z toho?
0: Váno. Karel nekrát, Karel se s ním znal osobně. Mm-hmm. To je příběh.
1: Mm-hmm. To pojď.
0: Já teda bohužel nevím, jak on se jmenuje, ten zpěvák. Ty bys na to mohla přijít.
1: Alphaville.
3: Já bych se mohla vygooglit.
0: Vygoogli to, prosím tě.
2: A ty to víš podle mě.
0: A Karel, jak byl slavný v Německu, tak se s ním domluvil osobně. A on mu to
3: Marianne
0: jako...
3: Gold.
0: Tak.
1: A to
0: on,
1: je nádhera.
0: On mu to dal, aby to mohl naspívat jako Být stále mlád. Ale tohle je originál. Tak si to pojďme užít.
2: Marianne Gold.

0: Forever Young, nemusíme překládat. A tohle to je originální verze. Německý zpěvák, který to napsal, tedy, že je navždy mladý, nebo být navždy mlad, nebo být stále mlad. A Katka o pánovi něco našla.
1: Jmenuje se Marian Gold a je známý také tím, že je otcem 10 dětí s několika různými partnerkami.
0: Ano, jak říkala Ivana, chce být prostě...
2: Forever Young.
0: Je to tak.
2: Je to tak.
3: Inseminátor.
2: Hele, ale já jsem si teď zjistila, že tady k tomu songu patří 158 cover verzí.
0: Já to říkal.
2: Ty jsi říkal, no, že vlastně strašně moc, že jo, je to fakt 158.
0: Vinen. Vinen, jsem tam v té partě gangstru.
2: Počkej, ty vlastně taky.
0: No já taky, no v tobě ten for.
2: Jo. Švareš, Katka Říhová.
4: Ranní show Evropy 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180. Nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Maximum tvý muziky.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Přesně čtvrt na deset. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Stále, omlouváme se, ano, zase jsme přetáhli. Říká se tomu nastavení, případně prodloužení. Ale teďka už je to opravdu konec. My vás zveme na zítřejší ranní show, protože bude speciální. Dneska si jedu vlakem do Ostravy opět pro Štěpána Kozuba a bude tady živě. Takže si ho užijeme mezi 6 a 9. Myslím, že víc než dost.
2: Jupi, jupi.
1: Jupi, ale teď už předáváme slovo naší slavné dvojce Ivaně a Spirále. Takže ještě jednou to řeknu. Takže Koťáku, jak doznívá v tobě ten úspěch? Prostě měl jsi vystoupení, pro lidi, co to nechytili, měl jsi velkou show v divadle Spirála s diváky, kteří dokonce platili vstupné.
3: Dokonce si zaplatili i vstupné někteří z nich, takže Ivča teda neplatila, ale...
4: Já jsem ti tam dělala program.
3: Dělala jsme tam krásný program.
1: Vystupovala.
3: Normálně jsem byl naštvaný včera, protože většinou, když na mě někdo jako vybavne s něčím, tak nejsem schopen tak jako dobře reagovat, nebo tak reagovat, jak bych si představoval. A ty včera na mě, tak to zaspívej. A já.
1: Co jsem říkal, tak to zaspívej?
3: No, ať zaspívám toho Mauího.
4: Z Vajany.
1: Z Vajany. Jo, že ty jsi včera říkal, že jsi tam zpíval Mauího.
3: My jsme měli Míšu Tomešovou, která v originále zpívá tu Vajanu. Vajanu. A já jsem jí chtěl překvapit, ona dospívávala tu svoji scénku a já tam nabíhám, tak jsem využil ty kérky, takže si zahraju na Mauího. A měl jsem paruku a všechno, no a pak jsem včera byl celý den smutný z toho, že jsem to nedokázal tady.
2: Tak jsi to natrénoval.
3: Ne, takže...
1: Tak jsi blázen, ty to otevřeš.
2: Znova to otevřeš a znova to neumíš.
4: A tak zkus to zaspívat.
1: To nemyslíš vážně, jako. Ty to jako otevřeš tady a myslíš, že se tě to nezeptáme, jo. Jsi blázen.
3: Nebo čeho, on to není moc zpívaný, on to Martin Zounár, mimochodem, to zpívá v originále. A tohle je teda ta tvoje pasáž. A já mám...
4: Jak moje, no.
1: Ticho, ticho.
3: I could be the perfect

0: hezký. Krásný, ale to předpokládám není ten tvůj part, koťáku, ne?
1: Ten part se jmenuje Vždy k službám.
0: A už to našel. Teď se nám to trošku rozpadlo úplně na závěr.
2: Vždy k službám zpívá to Martin Zounár,
0: pojďme
2: teda tu,
0: pojďme
2: tu, češtině.
0: Počkej, pojďme tuhle tu část celou vystřihnout.
1: To se nepovedlo.
0: Do vysílání prostě pustíme tu část bez tohle toho, jak budete rovnou posílat tuto. Tak jak chceš vystřihnout, je to z přímýho přenosu, takže dobře. Katko, zachraň to, Vítka.
2: No tak a pustíme to teda.
0: Ale já nevím co.
2: Mauího.
0: No.
3: Vždy k službám se to jmenuje.
2: Vždy k službám zpívá to Martin Zounár. Je to z pohádky Vajana, je to moc hezký, no. Co k tomu říct? A koťák to teda zpíval naživo ve spirále, takže by to teoreticky mohl umět. Mohl by se teoreticky přidat.
0: Tak a to bude konec dnešního programu. Mm-hmm.
1: To bude konec.
4: Já vím, co toužíš mi říct. Má nádhera je jako zjevení. A nemusíš mít ze mě strach. To je rozkošné.
5: Je hezké, jak se lidé nemění. Dívej se dál, jen pojď blíž. Jsem to vážně já.
1: Jsem koťák, vždyť to víš.
5: To jen může být, tak šik, tak fit.
1: Kdo bys koťák?

0: Ty jsi zpěl jaké písničko o sobě, jo?
1: Já jsem si ji napsal právě, no.
0: Není to úplně špatný.
1: To se taky má...
0: Ještě bych to
1: dopiloval. Na Superstar to nebude.
0: Zítra naschledanou. Káťo, děkuju.
2: Pa, pa, pa.
0: Ivana Koťák začíná 9.20. Evropa 2 je věčná.

0: září a dá se říct, že konečně je to už jenom naše. Ne, bylo to hezký. Já teda můžu slíbit s Koťákem, že už zpívat třeba ani jeden dneska nebudeme, co myslíš?
1: To by se slíbe dalo, podle mě.
0: Že jo?
1: To by se slíbe.
0: Ale překvapil jsi mě, jak jsi to vlastně jako dal. Sice si teda dvakrát se připomenul, podle mě si strašně chtěl zaspívat v ranní show. A tak no. Jsi to dvakrát řekl. Já, mě je moc líto, že to vlastně neumím. Až tě tady donutili naši kolegové. A ano, bylo to ano, hezký.
1: A já doufám, že to bude tradice, že tak to budu moc zpívat prostě každý den předávat.
0: Oh, co si Koťák připraví na zítřek?
1: Mimochodem, ano, to vám řeknu přesně. Já když jsem totiž chodil na základní školu, tak já jsem chodil do Bčka. Bčko byla vždycky hudební třída. A ta hudební třída, my jsme paní učitelku vítali jakoby hudebním pozdravem. A znělo to, dobrý den, písní přejeme vám, takhle.
0: Tomuhle se říkala hudební třída v Hradci Králové, posloucháte Evropu 2.
2: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
3: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
2: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
12: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
13: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Takovýhle krásný jazyk se dostal do éteru Evropy 2. A posloucháte Maximum muziky s Koťákem, taky se mnou. Koťák už tady dospíval a teď vám chci něco říct, doufám teda.
1: No, posloucháš, já bych chtěl říct, že letí na nás 27. září proběhnou MTV Music Video Music Awards. Uh-huh. Bude to zajímavý, třeba Madonu uvidíme po 23 letech v rámci vystoupení na této prestižní akci. A další zajímavostí je, že Taylor by teoreticky měla přeskočit Beyoncé v počtu Emmy, které získala za celou historii.
0: Nekecej. A jsou to teda ceny Video Music Awards. MTV Video Music Awards.
1: A Taylor Swift míří na 31 cen. Který hudební rekord byste chtěli překonat, kdybyste měli možnost překonávat?
0: Počkej, to se ptáš mě nebo, ptám, ne, nebo posluchačů našich. Já bych chtěla překonat rekord v... teď jsem chtěla být úplně taková jako nějak poetická.
1: V nejvýdělečnější tu.
0: Ne, ne, to ne, jako v lásce třeba.
1: Jakože by si svojí písní dokázala...
0: Je něco jako Imagine od Johna Lennona, že bych třeba byla skladatelka a zpěvačka, což nejsem, takže vůbec nevím, proč mi to napadlo. A prostě bych ohromila celý svět tím, jak jsem skvělá, talentovaná a ještě mám srdce.
1: Tak to je hezký.
0: Že jo?
1: Tak to ocením.
0: No tak jo, Video Music Awards, my přejeme hodně štěstí i Taylor a teda i Beyoncé, i když ta tenhle rok nic neudělala. Ať to dopadne jak chce, tak
1: já ještě možná doplním, Madonna, to je zajímavý, vede letošní nominace. Má 11 nominací, Taylor Swift jich má 9, no a Madonna, jak už jsem zmiňoval, na Video Music Awards vystoupí poprvé po 23 letech a taky Nirvana převezme cenu Video Vanguard.
0: Já se někdy cítím stará, když slyším něco o Madoně, jak si říkám, Ivčo, pořád máš dobrý čas, posloucháte Evropu 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeo vík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při úterku musím zmínit, kdo má dneska svátek. S Koťákem vám za chvíli řekneme, kdo má dneska svátek. Možná to poznáte podle tady té písničky. Ano, no tak už to musím říct, no. Darina má dneska svátek a dneska chci Koťákovi, nebo za chvíli už chci říct, jedno takový jako, takovou urban legend, a buď to je teda urban legend, anebo to je pravda. Totiž Darině Rollins se mohlo stát v kariéře něco obrovského a ona to odmítla. Co to bylo a jak, to si řekneme za chvíli na Evropě 2.
1: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Minuta po 10. hodině posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné dopoledne. V Praze Košířích včera večer muž střílel z okna bytu z pistole. Nikoho ale naštěstí nezranil. Muže zadrželi policisté. Kvůli špatnému psychickému stavu si muže převzali záchranáři. Lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové od dnešního rána pořídit 5000 korunu se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou stovky lidí. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Městská hromadná doprava ve 100 000 Hradci Králové je dnes pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Dopravní podnik města se tím připojí k Evropskému dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Na Hradeckém Labském nábřeží je dnes celodenní program pro školy a veřejnost. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrací do provozu. Nové vozy vyjely v 7 ráno z újezdu a Petřína. Teď budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 10:45 večer. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silničáři zabrali 178. kilometr D1 směrem do Brna a zdržíte se tam aktuálně 20 minut. Na dálnici D11 potom máme hlášenou bouračku na 66. kilometru ve směru do Prahy.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Převažovat bude stále oblačno, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění, na východě ale zůstane většinu dne zataženo, k tomu teploty od 12 do 17 stupňů. Tolik zprávy, je úterý 22. září a na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyrytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Je to tak, a už za chvíli si řekneme to malé tajemství Dary Rollins. Komu ona jednou mohla dělat sboristku a nedělala, za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Ať se to nezdá, tak tady ta píseň dostala Oscara. Dostala i Zlatý glob, Zlatý globus. Tak gratulujeme ještě také zpětně kapele Huntrix, mimochodem strašně oblíbený kapele u malých holčiček.
1: Mě teda překvapilo, nejsou ty tři frontmanky nejsou ano. animované, jsou to normálně ženy z masa a kostí a viděl jsem, jak to zpívají na nějakých asi Music Awards a je to fakt dobrý.
0: Je to dobrý, jsou skvělý. Jestli někdo taky skvělý, tak je to někdo, kdo má dneska svátek. Já jsem už předešlé hodince říkala, že dneska má svátek Darina, tak musíme tak trošku jakoby popřát Darince, protože za mě teda Darina Rollins je vlastně úplně unikát. Já ti to potřebuji vysvětlit, jaký já vnímám, jo. Dara Rollins je pro mě něco jako Jiří Korn v dámském podání. Jirka Korn tady v 70. letech, možná v 80. prostě jako skoro první dělal v české televizi, v rámci možná přijde i kouzelník jako breakdance.
1: No jasně.
0: On dělal prostě electric boogie.
1: Ale on mě normálně měl. My jsme nosili, a on nás teda hodně předběh, potníčky, takže měl prostě čelenku, toto. Teďka měl prostě tu adidasovou takovou tu šustákovku. A on uměl, hele, co on uměl? Přetoče, podle mě uměl vrtulníka, jako ten vlastně. Efekt. Nevím, jestli se Jirka Korn točil na hlavě, ale nebylo to špatný, uměl takový nějaký přeskoky.
0: Možná se netočil na hlavě, ale rozhodně měl vedle sebe kluky, co se točili na hlavě a byli jako první v Československé republice.
1: A to bylo UNO, nebo?
0: To bylo UNO a asi jakoby, možná i jiná parta. Prosím tě, ale pro mě tohle je Dara Rollins. Tohle je Dara Rollins. Dara Rollins tady přinesla takový jako fakt zahraniční nádech už jako po tom roce 2000, chápeš? Jakože ona prostě dělá R&Bčko dobrý. Ale už tenkrát, tohle už je jako novější věc, ale všechno, co ona kdy udělala, tak znělo prostě dobře.
1: Jo.
0: Ona spolupracovala s DJem Vičem, spolupracovala s Vugotoxem, spolupracovala se spoustou klukama, kterým tenkrát, ona už byla, že jo, starší se dá říct, a jim bylo sakra 20 a ona věděla moc vždycky, kam hudebně šáhnout. A nevím, jestli víš, že ona měla dělat, nebo to byla taková urban legend, a já tomu ale chci pořád věřit. Já jsem si jednou v časopisu Spy v roce 2001 přečetla. Pamatuješ Spy?
1: No jasně.
0: Vycházelo každý úterý. A já byla úplně hotová. A cokoliv se tam řeklo, nebo jsem si přečetla, tak jsem si myslela, že je to pravda. A tenkrát Dara Rollins tam měla nějakou citaci, která říkala, že měla někomu dělat sboristku. Komu? Komu by tak mohla dělat sboristku? Velkýmu jménu.
1: Celine Dion.
0: Tomuhle. Ona chvíli žila v Americe. Počkej, já tomu věřím. Ona žila v Americe. A prostě říkalo se, že mu bude dělat zboristku, no. Tak jakoby proč ne? Proč ne? Ne, ona se opravdu dostala k nějakému managementu, spolupracovala s kytaristou Michaela Jacksona a tak opravdu došlo do České republiky jako spoustu informací, že ona by měla dělat na příštím turné zboristku, což se nepotvrdilo, protože nedělala, ale Dara to prostě tenkrát někde buď řekla, nebo se to vymyslelo. To čučíš, co?
1: Ty bláho, no parádní.
0: No, ty jsi z něčeho úplně konstatovaný.
1: No ne, já jsem tady, mezi tím, co mi tady popisuješ, tak já jsem si tady vygoogloval právě breakdance v podání Jirky Korna. Musím teda říct, že tenkrát, když se to nahrával na YouTube, tak se asi ještě nevědělo přesně, jako co to znamená jako breakdance, protože je to spíš electric boogie, což znamená takový ty popiny a podobně. No ale tady už se dostáváme do finále a vidíme tady, která kolegové Jirky Korna dávají normálně přeskoky, tohleto je takzvaná guma. Viděli
0: Ježiš,
1: jsme tam
0: no, vidím to.
1: I přetoče, viděli jsme tam rybičku, přátelé, kdo z vás naposledy na diskotéce dal rybičku?
0: Kuťák mi tady ukazuje opravdu video, možná přijde i kouzelník a je to skvělý to vidět a je skvělý, že máme tady takový umělce, který tady byli trendseteři a je to přesně Jirka Korn, Dara Rollins. Zdravíme za Evropu 2.
2: Nastav uši hvězdám. Czech Republic, AMBR und Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.

0: Evropa 2.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
13: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
14: Tento týden se éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2.
1: Posloucháte Maximum muziky a poslouchejte i nadále. Máme tady téma, ve kterém se každý jeden z nás může vidět. Nacházíme se v době, kdy, řekl bych, je o dost snazší, a to pravděpodobně nebudou rádi poslouchat, řekněme, naši prarodiče, ale oni asi Evropu 2 neposlouchají. Takže to nevadí. A kdy je vhodné, řekněme, kupovat nové věci a kdy je ještě v pohodě jako něco opravovat, potažmo servisovat? Dneska bych jako řekl, že spoustu věcí, které by se daly jednoduše opravit, tak zkrátka prostě vyhodíme a koupíme si novou věc, protože nechceme zkoumat, kde ten problém třeba je. A nebo to má ještě jeden rozměr, tohleto téma, a to je, v jaký moment ty si na něco zavoláš toho opraváře, toho řemeslníka, a v jaký moment máš tu chuť si to opravit sama. Jak to máte doma?
0: My doma neumíme tyhle věci, reálně neumíme si pověsit ani obraz, jsem zjistila. Můj manžel dostal takovou tu, jak se to jmenuje, ta vrtačka, taková ta příklepovou vrtačku. Dostal jednou k Vánocům, ale to je léta, páně, 2014. Od té doby vrtačka je pořád ve skříni a reálně to neumíme. My neumíme, já neumím dát někam šroubek a na to něco pověsit, takže natož něco opravit, natož jako něco jako rozebrat a opravit, to je velmi, velmi utopie pro mě.
1: Dostali jsme se do hrozný doby. Já mám doma teda jednu jedinou tuto opravářskou sadu, která je z jednoho švédského řetězce. Že to není úplně ta nejkvalitnější sada, ve které mám prostě kladivo, já nevím, kombinačky a tyhle ty věci. Takže mě to...
0: Takovou dětskou sadu jsi teda dostal.
1: Ano, dětskou sadu, je plastová, moc nefunguje, teda bych řekl pravdu. Ale je to takový, že třeba s tátou mém, když tohleto téma rozebírám, on říká, no tak Kubíku, mohl bys to rozebrat, ne, mohl bys si pomoct. A já říkám, táto, ty jsi mě to za celý život nenaučil. A hlavně říkám, že ten poměr té mý hodinové sazby v rámci té jedné věci, kterou umím, říkám, tak to já bych radši mohl tam něco odmoderovat a za ty vydělaný peníze bych si mohl někoho najmout.
0: Opraváře, viď?
1: Opraváře.
0: A ty tatínkové, můj táta, já mu říkám takzvaný palubkář. Můj táta postavil opravdu, jako reálně postavil chatu jednu, prostě dřevěnou chatu, a miluje vůni dřeva a nikdy nebyl truhlář. Vlastně dokonce se mu i stalo, že už nemá prst, jako jo, takže prostě i blbej truhlář, se dá říct. Ale rád pracuje se dřevem a vždycky na všechno nám řekne, no, tak tam dejte, tak přesto dejte palubky. Nejde přes tu palubky a myslí si, že se to tím vyřeší.
1: Tak přesto hoď palubky a...
0: Za chvíli ti řeknu, ale co umím já opravit.
1: No tak to jsem zvědavý. Nic mě nenapadá.
0: No neboj, budeš koukat na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Tvoje nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
1: 180,
0: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
0: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
5: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
9: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: Muhammad Komar nazad.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
10: Tak to je všechno. A dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
11: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.

0: Já bych taky chtěl být mlad.
1: Ona zpívá o tom, bývala jsem mladá.
0: Bývala
1: no.
0: jsem, no.
1: Musíme už to říkat taky, bývali jsme.
0: Já se stále cítím mlad.
1: Já taky. My jsme se tady bavili o opravách a o tom, jaký je rozdíl mezi generacema, protože některé generace, ty starší, víc věci opravujou a my je víc kupujeme, my prostě neopravujeme, my prostě ano, kupujeme nový věci.
0: Můj moudrý kamarád říkal, že Češi jsou zvyklí jakoby opravovat a ne servisovat. Že to je taky takové, že co se týká těch aut, že prostě servisujte, mějte ten volej, dělejte ty správné věci.
1: Prevenci dělejte.
0: Dělejte prevenci. A to si myslím, ne. Že ve zdraví i v, u aut.
1: Češi podle mě nejsou schopní dát peníze do něčeho, co ještě viditelně není problém, že jo?
0: Je to
1: víš,
0: tak,
1: jak to,
0: přesně.
1: Že,
0: dokud to neteče nebo neklepe, tak no. Proč?
1: Co si myslíš, že já jsem schopná opravit?
0: Zlomené srdce. Jednoznačně.
1: Ježiš, tak to právě jsem úplně schopná úplně naopak udělat.
0: Zničit
1: jsem schopná, ale včera jsem opravovala jednu věc a jsem strašně pyšná na to, protože moje babička co je?
0: No nebo přemýšlím, co ty jsi mohla opravovat. Tak, co to mohlo být?
1: Tak já ti to řeknu.
0: Jaká stavebnice dětská? Nebo ne.
1: Moje dcera jde dnes ve 3 hodiny poprvé na hodinu baletu. Koupili jsme jí k tomu takový ty věci, takový to bodíčko prostě s tou sukínkou, punčocháčky a malý piškotky, který mají před sebe takovou gumičku, ty piškotky, aby jako drželi na té nožičce a tak, aby se to ty malý holčičky jako nedávali, protože byly to docela, už tady ta malá piškotka je docela nepohodlná. Takže tam je taková gumička a tu moje dcera stačila vlastně zničit tu gumu na tom piškotu už jako během 5 minut prvních. Takže co jsem udělala? Přišila jsem jí zpátky.
0: Počkej, jako normálně záplatu.
1: Ježiši Maria, umím a něco ti řeknu, moje babička Maruška, zdravím, do Hrádku u Rokycan opět, mě to opravdu naučila, když mi bylo tak 7-8 let, tak přední, zadní stech uměla jsem háčkovat, vlastně jsem uměla chvíli i plést, ale to jsem zapomněla, protože to už je pak jako vyšší dívčí, ale umím háčkovat pořád a umím normálně vyšívat a šít. Kdyby jsi něco potřeboval.
0: Mimochodem, ty jsi teďka zmínila, že Lea jde na balet a jestli se nepletu, tak ta obrovská stopa ve světové pop music Adela, tak taky podle mě je baletka.
1: To mě vůbec nenapadlo, no, že jednou Lea může vydat v LA prostě album.
0: No tak to už.
1: Ale pojďme zazpomínat na to, prostě, jaký byl balet téma už před lety na Evropě 2.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to ve skutečnosti vypadá v zákulisí našeho baletu. Děvčata, chlapci, za malou chvíli začínáme, takže chlapci, doufám, že jste si zaregistrovali tu změnu v programu Dneska je čert a káča, ne že někdo přišel jako Radovan a Marus.
3: My dneska jdeme čert a káča, ježišmarja, to zblb, čert a káča nám těnku, ještě Marceli.
2: Ano.
3: Marceli, čert a káča, my se musíme přelíčit, máš těnku.
2: Počkej, kde jsem jí měl? Jo, já jim mám tady v zadečku, na.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: No tak je to název jenom písně, tady nikdo set není, viď? Že ne?
1: Já jsem mě teďka neposlouchal.
0: To jsou mě set girls jako smutné holky.
1: Ne, tady jsou všichni
0: tady
1: fany.
0: Jsou happy girls a happy men. My budeme zítra zase happy, až budeme vysílat mezi 9 a 11 hodinou. Ty vždycky, já tě...
1: Miluju, chtěla říct.
0: Miluju.
1: Tak jo.
0: To, jak vlastně někdy chce, bys mě strašně poslouchal a ty jenom v duchu si řekneš, ne, já teď prostě, ty se s něčím bavil sám.
1: Ne, tak já jsem tady zrovna koukal na web Evropa2.cz, kam ano. Jsem chtěl posluchače pozvat, protože tam máme celou řadu zajímavých soutěží v sekci soutěže. Zároveň se můžete podívat taky na záznam ranní show se Štěpánem Kozubem. Máme tady i příjemné i nepříjemné zprávy. Třeba bychom vás mohli pozvat na Comic-Con do Brna. Už za měsíc 13. 15. listopadu se do Brna sjedou hvězdy ze Star Treku, taky Pána prstenů. Bude to velké. A další velká jména se budou ohlašovat.
0: Viditelně se vyplatí koukat na Evropa2.cz i na náš Instagram. Mrkněte na Instagram Evropy 2. Za chvíli už Pavel Cejnar a my zase zítra s Kubou tady na Evropě 2 mezi 9 a 11. Mějte se krásně.
1: Čus.

0: Odbyla 11. hodina, ladí vás Evropa 2.
1: To je dobře.
0: Pojďme na čerstvé zprávy, víc už Káťa Říhová.
2: Krásné dopoledne, západ Evropy čekají extrémní teploty. Na jihu Španělska má být podle předpovědi kolem 38 stupňů a i jinde na Pyrenejském poloostrově bude často i nad 35 stupni. Teplý vzduch dorazí i do střední Evropy, od neděle může být i v Česku až 25 stupňů. Dva muži z Německa v pařížském muzeu Louvre nepovoleně vyvěsili dva vlastní obrazy. S pomocí lepící pásky připevnili na zeď v sále, v němž visí i snad nejznámější obraz světa Mona Lisa od italského renesančního mistra Leonarda da Vinciho. Mluvčí Louvre incident potvrdila a sdělila, že muzeum na muže podalo trestní oznámení. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Liberec dokončil výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště za 48 milionů 200 tisíc korun. Nyní je stavba v kolaudačním řízení. V pavilonu bude pobočka městského informačního centra se zázemím pro turisty. Původní Technikův pavilon známý v Liberci i pod názvem Kasino patřil mezi architektonicky cenné stavby v areálu výstaviště. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: České tenistky dnes v roli velkých favoritek vstoupí do finálu nového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Shenzhenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Duel startuje právě teď.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D11 se bouralo na 66. kilometru ve směru do Prahy a na dálnici D46 mezi 9. a 7,5. kilometrem směrem do Brna probíhají práce na silnici a levý jízdní pruh je tam uzavřen.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes převažuje oblačná obloha, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na východě ale zůstane většinu dne zataženo, k tomu teploty od 12 do 17 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Poslední hodinu před obědem začínáme naší velkou oblíbenkyní. Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hezké úterý s Evropou 2.

0: Dvě. Za chviličku kecaj, taky Lost Frequencies, anebo dáme víkenda. 21 minut po 11. hodině vám přeju hezké úterý a Darčám přeju všechno nejlepší. Dneska mají svátek. Gratulace, děvčata, od nás, od Evropy 2. Mimochodem, už za chviličku rozebereme. Koukněte se po sobě, jakou barvu dneska máte na sobě, no a jakou barvu nejčastěji nosíte a která barva na vás se vám líbí. Protože řekneme si, co říkají barvy vašeho šatníku, konkrétně o vás. Je to velmi zajímavý. No a aby jsme byli kompletní, tak tady ten vstup bych chtěl zakončit tím, že dnes 22. září se slaví Světový den slonů. Prosím vás, slaví se to dvakrát ročně. 12. srpna na počest afrických a 22. září na počest slonů asijských. Tak já bych to zakončil vlastně takovým zvukem slona, který v pohodě vás může pozdravit. Přeje vám podle mě hezké úterý, stejně jako my všichni z Evropy 2. Tak hezký den.
1: Ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsem zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A mě ta přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tento týden se Éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
14: Na Evropě 2 vyhrávají věrní
13: ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
3: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
13: Zpátky k muzice.

0: Hezké úterý vám inčuju, 5,5 minuty po 11:30 ladí vás Evropa 2, to je samozřejmě dobře. Mrkněte kolem sebe, kdo má co na sobě, myslím jakou barvu, koukněte taky na sebe, jakou jste barvu zvolili pro dnešní den a kterou barvu nosíte nejčastěji. Přemýšleli jste někdy nad tím, že barvy, které nosíte, o vás hodně říkají? Tak pojďme si to probrat. Jednotlivé barvy, jo, nejsou úplně všechny, já vím, odstíny jsou některé různé, ale já tady mám ty základní. Tak prosím vás, černá barva je symbolem síly a moci, černá barva v oblečení hovoří o serióznosti taky, pozor. Modrá je barvou stability a důvěry, hnědá barva charakterizuje pohodovýho, klidného člověka, zelenou obvykle volí povahy tvůrčí, obdařené bohatou fantazií a nevyčerpatelnou energií. Bílá v první řadě znamená mládí, nevinnost, čistotu, životní sílu a energii. Tady ta barva bývá spojována s bezúhonností a vlivem taky. Červená je barvou čilosti, lásky, agresivity a sexuality. No a fialová, prosím vás. Mnoho lidí věří, že fialové oblečení je přímo spojeno s finančním dostatkem. Takže fialovou nosí ty, co se obklopují bohatstvím a přepichem. Tak jakou barvu máte na sobě? Protože oblíbené barvy oblečení odrážejí povahu i postoj k životu, ovlivňují náladu, energii a to, jak vás ostatní vnímají. No tak vezměte si tak, jak to cítíte sami. Každopádně my vám přejeme hezké úterý, ať vás všichni berou takový, jaký jste a budeme rádi, když i dál zůstanete s námi, protože my jsme vaše modro-červená Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
2: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
1: To zní složitě a draze.
2: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
1: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
2: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
3: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
4: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Za 10 minut tady máme poledne, no a já tady mám posledních 10 minut hlasování do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Posledních teďka už 9,5 minuty máte na to, abyste to ovlivnili svým hlasováním. Hlasuje se přes náš web Evropa2.cz. Minulý týden na prvním místě Post-it, Geronimo už několik týdnů vládnou hitparádě. Druhé místo třeba Sarah C, Starlight s Martinem Harichem. Takže pokud chcete zahlasovat pro svého favorita, máte posledních už 9 minut jenom. Hlasuje se na Evropa2.cz. No a když už budete na našich stránkách, tak se tam dozvíte, že hvězdy Star Treku a Pána prstenů míří do Brna. Velká jména hlásí Comic-Con, detaily na našich stránkách Evropa2.cz. No a Seba, tedy zpěvák Sebastian, se ohlíží za létem. Nový klip natáčel v krásném městě, kde konkrétně, dokonce tam máte i fotografie. Dočtete se, když si kliknete teď hned na Evropa2.cz. No a jak už jsem mluvil na začátku, nezapomeňte na hlasování do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart posledních 8,5 minuty. Potom hlasování ukončíme, všechno sečteme a ve čtvrtek v premiéře a v neděli v repríze po 18. hodině si to můžete vyslechnout pouze na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

0: možnosti, kdo ví, čo je správné. Tolko rozdílů, povedz, čo je krásné. Tolko starostí, povedz, čo je vážné. Čo je vážné, čo je správně. Tolko bohatstva, kdo ví, čo je vzácné. Tolko tajomstí, povedz, čo je zvláštné. Tolko starostí, povedz, čo je vážné. Čo je vážné, čo je správně.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: Úterní poledne je mezi námi, ladí vás Evropa 2, Káťa Říhová má čerstvé zprávy, ať chutnají.
1: Hezké poledne, nové volební modely ukazují, že ve volbách do poslanecké sněmovny by v srpnu s 34% hlasů zvítězilo hnutí ANO, následované hnutím STAN s 12%, ODS s 11%, SPD s 9% a Piráty se 7,5% hlasů. Motoristé by se do sněmovny opět nedostali, získali by 4,5% hlasů. Průzkum provedla společnost Median. Lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové od dnešního rána pořídit 5000 korunu se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou stovky lidí. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: V parku Boženy Němcové v Karviné začne v říjnu proměna areálu lodiček. Při přestavbě se počítá se vznikem zastřešeného objektu pro kulturní a společenské akce. Přibude nové provozní a gastronomické zázemí, zvýší se počet sociálních zařízení a úpravy se dočká i dětské a workoutové hřiště. Práce za 46,5 milionu korun by měly skončit příští rok v květnu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 se bouralo na 66. kilometru ve směru do Prahy a na dálnici D46 mezi 9. a 7,5. kilometrem směrem do Brna probíhají práce na silnici a levý jízdní pruh je tam uzavřen.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku.
1: Dnes převažuje oblačná obloha, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na východě ale zůstane většinu dne zataženo, k tomu teploty od 12 do 17 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Mám tady jednu situaci, kterou napsal sám život, k tomu přiložím flashback, ale teď z Maxima muziky, Luis Capaldi nebo Kygo, Iowa Max, whatever. Hezké úterý.
3: Evropa 2.

9.20 Evropa 2 a mám tady policejní příběh. Stalo se to konkrétně v takovém malém městečku v Argentíně, kdy jistý majitel obchodu, který sám ve svém obchodě obsluhoval, si šel dozadu přebírat zboží. Mezitím do toho obchodu přiběhl zloděj a začal, viděli jsme na kameře, to pomalu jako vykrádat různé zboží, šel ke kase a tak podobně, tak za tím pultíkem se jako pohyboval a najednou do toho obchodu přišla nic netušící žena. Žena šla do regálu, vzala si jisté zboží a kráčela k pokladně zaplatit. Ten zloděj, který tam kradl, se otočil, paní zkasíroval, mimochodem zaplatila kartou, ta platba potom byla dokázána, že skutečně přišla, takže zloděj všechno uměl, zaplatila kartou, ještě prohodila několik slov s tím údajným zlodějem a odešla. Zloděj pobral další věci, utekl. Chápete to, co se konkrétně může stát? My pevně věříme, to už tady nepíšou, zda byl dopade nebo ne. My si myslíme, že doufáme, nemyslíme, ale doufáme, že ano, protože krást se nemá. Ale toto, to byl zloděj, prodavač v jedné osobě. Michael Schulte, Alok a za chviličku flashback. Tak prosím vás, hezké úterý, aby nic podobného vás prostě dneska nepotkalo. To vám přeje Evropa 2.

0: jako odpoledne.
1: No, ale... teďka jsme se dofákali a teďka jsme se opět začít.
2: Teď to nakopnem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
16: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
17: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2 Flashback.
1: Na dnešní úterní čas flashbacku jsem vybral vlastně takovou uklidňující písničku z roku 2003. Když vám řeknu anglickou alternativní rockovou partu Keen, tak mnohým z vás to naskočí, protože tady ten song opravdu v roce 2003 ovládal. Ovládal všechny radiové hitparády. A když se to pustilo, tak to je prostě balzám na nervy. Tak pojďme si to pěkně připomenout. 2003 a mnohé první místo. Hitparád se jmenovalo a jmenuje Everybody's Changing. To jsou Keen a náš dnešní úterní flashback Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
5: nebude štít jinak.
4: Předobědová i poobědová pohoda.
5: Jak jsi to říkal?
4: Že předobědová i poobědová pohoda.
5: A je to pohoda. Pohoda.
4: Tě, to jsem teď říkal.
5: A je to tak.
4: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
5: Na maximum.
6: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
4: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
8: To byl konec. Já byl roztancovaný.
9: Ještě teď se.
4: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
8: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: příjemná záležitost. Sarah C. a Martin Harrich. Jmenuje se to Starlight. A my to máme rádi. Proto to ventilujeme tím naším éterem Evropy 2 všude tam, kde se Evropa 2 poslouchá. Jindra Eko je tady, nazdar Jindro.
1: Jsem tu, ahoj.
0: Za 10 minut 13. hodina přichází tvůj čas.
1: Je to tak.
0: Čas po obědě, kdy mnozí vlastně...
1: Tráví.
0: Tráví, ano.
1: Odkrvil se jim vlastně mozek, protože samozřejmě všechno je kolem žaludku. Takže vlastně to říká prakticky rozdíl.
0: Hele, v poslední době, nevím, jak to máte vy, ale já, když se najím, tak bych si šel dát šlofíka.
1: No, tak to je jasný.
0: Že jo?
1: Pozor, pozor, takový šlofík, ten má velmi zásadní jakoby benefity.
0: Nesmí být ale dlouhej.
1: Nesmí být dlouhej, musíš to mít nějak do těch 30 minut,
0: ano.
1: Aby si jako nepadnul do toho hlubokého spánku.
0: Možná i 20 minutovka nebo 15 minutovka by stačila.
1: No, ale prej je tam prostě tě obrovský rozdíl potom, když tě jako teda prosvítí třeba nějakou magnetickou rezonancí a podobně, tak vlastně zjistí, že i máš třeba údajně víc jako vůbec jako mozku jako takovýho, no, tý hmoty.

0: nebo Mark Dan. Je já se loučím. Mějte se hezky, zítra, ahoj.
1: Ahoj.
2: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
3: 180,
2: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla. Luce má pro vás připravené aktuální zprávy, tak pojďme na ně.
1: A přeju krásné odpoledne. Na benzínkách v Česku letí ceny stále raketově nahoru. Pohybují se na nejvyšších hodnotách od roku 2022. Od minulé středy nafta zdražila o více než korunu, benzín o více než korunu 50. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 nyní stojí průměrně 45 korun a 93 haléřů. Litr dieslu je za 49 korun a 33 haléřů za litr. Z benzínek na hlavních tazích hlásíte ceny za litr nafty přes 50 korun. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám, které jsou odsouzené za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovolání, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala 9 let a učitelka tělocviku v důchodu 12 let vězení. A teď už Zuzka.
2: Nový bod na Českolipsku dokončil další část cyklostezky, která v budoucnu město propojí se sousední Českou Lípou. Přes 1 kilometr dlouhý úsek končí v Chotovicích a město přišel na 37 milionů korun. Zhruba 25 milionů získala radnice z dotačních programů. Stavebně je cyklostezka téměř hotová. Dokončeny musí být administrativní kroky, kolaudace a předání do užívání. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodlo o tom dnes los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se dnes můžete na Pražském okruhu od letiště směrem k D1 mezi 23. a 19. kilometrem a kolonu hlásí také na příjezdu do Brna po D2. Brzdit se začíná od 2. kilometru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Opět nás čeká proměnlivá oblačnost na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Takže jsi říkala, že rozhodnul los v Boloni. Jak ano. Se dostal los do Boloně, tyjo, ze zhora?
1: Tam doskákal.
0: Ze Skandinávie, jako prosím vás.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: No a máme po zprávách. Pojďme na další maximum muziky. Já vám ještě doplním samozřejmě pár aktuálních záležitostí, tak jak mám vždycky každý den ve zvyku tady na Evropě 2. Tak hezky odpoledne.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, viděl jsem před pár dny takovýto video, jak se hádají dva frajeři v Americe ohledně toho, kdo byl úplně první, kdo si odnesl z krámu iPhone 18 Pro. Jo, prostě vyleze ten první a jo, já jsem první, tady je můj iPhone 18. Teď mezi tím ze strany jako přiběhne jiný a on, ne, já jsem první, jo. A tak jsem si říkal, jo. Tak to je normálně výše testosteronu u mužů v roce 2026. Budou se hádat o to, jak ještě navíc jak ženský, kdyby se aspoň třeba servali tam, že jo? My se budeme hádat jak slečínky o to, kdo si koupil první iPhone 18 Pro. Hezký. U těch produktů téhle značky samozřejmě jsou známý ty fronty, to stanování před tím a tak dále, že před těma krámama. Mnohým lidem to evidentně jako to nechápou, nepobírají, asi by si nikdy do té fronty stoupnout nešli, nebo do toho stanu, dejme tomu. Ale samozřejmě je nějaká menšina lidí, kteří jsou jako skalní fandové a je to v pořádku. Úplně jiná věc, kterou spojuje pouze to, že někteří lidi skutečně čekali od noci, nebo čekají obecně v těch frontách, je vlastně to vydání teďkon té nový, nebo speciální edice, tedy český 5000. Nevím, jestli jste ji viděli. Má na sobě takový speciální přítisk pod tou hodnotou 5000 korun vlevo. Masaryk zůstává ve stejné jakoby póze. Třeba mohli udělat, že by se usmíval víc nebo něco, že by to byla opravdu speciální edice. Ale je to vlastně hezký, protože se tedy připomíná z té výročí vzniku České národní banky, respektive Národní banky Československé tehda. A skutečně prostě stojí stovky metrů fronta. Někteří lidi už tam ponocovali během noci normálně. A je vidět, že prostě v Čechách je nějaká nostalgie, asi vůči tedy bankovnictví, což je fajn. A nebo je to jednoduše zkrátka to, že když budete mít tuhleto bankovku doma a uběhne nějaký čas, tak pochopitelně na tom docela dost zásadně vyděláte. Já jsem dělal takového kamaráda, respektive jako mám, ale dříve jsme se vydali víc a ten prostě, kdybyste se na něj podívali, byste mu dali 5 korun a pak mi jednou ukázal své tajemství, sbírku známek. A já jsem vlastně zjistil, že ta sbírka těch známek, jo, kterou ještě navíc podědil z části, myslím třeba dědovi a podobně, má třeba hodnotu takovou, že by frajer mohl bydlet okamžitě v nějaký jako vile velký třeba, jo. Ale právě to speciálně na tomto, v tom sběratelství, že vlastně to tak není, ale máte doma prostě ty známky. No, pěkný. A to je přesně ten rozdíl, že si buď jdete, nebo nejdete stoupnout do té mnohahodinové fronty na tuto speciální edici 5000. Takže jestli jste vystáli tu frontu, gratuluju, skvělý, máte doma opravdu něco tak nějak jako nevšedního.
1: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
2: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
1: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
9: Do
4: školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespadne, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
15: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
16: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
17: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

Jedno téma, který by mohlo být klidně tabu, ale je dobře, že není, že rezonuje ve veřejném prostoru, protože je to téma neuvěřitelně důležitý, zejména pak, že jste třeba rodiče malých nebo mladších dětí, tak se s tím rozhodně budete stotožňovat. Totiž takhle, včera na pražském ovocném trhu před sídlem Soudcovské unie demonstrovali stovky lidí za povinné vzdělávání soudců a soudkyň u sexuálního a domácího násilí, a to při respektování nezávislosti justice samozřejmě. V Česku je docela dlouhodobý problém a je to samozřejmě terčem kritiky různých i lidskoprávních organizací, jako je třeba iniciativa Bez trestu, že justice trestá zločiny proti lidské důstojnosti a sexuální integritě mnohem mírněji než zločiny proti majetku. Mohli bychom tady, a není to vůbec potřeba, se bavit velmi dlouho o konkrétních případech, kdy někdo prostě za nějaký znásilnění dostane úplně legrační podmínku, jo, zatímco potom někdo za pěstování rostlinky dostane 10 let, jo. Nebo třeba pak zjistíte, že někde v nějakém supermarketu prodávají baby šperát, který má v sobě 50-násobný level nějakých pesticidů, třeba reziduí, jo, a podobně. Takže vlastně někdy vidíte, že je něco, co je fakt blbý a trest je jakože nulovej, jo. Pak vidíte něco, co je stejně podobně blbý a máte trest úplně legrační, a to jsou přesně tady ty věci, proti kterým se tady včera protestovalo. A pak prostě jsou nějaký jako trestný činy, kdy skutečně nějaké jako ublížení a naopak zase je to jako velmi mírný, jo, už ne třeba podmínka, mírný. Je to skutečně není v tom jako nějaký, tak jak by se to řeklo, morální jako rovnováha. Jo? Když se člověk kouká na tu paní s těma přilepenýma očima, jak drží ty misky vah, tak si možná jako říká, nehnul vám někdo náhodou s těma váhama? Je fakt potřeba se nad tím jako zamyslet, protože se dějí věci, které by se skutečně dít neměly.

Posloucháte Evropu 2, mám skvělou zprávu. Provoz klíčového ropovodu East West v Saudské Arábii byl obnoven. Hurá! Teď bych sem mohl klidně pustit nějaký velký potlesk, nějakého velkého sálu třeba. To by se hodilo. Protože ceny u čerpacích stanic

Jarda. A ještě do toho všeho přišlo před pár dny, myslím, že to bylo jak 13. září, ta informace o tom, že tedy byl tenhle ten klíčový ropovod narušen útoky dronů, tedy, a je to vlastně ropovod, kterým Saúdská Arábie prakticky je schopna obejít tedy to, co se děje v Hormuzském průplavu. Tak je vidět, že jim na tom záleží, dokážu si představit, že dnem i nocí na tom dělalo opravdu hodně lidí. A ten průtok je tedy znovu, nebo ten provoz je tedy znovu obnoven. To je krásná zpráva, co? Evropa 2, 88.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Druhá hodina odbyla, 2 minuty k tomu. Pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Dobré odpoledne. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují od rána sídla Akademie věd v centru Prahy. Kriminalisté v budově sbírají důkazy, shromažďují dokumenty a faktury. Městské státní zastupitelství zatím nezahájilo žádné trestní stíhání. Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané zřejmě neporostou příští rok tak výrazně, jak původně navrhla vláda. Ministr pro sport Boris Šťastný dnes předložil k novele úpravu, podle které by stát uhradil zdravotním pojišťovnám celkem zhruba 13 miliard korun navíc místo 21 miliard. A jdeme za Zuzkou.
2: Dražbu stříbrných pamětních medailí vydaných k 160. výročí povýšení na město připravují v Jablonci nad Nisou. Limitovaná edice medailí nese motiv jablonických městských lázní. Výtěžek aukce se stane pomyslným základním kamenem budoucího rozpočtu na rekonstrukci chátrající budovy. Aukce se uskuteční 8. října. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Tatrách napadl první sníh. Do Vysokých Tater dorazilo zimní počasí ještě před začátkem astronomického podzimu. Ve vyšších polohách klesly teploty pod bod mrazu a napadl sníh. Na skalnatém plese leželo dnes ráno až 16 cm.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Až půl hodiny se zdržíte na D8, zpomaluje se na 5. kilometru před Prahou a popojíždět budete až za sjezd na Zdiby. Kolona je také na D8 ve směru z Prahy do Ústí, na 15. kilometru u exitu na Kralupy a klasické zdržení hlásí z D1 u Brna, a to v obou směrech.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Proměnlivá oblačnost na severovýchodě a východě území, místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se vyjasní a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky a slovo má Jindra Ekl.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Tak máme po zprávách. Za chvíli bude rubrika Kultovka a taky soutěž s televizním fenoménem Zrádci. Jestli máte rádi Zrádce, nebo Zrádce jisté, leďte zcela jistě Evropu 2. Více info za chvíli.

0: Evropy 2.
1: Ano, je tu dnešní kultovka. Hudebně se přesuneme do úplně jiného časoprostoru a je to tak super. Dneska bude britská kapela Clock a jejich track Oh What a Night, který zároveň má mnohem ještě jako hlubší kořeny, sahající až do roku 63, původně tedy nahrán kapelou The Four Seasons. My si tady dáme tu novější variantu, jak jsem říkal, od The Clock z roku 1997. Pojďme na to, tohle dnešní kultovka Evropy 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, nejsem je sám mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tento týden se Éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
8: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.
4: Posloucháte Evropu 2 a ještě než se skutečně vrátíme k muzice, tak musím avizovat to, co už samozřejmě jste mohli slyšet i v reklamě, tedy ohledně soutěže s fenoménem Zrádci. Jestli máte rádi tuhletu záležitost, která už má několikátou sezónu v řadě úspěšnou, tak poslouchejte v následujících momentech Evropy 2, protože budeme mít soutěž. Pojďme si dát výherní signál Kygo a Whitney Houston a Higher Love, určitě velmi dobře známý track z éteru Evropy 2. Jakmile zazní, volejte na 257 400 888. Vy se dovoláte jako třetí, dostanete jednu soutěžní otázku. Ta nebude nikterak jakoby zavádějící, úplně ve stylu zrádců, bude celkem jednoduchá. A pakliže ji správně uhodnete, získáte nejen tedy předplatné streamovací služby Prima Plus Premium na 6 měsíců, ale taky deskovku Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2.12. v O2 aréně v Praze. Tohle všechno bude vaše, trefíte-li se na 257 400 888 a odpovíte na soutěžní otázku. Držte vlnu a vychytejte Kygo a Whitney Houston na Evropě 2.

0: Je Kygo a Whitney Houston, náš výherní signál v rámci soutěže se Srádci. Komu můžete věřit, když každé gesto může být součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření? Brány Křivoklátu se znovu otevírají a s nimi se vrací hra, ve které platí jediné. Nevěř nikomu, podezírej všechny. Třetí řada zrádců bude temnější, intenzivnější a nekompromisnější než kdy dřív. Nové věrné, nové zrádce a nové důvody pochybovat o každém můžete sledovat ve středu na Prima Plus a v neděli na Primě. No a tentokrát můžete vyhrát konkrétně voucher k předplatnému streamovací služby Prima Plus Premium na 6 měsíců, deskovou hru Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci Poslední stůl, která se koná ve středu 2. prosince v O2 aréně v Praze. K nám se jako třetí na Evropu 2 dovolala Kristýna, kterou zdravím. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Prosím tě, Kristý, jestli jsi dobře poslouchala, tak to máš velmi v tuto chvíli jednoduchý. Soutěžní otázka je následující. Kdy můžete sledovat Zrádce na Prima Plus? Za A v úterý, za B ve středu, anebo za C v pátek?
1: Ve středu.
0: Je to samozřejmě tak. Takže ti moc gratuluju. Všechno,
1: děkujeme.
0: No, všechno výše uvedený ti putuje už teď. Ale ještě zůstaň na drátě, že bys nám dala jako taky třeba adresu, kam ti to můžeme samozřejmě poslat. Jo?
1: Perfektní.
0: Tak
1: moc
0: super,
1: děkuju.
0: Užij si to. Ahoj.
1: Díte se, ahoj.
0: Tak to byla dnešní soutěž se Zrádci. A nebude to žádná zrada ani nic zavádějícího, když vám prozradím to, že se Zrádci na Evropě 2 soutěžíme až do konce tohoto týdne. Takže zcela jistě mějte uši nastražený. Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
2: V klidu, už je to zařízený.
1: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
2: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
1: Hliník a online? A co ty dýlky?
2: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
1: Takže e-shop říkáš?
2: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
3: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Okna jsou Oknotherm. Jo, Oknotherm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Už tedy přichází moment, kdy tu sedíme s Tomášem Zástěrou ve studiu a já mu pomalu, ale jistě předávám slovo.
1: Dobré odpoledne, vyrušil jsem mě od křížovky rychle,
0: protože jsem viděl.
1: Je to takový můj, taková má záliba.
0: No.
1: Dokonce mám takový výzvy a bohužel jsem naštvaný, protože jsem to nestihl do tohoto předáváku takzvaného, nebo do vstupu, kdy si předáváme slovo. A já mám takový výzvy. Stihnout to do předáváku, nebo potom třeba dokonce vysílání tu velkou, tu dvoustránkovou. Jo.
0: Počkej, jako až dvoustránkovou.
1: No, to jsem tady včera jakoby hrotil za každou cenu do předáváku s klukama. A to se mi podařilo teda.
0: Ty bláho.
1: A dokonce si pamatuju ten vtip z té křížovky.
0: Není
1: moc dobrý, ale pamatuju si.
0: No.
1: A tam bylo, že včera jsem seděl na obědě s nadšeným šachistou.
0: No.
1: A ten stůl, kde jsme seděli na obědě, byl kostkovaný. Trvalo mu 3 hodiny, než mi podal sůl.
0: To je dobrý. To je v pohodě. A počkej, to je strašně dlouhá tajenka.
1: No
0: to musela být křížovka jako králová velká.
1: Stránková, kámo.
0: Ty bláho.
1: A skoro bez pomůcek.
0: Ty bláho, vidíte to? Tak takovouhle třídu. Prostě takovejhle intelekt.
1: Základní
0: mít
1: třídu. Tak ani školu. A první třídu.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: 15.02, pojďme rychle na zprávy. Lucka Hněvkovská na svém místě. Přeju pěkné odpoledne s odpolední show, která právě startuje.
1: A já taky přeju pěkné odpoledne. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Byla v Brně ve Stránského ulici. Inspektoři našli okousané tyčinky, myší trus mezi zbožím, různé nečistoty i poškozený strop. Inspekce s Bylou zahájí správní řízení o uložení pokuty. Prodejna je zatím stále zavřená. NASA zveřejnila jako astronomický snímek dnes opět fotografii českého autora. Snímek zachycuje mezinárodní kosmickou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Autor je Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Minulý měsíc NASA zveřejnila v tomto výběru dvě fotografie českých autorů. A další informaci přidává Zuzka.
2: Městská hromadná doprava ve 100-tisícovém Hradci Králové je dnes pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Dopravní podnik města se tím připojí k Evropskému dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Na Hradeckém Labském nábřeží je dnes celodenní program pro školy a veřejnost. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Po dvou letech se dnes znovu rozjela lanovka na pražský Petřín. Cestující čekají nové vozy i kompletně zrekonstruovaná trať. Do nových vozů se vejde až 120 cestujících, tedy o 20 více než do původní. Jsou také více prosklené, díky tomu má být lepší výhled na Prahu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu osobního auta s kamionem došetřují na D2 na 16. kilometru směrem do Bratislavy. A kvůli omezení na D1 u Kývalky čekejte kolonu na trase z Prahy do Brna mezi 178. a 172. kilometrem. Osobní auta popojíždí půl hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme proměnlivou oblačnost na severovýchodě a východě území místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se má vyjasnit a nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů. Ze zpráv je to vše. Startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: A Lucka mi vzala téma, Petřínská lanovka se znovu rozjíždí, ale je tam ten detail, na který neupozornila, tak se k němu ještě vrátíme.
1: Jsem zvědavá.
0: Za chvilku na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: 15 hodin 16 minut posloucháte Evropu 2 odpolední show. Lucka říkala ve zprávách o tom, že dneska se spouští po dvou letech Petřínská lanovka, tedy z újezda nahoru na Petřín. Dva roky trvalo, než opravili poškození vzniklé podmáčením svahu, což se stalo už v historii několikrát, minimálně však jednou. Zas takový velký historik nejsem, jo. Ale každopádně tady píšou, že naposledy vozila cestující 13. září 24. Jezdit bude od 7 do 22.15, to je pravda. A jsou to novinky, nebo jsou tam novinky, jsou to nové designové vozy od návrhářky paní Marešové. Ano. A teďka přichází zajímavost, kterou si nezmiňovala, že oni vlastně, když se míjejí na té odbočovací koleji, tam se to rozdvojuje, ta kolej, že jo?
1: Ano.
0: Oni nakydou po jedný a tam se rozdvojejí, vyhnou se a přitom vyhybným manévru, tak oni na sebe mrknou světlem. A ta jedna lanovka se začervená jako milenec, že se stydí.
1: No to je hezký.
0: Že interiér v té lanovce vlastně, kde pojedeš, tak tam jsou červený světla. Mm. Vlastně se to jako to zčervená ten interiér, že se zastydí, že na ně někdo mrknul. Ta druhá kabina, jakoby.
1: Jakože všichni se budeme stydět.
0: No, tak jakože ta kabina se stydí vlastně, no.
1: Že Petřín
0: proslul milenci, že jo, a taky uchyláky, takže kdyby to vlastně bylo zahalení celou dobu, aby se při tom jení odhalila ta lanovka, možná by to bylo taky zajímavé. A to zase až za dva roky, až to podmáčí svah.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
14: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Tento týden se Éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Hezké odpoledne, odpolední show na Evropě 2, tady Tomáš, zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dneska je asi jasný, že může mít vlastní televizi, minimálně nějaký kanál, kam dává videa vlastně každý, těch forem a cest je mnoho, kdysi, když jsem já ještě začínal, milé děti, pokud posloucháte, to bylo velmi těžké, teď už to těžké není, teďka Strida Tomáš by mohl mít hodně kanálů a neví, co nedávat, takže to je druhá věc zase. Ale každopádně, prezident Trump tady čtu, že má mít vlastní televizi, to je opravdu skvělá zpráva. Bude se jmenovat Trump TV, vlastní televizní kanál, a má vysílat non-stop a bude tam dávat jenom prezidentovi dobré věci, co se mu podařily pro dobro Ameriky. Já teda nevím, jako jestli chystá se odstoupit a pak to non-stop vysílat dokola, vlastně tak se podívám. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
6: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Vytoč mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Jsou seriály, u nich si přejeme v průběhu, aby nikdy neskončily. A pak jsou zase seriály, u kterých si v průběhu přejeme, aby nikdy nezačaly. Vyberte si, jak je na tom právě matka. Já mám jasno.
3: Ano, halo, Tomášku.
2: Nazdar, Máti.
3: Ahoj, ahoj.
2: Prosím tě, včera jsme spolu mluvili a nějak tam do toho vlítli děti, něco. A úplně jsme zamluvili, co jste vlastně dělali o víkendu.
3: Hele, ani nic, člověče, nějak jsme byli na houbách, viď, ráno.
2: Jo.
3: No, jo, a počkej, dělali jsme. My jsme byli pozvaní s tátou. On měl mecheke, nějaký jeho kolega, toho neznáš, já ho taky neznám, to byl takový nějaký, nevím. Něco. A slavil narozeniny.
2: No jasně.
3: Tak jsme byli v kulturním domě.
2: To měl v kulturáku, jo, tak to je bohatý kolega.
3: No, nějaký asi možná vysoko postavený vůl, nebo nevím, co bylo. Já se nepátrala, ale dostal ti tam, prosím tě, od chlapů hrnek s nahatou ženskou.
2: No jakože nakreslenou, jo?
3: No, promiň, ale ne právě. Jeho manželka ten hrdek steky, když to viděla, roztřískala a tu ženskou okamžitě vyhodila z toho kulturáku.
2: Ježiš, to bylo někdo tam odsaď.
3: No, takže to bylo. Takže jsme měli prostě o zábavu postaráno.
2: Matko, jak ty to děláš? Ty kam vlítneš? Tam se něco děje, prosím tě.
3: Ale já jsem jak hurikán. Já opravdu kamkoliv přijdu, tak se prostě musí něco stát. No, ale spolu máme o čem točit, máme si o čem povídat. A já mám prostě krásný, takový jako pestrý život.
2: Těšíme se, až napíšeš nějakou knihu, matko.
3: Já napíšu memoriál.
2: No, byla jsem matkou, třeba se to může jmenovat.
3: No.
2: Máti, prosím tě, voláme až pátek, já tu dva dny nejsem, tak schválně si i v pátek naplníš toto pravidlo, že je vždycky to zajímavý s tebou.
3: Takže si zavoláme až pátek teda, jo?
2: Ano, ahoj.
3: Tak, jo, hele, ahoj, a jej opatrně, a zavolej mě potom, já chci vědět, kam jedeš, jo?
2: Ano, jo, furt. Čau.
3: No, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Father, tell.

0: Tentokrát 30 sekund před 16. hodinou, pojďme ale na zprávy. Lucka Hněvkovská připravená, hezké odpoledne z Evropy 2.
1: Dobré odpoledne. Větší počet žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trápí od pondělí zažívací obtíže. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienickou stanici, která prověřuje školní jídelnu a aktuálně eviduje 240 nemocných dětí a 10 členů personálu. Škola má asi 11 žáků. Pro část školy vyhlásil ředitel na středu a čtvrtek ředitelské volno. Nafta v srpnu v Česku zdražila o 14%, nejvíce z celé Evropské unie. Na benzínkách v Česku letí ceny stále raketově nahoru. Pohybují se na nejvyšších hodnotách od roku 2022. Od minulé středy nafta zdražila o více než korunu, benzín o více než korunu 50. A teď už Zuzka.
2: Liberec dokončil výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště za 48 milionů 200 tisíc korun. Nyní je stavba v kolaudačním řízení. V pavilonu bude pobočka městského informačního centra se zázemím pro turisty. Původní Technikův pavilon známý v Liberci i pod názvem Kasino patřil mezi architektonicky cenné stavby v areálu výstaviště. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodlo o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu osobního auta s kamionem stále došetřují na D2 na 16. kilometru směrem do Bratislavy. A kvůli omezení na D1 u Kývalky čekejte kolonu na trase z Prahy do Brna mezi 178. a 172. kilometrem. Osobní auta popojíždí půl hodiny.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Poté bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Zítra naměříme 14 až 18 stupňů. A také po 16. hodině pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
0: Člověče, Luco, jak jsi mluvila o tom sportu a říkala jsi, že o tom rozhodl los v Boloni. Mně to přišlo jako nějaký název jídla.
1: Jo, takhle.
0: Los v Boloni, jako v té omáčce nějaký.
1: Že by si zdal takovýhle.
0: To nedal, ale zní to jako, co máte dneska? Je tady los v Boloni.
1: Já jsem si představila zase jako losa jako zvíře, který tam jako...
0: No právě.
1: Ale jako, ne že, v té Boloni.
0: No to je jako, jakože je boloňská, že jo, tak by to bylo ještě jako los
1: v
0: Boloni.
1: V té omáčce.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Živé zvíře, víš?
0: Jo, takhle.
1: Jsem měla na mysli.
0: Aha, já, tak já jsem už to měl uvařený. Každopádně vařím pro vás soutěž a taky se podíváme na hezkou situaci z amerických silnic. Buďte se mnou, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Odpolední show na Evropě 2. Mám tu lehce jako nekorektní zprávu, kterou nechci podávat jako nekorektní, to znamená, že nechci upozorňovat na to, že to byla řidička.
1: Ano.
0: Teď jsme to upozornil vlastně.
1: Trošičku.
0: Doprčit, to se mi nepovedlo to začátek. No. No nic, promiňte. Jedná se o to, že v Americe natočili na kameru na benzínové stanici, která k řidička vystoupila z elektroauta a začala tankovat. Mm-hmm. Do toho elektroauta. Mm-hmm. Koukala se celou dobu na tu pumpu, na ten stojan, kolik tam píše, kolik tam bude dolarů a tak dále. Nekoukala na to, že jí ten benzín samozřejmě teče celou dobu jako někam jinam, že jo, to znamená pod auto. Mm-hmm. Jo? No a pak odjela. Mm-hmm. Zaplatila a odjela.
1: No, a někdo to zřejmě natočil.
0: Natočilo to, to byla ta bezpečnostní kamera té benzínové stanice. Jo, ne,
1: nebyl
0: protože,
1: tam nějaký muž s mobilem?
0: Ne, normálně jsou to záběry z té čerpací stanice.
1: Dobře.
0: Já si úplně představím, jak ta žena teda jede, že jo, a najednou prostě jí to zastaví, to auto dojede, baterka vybitá, že jo, ona řekne, ne, já tam dala diesel, já tam dala naftu. Já jsem blbá.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Bere on Europa 2. Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
3: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
4: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa Via.
2: Europa 2. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Na Evropě 2 vyhrávají věrní
13: ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
14: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, a to minutu po půl páté. A právě teď přichází ta dobrá chvíle pro ty z vás, kteří si chtějí zasoutěžit. A to ne jen tak o něco, ale bude to o investiční zlatou minci s českým lvem v hodnotě přibližně 5000 korun, což se jako hodí, protože taková zlatá mince přeci jenom v dnešní době cen zlata a všeho, mít jí doma, co kdyby náhodou. Prostě pro takzvaný preperisty, kdyby náhodou padla měna, tak vlastně zlatá mince je úplně ideální varianta. Takže 5000 ve hře v podobě této zlaté mince. Asi si taky přejete vidět výherní signál a já vám ho sdělím, protože jsem fair. Tak výherní signál bude automat, který vydává mince, až uslyšíte cinkání mincí, které vypadávají právě z toho automatu, který třeba rozměňuje, například na myčkách aut a tak dále. Tak voláte 257-400-888, třetí volající je ten, který bude vzat do éteru. A potom mu bude položena ještě soutěžní otázka, ale tu společně zvládneme. Kdo vám přináší tuto zlatou minci a proč vám ji přináší, o tom více za chvilku. Těším se třeba právě na vás, jako na třetího volajícího na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vultano.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
0: Na Evropě 2.
8: Sousede, co tam vyvádíš na tý střeše?
9: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
8: To zní složitě a draze.
9: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
8: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
9: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
10: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To je nejlepší rádio na světě.
12: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Slíbil jsem soutěž o zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. Pojďme na to, kdo vám ji přináší. Jestli si pamatujete dětskou pokladničku na mince, asi že ano. ČSOB Drobné přenášejí tento princip do digitálního světa investic. Po aktivaci služby se platby kartou zaokrouhlují na vyšší 20 korunu a rozdíl se investuje. Je to tak drobné, spropitné přímo pro vás. Je to vlastně výhodná služba, pokud si ji chcete zřídit, tak ČSOB bude jistě k dispozici nebo je k dispozici. A jak jsem říkal, dnes soutěžíme o investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. Třetí volající na lince je Pavel. Pavle, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Čau, prosím, ty jsi mi říkal fascinující věc, že dnes se tak nějak finančně daří nebo se točíš kolem financí neustále. Co se ti podařilo?
1: Jo, dneska se mi podařilo vystát si 5000 s potiskem, tak jsem strašně rád, že budu mít do sbírky.
0: No vida. A hned potom voláš jako třetí volající do soutěže, kde se jedná o tuto zlatou minci v hodnotě přibližně 5000 korun. To je fascinující, to snad je vesmírná synchronicita, člověče.
1: Taky mě to těší.
0: No a ještě bych nejásal, protože před námi je soutěžní otázka, ale pokud si pamatuješ, jak jsem četl o ČSOB Drobné, tak ano. Tvoje odpověď bude jistě jednoznačná. Poslouchej otázku, co potřebujete, abyste mohli využívat službu ČSOB Drobné? Za A šeky, za B platební kartu, anebo za C vkladní knížku?
1: Za B?
0: Je to platební karta. Přesně tak. V tuto chvíli, Pavle, se stáváš majitelem mince českého lva v hodnotě 5000 korun.
1: Super, tak mám další rozbírky.
0: Je to. Čověče, ty nám tady děláš jako neplechu v té soutěži, místo aby si byl rád, takže řekneš, no jo, ale další rozbírky, čověče, no.
1: Já sbírám právě, takže
0: mám nějaký. Když se daří, tak se daří, jak se říká ostatně. Tak užívej a vy ostatní máte možnost soutěžit celý tento týden s ČSOB Drobné, protože tato soutěž se vine jako drobné zlaté vlákno celým týdnem vysílání Evropy 2. Pavle, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, mějte se, ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Pro všechny, kteří si chtějí nařídit časy přesně 17 hodin, posloucháte Evropu 2 a zprávy Lucka Hněvkovská, hezký odpoledne. Jsem řekl moc krásně, viď?
1: Krásný to
0: hezký, já jsem řekl hezký den původně, víš?
1: Jo, jo.
0: A potom jsem jako zvolil tu nespisovnou variantu hezký odpoledne.
1: Ale mně se to taky stává.
0: No pořádku, právě, to je furt tak, něco. Pokračujeme na zprávy.
1: Tak pěkný podvečer třeba. Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané zřejmě neporostou příští rok tak výrazně, jak původně navrhla vláda. Ministr pro sport Boris Šťastný dnes předložil k novele úpravu, podle které by stát uhradil zdravotním pojišťovnám celkem zhruba 13 miliard korun navíc, místo 21 miliard. V Tatrách napadl první sníh. Do Vysokých Tater dorazilo zimní počasí ještě před začátkem astronomického podzimu. Ve vyšších polohách klesly teploty pod bod mrazu. Na skalnatém plese leželo dnes ráno až 16 cm. A jdeme za Zuzkou.
2: V parku Boženy Němcové v Karviné začne v říjnu proměna areálu lodiček. Při přestavbě se počítá se vznikem zastřešeného objektu pro kulturní a společenské akce. Přibude nové provozní a gastronomické zázemí, zvýší se počet sociálních zařízení a úpravy se dočká i dětské a workoutové hřiště. Práce za 46,5 milionu korun by měly skončit příští rok v květnu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne už za hodinu. O půl hodiny později, tedy v 18.30, odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S 15-minutovým zdržením počítejte na D1 u Brna, a to v obou směrech. A kvůli omezení na D1 u Kývalky čekejte kolonu na trase z Prahy do Brna mezi 178. a 172. kilometrem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude polojasno až jasno, jiné ráno čekejte mlhy. Odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Zítřejší teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje odpolední show Evropy 2 s Tomášem Zástěrou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: No a my se podíváme, jak si jako lidstvo vedeme v péči o naší zeměkouli. Napovím, ne moc dobře. Více za chvilku na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Já jsem říkal, že se podíváme na trochu ekologické téma, což jako není úplně oblíbený, co se budeme povídat, protože se většinou děje něco hrozného a tím pádem se jako káráme vzájemně, kdo za to všechno může, jako my jako lidstvo, jaký stát za to může a tak dále a tak dále. No ale tak pojďme si zdvihnout ten pomyslný varovný ukazovák. Totiž existuje seznam 9 planetárních mezí, takzvaný seznam, kdy jako odborníci, vědci, ne jako, ale doopravdy, kdy vytýčili, jakých 9 bodů by se na naší zeměkouli nemělo překročit nebo nějakých limitů, než se stane katastrofa. A věřte nebo ne, spíš teda věřte, protože takový jsme, 7 z 9 už jsme překročili. Pojďme se vyjmenovat. Změna klimatu, překročeno. Integrita biosféry, ztráta biodiverzity a funkčních ekosystémů, překročeno. Změna systému využívání půdy, překročeno. Změna sladkovodních zdrojů, koloběh vody v krajině, překročeno. Změna biogeochemických toků, narušení koloběhu dusíku a fosforu, překročeno. Zavádění nových entit, jako jsou chemické kontaminace, plasty a tak dále, překročeno. Okyselování oceánů, překročeno. Jediný 2, které zůstávají, je zátěž atmosféry aerosoly, tam je to jako zatím neměřeno nějak zásadně, nebo ne překročeno výrazně. A poškozování ozonové vrstvy, ta se zaceluje, to je jediná dobrá zpráva. No hele, takže 7 z 9 je překročených těch varovných signálů a těch hodnot. Kdyby to bylo manželství a 7 z 9 těch zákonů lásky a manželství se už překročili, tak voláte rozvodového a hledáte rozvodového právníka. Tady si bude muset hledat novou planetu asi. Evropa 2.
1: Každou středu večer se na Evropě

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
8: 180,
7: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, Série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Jsou seriály, u nich si přejeme v průběhu, aby nikdy neskončily. A pak jsou zase seriály, u kterých si v průběhu přejeme, aby nikdy nezačaly. Vyberte si, jak je na tom právě matka. Já mám jasno.
2: Ano, halo, Tomášku.
1: Nazdar, Máti.
2: Ahoj, ahoj.
1: Prosím tě, včera jsme spolu mluvili a nějak tam do toho vlítli děti, něco. A úplně jsme zamluvili, co jste vlastně dělali o víkendu.
2: Hele, ani nic, člověče, nějak jsme byli jsme na houbách, viď, ráno.
1: Jo.
2: No, jo, a počkej, dělali jsme. My jsme byli pozvaní s tátou. On měl Mexike nějaký jeho kolega, toho neznáš, já ho taky neznám, to byl takový nějaký, nevím, něco. A slavil narozeniny.
1: No jasně.
2: Tak jsme byli v kulturním domě.
1: To měl v kulturáku, jo, tak to je bohatý kolega.
2: No, nějaký asi možná vysoko postavený vůl, nebo nevím, co to bylo. Já se nepátrala, ale dostal ti tam, prosím tě, od chlapů hrnek s nahatou ženskou.
1: No jakože nakreslenou, jo?
2: No, promiň, ale ne právě. Jeho manželka ten hrnek steky, když to viděla, roztřískala a tu ženskou okamžitě vyhodila z toho kulturáku.
1: Ježiš, to bylo tam odsaď.
2: No, takže to bylo. Takže jsme měli prostě o zábavu postaráno.
1: Matko, jak ty to děláš? Ty kam vlítneš, tam se něco děje, prosím tě.
2: Ale já jsem jak hurikán. Já opravdu kamkoliv přijdu, tak se prostě musí něco stát. No ale spolu máme o čem točit, máme si o čem povídat a já mám prostě krásný takový jako pestrý život.
1: Těšíme se, až napíšeš nějakou knihu, matko.
2: Já napíšu memoriál.
1: No, byla jsem matkou, třeba se to může jmenovat.
2: No.
1: Máti, prosím tě, voláme až pátek, já tu dva dny nejsem, tak schválně si i v pátek naplníš toto pravidlo, že je vždycky to zajímavé s tebou.
2: Takže si zavoláme až pátek teda, jo?
1: Ano, ahoj.
2: Tak, jo. Hele, ahoj, a jej opatrně, a zavolej mě potom, jak si vědě, kam jedeš, jo?
1: Ano, jo, furt. Čau.
2: No, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
3: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na Maximum.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
5: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já už tady vítám Ondru a Petra. 17 hodin 51 minut. Ahoj kluci.
1: Ahoj Tome. To je teda hodina jak na kostele.
0: No to teda jo, to je čas na pořádný vyprask, ale každopádně já tady koukám, že před 32 lety přesně začali vysílat Přátelé. První epizoda na NBC 22. září 1994.
1: Kdyby tehdy tušili, jaký fenomén z toho bude.
0: To je neskutečný. Vlastně jsem teďka koukal, žena koukala na Přátelé znova, jako v televizi, že jo, ona to kouká, jako aby se uklidnila asi zřejmě, protože každý z nás uklidňují starý seriály, mě třeba Teorie velkého třesku, že jo.
1: Aha, mě Chalupáři.
0: Nebo, tak Ondru, tebe uklidňují Chalupáři, ty jsi fakt divnej. Mě to fakt zdepokojuje.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Večer na maximum za chvilku. Dneska máme dokonce dvě soutěže. Teď odbyla 18. Tady jsou zprávy. Alnucka.
1: A přeju hezký večer. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Byla v Brně ve Stránského ulici. Inspektoři našli okousané tyčinky, myší trus mezi zbožím, různé nečistoty i poškozený strop. Inspekce s Bylou zahájí správní řízení o uložení pokuty. Prodejna je zatím stále zavřená. Zákaz užívání inspekce obvykle zruší ve chvíli, kdy je prodejna uklizená a zabezpečená proti vniknutí hlodavců. NASA zveřejnila jako astronomický snímek dne opět fotografii českého autora. Snímek zachycuje mezinárodní kosmickou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Autor je Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Minulý měsíc NASA zveřejnila v tomto výběru dvě fotografie českých autorů. A další zpráva je od Zuzky.
2: Nový bod na Českolipsku dokončil další část cyklostezky, která v budoucnu město propojí se sousední Českou Lípou. Přes 1 kilometr dlouhý úsek končí v Chotovicích a město přišel na 37 milionů korun. Zhruba 25 milionů získala radnice z dotačních programů. Stavebně je cyklostezka téměř hotová. Dokončeny musí být administrativní kroky, kolaudace a předání do užívání. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Větší počet žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trápí od pondělí zažívací obtíže. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienickou stanici, která prověřuje školní jídelnu a aktuálně eviduje 240 nemocných dětí a 10 členů personálu. Škola má asi 1100 žáků. Starosta Prahy 21 řekl, že pro část školy vyhlásil ředitel na středu a čtvrtek ředitelské volno.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kvůli omezení na D1 u Kývalky se můžete zdržet na trase z Prahy do Brna mezi 178. až 172. kilometrem.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno místy také mlhy a nejvyšší zítřejší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: A také dva kohouti českého éteru vás zdraví, tady je Petr a Ondra. A kokrháme, že začíná Večer na maximum a dneska budeme dvakrát soutěžit.
3: Evropa 2.

0: 18.07 večer na maximum, ten úterní na Evropě 2.
1: Jsme rádi, že posloucháte, že ten úterní den budete finišovat právě v naší společnosti. Můžete si k tomu nechat i zahrát song na přání, jsme k dispozici na 257 400 888, ale tohle telefonní číslo se vám dneska bude obzvlášť hodit, protože my tady máme i dvě soutěže.
0: To teda dneska bude nabušený. Dostaneme se vůbec k tomu, co jsme zažili během dne?
1: Určitě ano. Ta první soutěž bude sportovní, protože soutěžíme s televizními stanicemi Sport 1 a Sport 2. Ve hře je poukázka na nákup sportovního oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport.
0: Dobrý, ta druhá soutěž bude elektrizující, protože budeme soutěžit s Arvalem o zapůjčení elektrického vozu na víkend od pátku až do pondělí, včetně dobíjecí karty, takže dobíjení nemusíte řešit, o to se postará Arval. A k tomu taky dostanete slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arvalu v hodnotě 20 talířů, 20 tisíc, 20 táců.
1: Dneska je rozhodně o co soutěžit, navíc k tomu za chvilku i Petr Švancara v rubrice Žádný švanci, tak i dál poslouchejte Evropu 2.
2: 18 až 20.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Tady je Evropa 2 večer na maximum a taky Petr Švancara.
2: Zdarečem.
3: Mimochodem i dneska soutěžíme o auto.
2: Ano.
3: Hvězdička na víkend.
2: Ano.
3: A teď si představ, že u Tesly schválili ten full self-driving, že to řídí samo.
2: Ty vole.
3: Co na to říkáš?
2: No a co to všechno bude povolovat za tím volantem, když nebudu moc držet? Tak zaplať pánbu, že nezakázali žrádlo. To já jsem jako nadšenej. Telefonování furt platí asi, ne?
3: No jasně.
1: Handsfree.
3: Handsfree musíš mít.
2: Dobře. To auto teda jede samo a ty musíš třeba hlavou se dívat dopředu, má tam nějakou kameru vepředu, nebo jak to je?
3: Je to tak, že my jsme 7. země v Evropě, která schválila zatím takovou tu výjimku a musíš pořád koukat před sebe. Je to jako, že supervised, že vlastně ty seš ten, který zodpovídá za tu cestu. I když řídí to auto, když nabourá, ano, pořád za to můžeš ty.
2: Já mám elektroauto, nemám tuhle značku, mám jinou. A budou to povolovat i u ostatních elektrovozů, protože já bych jinak hned zavolal manželce, že se vlastně moje cesty mění, že budu s ňou.
3: Oni to jiný auta nemají.
4: Jak jo, budu s ňou?
2: No budu s ňou vzadu, ne? Si sednu dozadu a budu se jí věnovat.
4: Jo, takhle.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Teď můžete volat, dneska poprvé, a vybrat song na přání.
1: Někdo tam je a kdo otevře hudebně úterý? Halo? Jo. Tak to nevyšlo. Co teď? Evropa 2. Halo?
0: Halo, slyšíme se?
1: Dneska jsem čet, že O2 mělo velký výpadek.
0: Včera ale.
1: Bylo to včera, jo?
0: To bylo včera.
1: Tak já to čet až dneska. Pozor.
0: Ty máš Internet Explorer.
1: Ne, protože jsem měl ten výpadek.
2: Halo?
0: No, už halo. Se slyšíme.
1: Tak teď jsem se chtěl zeptat, co máme tady za operátora.
0: Kdo
1: ale
0: se dovolil?
1: Halo?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Chtěla bych písničku na přání This and That od Stray Kids.
1: Dobře.
0: Mrknem na to, co máme od Stray Kids, a pro koho to bude?
2: Cože?
0: Pro koho to bude?
2: Jestli pro to... mamku.
0: Mamku. A od koho to bude?
2: Od Stray Kids.
1: Jasně. Tak jo. Díky, že jsi zavolala.
0: Počkej, já myslel, jak se jmenuješ, jako...
2: Sovča.
0: Jo, Sovča.
1: Dáváme tam Stray Kids a k ním taky DJ Snake. Čago.
0: Čau.
1: Ahoj.
2: Čau. Večer na maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2. 18 hodin 20 minut 22. září a dneska budeme soutěžit dokonce dvakrát.
1: No je to dneska nabušené, tak nebudeme zdržovat. Jakou první soutěž představíme? Sport nebo Arval?
0: Pojďme si dát rádiový kámen, nůžky, papír. Když vyhraju já, tak v první hodině mezi 18. a 20. bude Arval.
1: Mezi 18. a 19.
0: Jo, teda co jsem říkal.
1: 20.
0: Jo, 18 až 19 bude Arval. A když vyhraješ ty, no tak první bude fotbal.
1: Sport 1, sport 2.
0: Ano.
1: Dobře, tak řekneme kamenušky,
0: rádiový,
1: papír.
0: Rádiový jsou kamenušky, papír a pak řekneme, co bude.
1: OK.
0: Jo?
1: Tak. Kámen, nůžky, papír,
0: nůžky.
1: Papír.
0: Vyhrál jsem. Vyhrál jsem. Takže Arval. Arval, soutěž o auto tak mezi 18. a 19.
1: V této hodině můžete vyhrát zapůjčení elektrického vozu na víkend, tedy od pátku do pondělí, včetně dobíjecí karty a k tomu i slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun.
0: My jsme o tom mluvili před chvilkou s Petrem Švancarou. Třeba si můžete půjčit už takovýho Knight Ridera, který bude jezdit sám, protože u Tesly už schválili full self-driving. Tak proto tady muzika z Knight Rideru. No a co bude soutěžní signál?
1: No, je to elektrické auto, takže Super Electric od Bonfunk MCs.
0: Jakmile zazní tahle ta pecka, která už je léty prověřená, ale pořád šťavnatá, točte Evropu 2 257 400 888, pak se dovolejte, správně odpověste a to všechno, o čem Ondra mluvil, je vaše.
1: Je to tak. Tak vám držíme palce na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
3: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
2: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 úterní večer na maximum. Stále čekáme na výherní song naší soutěže, ale další song budete teď vybírat vy.
1: Už nám tam někdo mluví, šustí? Halo?
2: Halo?
0: No?
2: Pane bože, to je super, Evropa 2!
0: Jo!
1: Jo!
0: Kdo se dovolal?
2: Ty vado.
0: No, jak se jmenuješ?
2: Nelčo.
1: Tak počkej, za tu radost. Vítězná fanfára, ty jsi to prorvala.
0: Co ti můžeme zahrát?
2: No, chtěla bych od Red Hot Chili Peppers Californication.
0: Yes.
1: Skvělá volba.
0: Určitě, pro koho to bude?
2: No, tak řekla bych, že pro mé skvělé sousedy, protože ti miluju pořádnou hudbu. A prostě pro všechny moje kamarády, pro lidi, co jsou hodní a mají mě rádi.
1: Helčo, tak taky pro tebe hrajeme tuhletu píseň, která teda zraje jako víno. Já si pamatuju i ten klip, který byl vlastně takový jako animovaný, digitální.
0: Počítačová hra to byla.
1: V mý hlavě je to pořád jako pecka. Bojím se, že kdybych si to dneska pustil, takže samozřejmě ta počítačová grafika postoupila a už to nebude ono, ale v mý hlavě je to fakt prda.
2: No, to věřím, jako já to miluju úplně.
0: Tak to pořádně vohul, ať to slyší i sousedi, hrajeme Red Hoty na Evropě 2.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication, tady na Evropě 2.
1: Ještě než se dostaneme k soutěži, tak milníky, které souvisí s dnešním datem 22. září. Jsou dokonce dva ty milníky.
0: Ano, jakože
1: týká se to kalendáře, prostě je přesně 100 dní do konce roku 2026. 100 dní do konce roku.
0: 100 dní do Silvestra. To znamená tak. Vánoce pod kilo.
1: To je to tak, je to tak. Ale hlavně, co je nejdůležitější, dneska je poslední letní den roku 2026.
0: No jo.
1: Končí astronomické léto. Aby jsme teda byli konkrétní, tak ono bude končit zítra ve 2:05 ráno, jo, takže nám de facto zbývá posledních, kolik, 6 hodin léta.
0: A zítra, až se probudíte,
1: je podzim,
0: tak už budete vstávat do sichravého podzimního zářijového rána.
1: A to počasí tomu odpovídá, že, teďka už, je to podzim.
0: My tomu říkáme huahua season.
1: Aha.
0: Neříká ti to nic. Ne. Hua Hua je na základě, my jsme se o tom už jednou bavili a já jsem si na ten film nemohl vzpomenout, jak je tam Edward, co ho hraje Robert Pattinson, takový ten upír, jak se zamiluje do té Belly. Nevíš? No prostě z tohohle filmu jsou tři díly, je jakože Hua Hua podzimní sezóna.
1: Čili, chtěl jsem říct, dneska je poslední letní večer. Užijte si to, vytáhněte grily, opečte špekáčky. Kašlete na to, že je venku 10 stupňů. Jasně. Pojďte grilovat!
0: Vezměte rukavici, čepice a grilujem.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timirsky.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
3: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 tisíc lidí víc. Dej follow e2.cz a bav se na maximum.
4: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
0: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar nazad.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: Super Electric. To je to, oč tu běží, protože budeme soutěžit s Arvalem.
1: Je to tak. Společnost Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu vozidel a taky specialistou na řešení mobility, který se aktuálně stará o více než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou.
0: Současně společnost Arval nabízí víc než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku potom najdete na webu arvalauto.cz.
1: A díky Arvalu tady máme super cenu, o kterou bude někdo z vás soutěžit. Bomfunk MCs dohráli, to byl vítězný song. A teď je otázka, kdo je třetí v pořadí.
0: Evropa 2. Kdo tam?
2: Dobrý den, tady Standa.
0: Stando, vítáme tě. To nejtěžší, myslíme si s Ondrou, máš za sebou, ty jsi se dovolal.
2: Paráda.
1: Stando, ty budeš soutěžit o zapůjčení elektrického vozu na víkend, tedy od pátku do pondělí, včetně dobíjecí karty, a k tomu můžeš dostat i slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun. Co ty na to?
2: To je super zpráva. Tvoje to elektrické auto.
0: Tvoje zkušenost s elektromobilitou?
2: Malá. Zatím jenom tak dvakrát jsem se s tím sjel, nic víc.
0: Jako, že jsi měl autíčko na dálkový ovládání na baterky.
2: Ne.
0: Tak tohle je zajímavé.
2: Pravý klasický elektrický vozidlo.
0: No, hele, a teď si vem, že by si vlastně mohl půjčit třeba tu Teslu a potom si vyzkoušet i ten full self-driving, že by ti to vlastně řídilo. To je podle mě zážitek.
2: Tam je právě zajímá nejvíc.
1: No, může být, Stando.
0: Hele, můžu ti říct z vlastní zkušenosti, je to fakt zajímavý.
1: Jediné, co k tomu potřebuješ, Stando, je zodpovědět naši soutěžní otázku. Jsi na ní připravený?
2: Snad jo, pojďme na to.
0: Kdy je nejlepší chvíle nabídnout zákazníkovi ojetý vůz z operativního leasingu? Za A, když hledá dobrý poměr ceny, stáří a výbavy. Za B, když řekne, jen se podívám. Za C, když přesně ví, jaké auto chce.
2: Já bych řekl za A.
0: No jasně.
2: Paráda.
0: Ty seš přesně ten chlapík, který tuhle tu soutěž měl vyhrát, protože chce, zatím nemá zkušenosti, tak si to vyzkoušíš.
2: Tak paráda.
1: Stando,
2: to mám radost.
1: Jezdi opatrně a pak nám dej vědět, jak se ti to líbilo, jo?
2: Tak jo, super, moc krát díky.
0: Díky, moc rádo se stalo.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Mě taky, naschle.
0: Ahoj. No a jestli vám tenhle ten elektrizující zážitek s Arvalem nevyšel dneska, tak stačí poslouchat zítra anebo v pátek, protože pro vás ještě dvě káry máme.
1: Soutěžíme vždy večer v rámci Večera na Maximum Evropy 2.
3: Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum a ani dneska nepřijdete o rubriku žádný švanci. Ale song za trest.
1: Ale počkej, žádný švanci, to máš taky pravdu, taky. Akorát až tak za hodinu.
0: Taky, teď. Ale teď song za trest.
1: Jo, jestli vás někdo něco vytočilo, fakt až dobila, teď vás to zžírá, je to ve vás. Proto jsme tady, rádiová terapeutická chvilka, volejte.
0: 257-400-888, na tomhle telefonním čísle teď můžete někomu nechat zahrát song za trest Evropy 2.
2: Večer na maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Halo, kdo se dovolal a kdo bude trestat dneska? Halo?
2: Čau, kluci, zdravím vás, Marcel z Pardubic.
0: Ahoj, koho chceš potrestat, povídej.
2: Čau, kluci, hele, dneska jsem teda vytočený úplně do ruda, protože ať to tak nějak rychlosti nastíním. Moje paní bude mít kulatý narozeniny, tak jsem samozřejmě objednal dáreček po netu, samozřejmě přepravní službou, konkrétně firma DPD, a tím udělám trošičku antireklamu. Klasika, že jo, přijde SMS-ka ráno, závozový okno, konkrétně mezi 13. a 14. hodinou, tak jsem samozřejmě zarmoval svoji máti na druhé adrese, aby to moje paní samozřejmě k tomu balíčku vůbec neměla přístup, aby to bylo úplně mimo nemovitost, jak se říká.
1: Jasně.
2: Tak jsem to za všechno alarmoval, tak říkám, ale prosím tě, přijedou mezi 13. a 14. hodinou, čekej, přijde balíček a to jde, že jo. Já samozřejmě v práci, tak v okolo 3-4 hodiny telefonát od máti. Prosím, že ještě furt nedorazili, co se děje, tak jsem už říkal, dobrý, tak třeba s ní někde zasekli, to je normální. Tak jsem začal potom šťourat, jak je to sledování zásilky online po internetu, a najednou tam koukám, že zásilka nebyla doručena, nebo nepodařilo se doručit, že adresát nebyl zastížený. Já jsem si říkal, co to je za blbost, že jo. Už jsem začal měnit barvu správně,
1: z
2: ruda do běla pěkně. Tam se

0: Ne, vůbec nic takového. Prostě ani komunikace, kdyby aspoň zavolali o ten kurýr, něco se odehrálo.
1: No, chápem, no, chápem.
2: A narozeniny jsou dneska, nebo kdy?
0: Ne, ještě mám jako 2-3 dny čas, jo, ale říkám, člověk to se mi ošéfovaný a takovýhle bambula, když to řeknu s proměnutím, musím být dojet, to je rozslušnější.
1: Jasně.
0: Zvolil bych peprnější výraz, ale nejde to.
1: A není možný, že třeba tvoje mamka usnula, Borec ten na ní zvonil a maminka tam...
0: Ne.
1: Nemohla usnout.
0: Ne, hlavně by ten kurýr by volal na můj telefon, jo, samozřejmě.
1: Ano, to je pravda.
0: Jo, ani tak to neproběhlo.
2: Tak mu můžeš přes Éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď do toho.
0: Já přiznám se, že mě slušně napadá, chraň pambur, abych tě náhodou nedostal do rukou, protože bys to asi jen tak nerozdechal.
1: Zatrest. No tak pojďme obecně těmto institucím zahrát pecku Pošta.
2: No tady je vzpomínka na Superstar rok 2018. Lazo Angiál, Pošta.
1: V tom pozitivním slova smyslu tentokrát.
2: No. Song Zatrest, Evropa 2.

0: Stát. Ole, tak pro všechny doručovatele, pro všechny kurýry dnešní song za trest na Evropě 2.
1: Byla to vzpomínka na rok 2018, Superstar 2018, to už je 8 let, člověče. To byla pátá řada. A víš, kdo byl v porotě tehdy?
0: Paolo Habera, to jak, se nemění.
1: Jak jinak?
0: Paolo Habera. Byla tam Katarína Knechtová.
1: Ta byla slyšet i v té písničce, ano.
0: To mi pomohlo.
1: No, ale další dva nevíš, podle mě. Já bych si taky nespomněl.
0: Katarína Knechtová, Paolo Habera.
1: No.
0: Eva Farná to potom moderovala, to finále.
1: Ano, to bylo o 3 roky později, myslím.
0: Jo, to nebylo tenhle ten ročník,
1: ne, ne, tohle byla Jasmína Alagič. 2018 byla Jasmína od Rytmusa.
0: Aha.
1: Byli tam dva chlapi ještě, čeští zpěváci.
0: Jo, Čeky, Čekovský.
1: Ne.
0: Nebyl, jo?
1: Ne.
0: Matthew Rupert?
1: Yes.
0: Jasně,
1: yes.
0: Matěj Rupert. A ještě jeden Čech, jo?
1: Ještě jeden Čech.
0: Ben Kristoval.
1: Tak, to byla porota. Katka Knechtová, Ben Kristoval, Matěj Rupert a samozřejmě Paolo Habera. 2018.
0: No, letí to šíleně. No tak další díly Superstar vlastně taky s Evropou 2.
1: Je to tak, je to tak. No a připomínáme, že budeme soutěžit i po 19. hodině. AMC Sport 1, Sport 2, sportovní soutěž na Evropě 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zlíbal. Evropa 2.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2 litr diesel. Skladem teď za jednu z nejlepších nabídek letošní.

Roku. A pozor, financování už od 1,59% nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autowinkler.cz Ford Písek.

7 hodin a 5 minut, to je přesný čas, posloucháte úterní večer na Maximum Evropy 2. Umírám, celý se klepu.

0: Večer na Maximum na Evropě 2. Skoro 9 minut po 19. a dneska i mezi 19. a 20. budeme soutěžit a pěkně sportovně.
1: Je to tak, dneska budeme soutěžit s televizními stanicemi Sport 1 a Sport 2, a to o poukázku na nákup sportovního oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport.
0: Nechci to přehánět, ale dneska je to Ježíšek.
2: To jistě.
0: Dneska je to normální Ježíšek Evropě 2.
1: Poslední letní Ježíšek.
0: Je to tak. Tak, a kdybyste chtěli vyhrát tu poukázku do Intersportu od televizních stanic Sport 1 a Sport 2 v hodnotě 5000, poslouchejte Evropu 2 a jakmile zazní Sara Perketiamo, točte Evropu 2. A jdem.
1: Se normálně těším, až to bude hrát, až ten výtěrní song zazní. Připomínáme číslo 257-400-888. Když budete třetí v pořadí, máme pro vás soutěžní otázku.
0: To zvládneme a potom už budete jenom utrácet a koukat se a sportovat. Tak držte vlnu, Sara Perketiamo bude už brzy.

0: Nejenom, že po 19. hodině na Evropě 2 soutěžíme, ale taky hrajeme na přání. 257 408 888.
1: Rozdáváme to nejcennější, co máme, a to je muzika. Maximum muziky, a dovolal se tentokrát. Haló, kdo?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady Zita.
1: Ahoj Zito, vítáme tě. Čím ti uděláme radost? Skoro ve 7:45.
2: Mohli byste prosím zahrát písničku Hold My Head?
0: Hold My Hand nebo Head?
2: Hand.
0: Hand.
1: A teď pozor, nabízíme Michael Jackson, Aiken, Jess Glynn anebo Lady Gaga.
2: Lady Gaga.
1: To znamená Top Gun Maverick, už to tam sázíme. Pro koho to bude?
2: Pro Drakeňáky.
0: Drake, to je nějaký tým?
2: Jo, to je házenkářský tým.
0: Házenkářský, jo. A v jakém městě jsou?
2: Brno.
0: Brně, no.
1: Pozor, tak vy v Brně máte Drakeňáky, u nás v Mostě jsou zase Černí andělé.
2: Jo, to je národní házená.
1: Jo.
0: To je národní,
1: no, vím, že v tom je nějaký rozdíl, ale teda vlastně nikdy jsem neměl možnost zeptat se, jaký.
0: Podle mě jiné hřiště, trošku jiné branky, jiná pravidla lehce. Je to tak?
2: Jo.
0: Je to tak.
1: Jo. A ta národní házená, to je ta naše vyloženě česká?
2: Jo.
1: Jo, tak zdravíme i nápovědu, děkujeme, že jsi zavolala, a hrajeme, jo?
0: Čau.
2: Děkuju.
1: Čau. Večer na maximum.

0: 19:19, přesný čas, ladíte Evropu 2.
1: Pojďme se podívat do Ameriky, protože teď jsem tady prověřoval jednu věc, která se aktuálně děje. My všichni jsme její součástí. A je to vlastně zajímavý, i když myslím si, že v tom negativním slova smyslu. Hned vysvětlím. Slyšel jsi, že by letos na americký pobřeží mířil nějaký hurikán?
0: Jako moc to nesleduju, takže ne.
1: No ale občas se to děje, že jo? Že jo, informovali, teď tam míří hurikán a musí se evakuovat půlka pobřeží a půlka tady města a tak dále. Letos se to ještě nestalo.
0: Aha.
1: Totiž letošní atlantická hurikánová sezóna zaznamenala k 21. září nulový výskyt hurikánů. To se naposledy stalo 112 let zpátky v roce 1914.
0: Na první pohled to ale vypadá jako dobrá zpráva.
1: Super, že není hurikán. No. Jenomže za to může vliv El Niño. Hmm. O tom se hodně mluví i v souvislosti s počasím v Evropě. No a prostě se ukazuje, že se to tak jako celý míchá a že ta klimatická změna aktuálně vážně probíhá a ono to teď vypadá, že žádný hurikán nepřijde. Jenomže právě odborníci říkají, že díky tomu, že teď žádný hurikán není, pak může přijít tak silný hurikán, že předtím neutečeme.
0: Že se všechny hurikány spojí do jednoho velkého a bude to fičá.
1: A nebo naopak se můžou hurikány objevovat na místech, kde předtím nikdy nebyly. Protože teď aktuálně nejsou v Americe a to se ještě nebavíme o tom, že se zpomalujou proudy a tak dále a tak dále. Třeba se říká, že díky El Niño bude letošní zima abnormálně teplá. Což vlastně je taky takový zvláštní. V zimě by měla být zima.
0: No jistě.
1: Jasně, jsou nějaký výkyvy, ale tohle už je hodně zvláštní, ne? No. Teď nechci, abychom z toho vyvodili nějaký závěr, protože kdybychom to dokázali, tak podle mě já nebo ty dostaneme Nobelovku. Ale jenom se nad tím jako zamyslete, že se to děje a pokud posloucháte Evropu 2, tak si myslím, že třeba když někdy někdo po vás bude něco chtít, tak třeba můžeme pro to klima něco udělat.
0: Hmm.
1: Páč, jsme součástí té klimatické změny a teď to zažíváme na vlastní kůži.

0: tohle byl soutěžní signál pro vás, kteří byste chtěli soutěžit s televizními stanicemi Sport 1 a Sport 2 o poukázku na nákup sportovního oblečení v hodnotě 5000 korun.
1: Tuhle soutěž vám přináší logicky právě televizní stanice Sport 1 a Sport 2, které nabízejí prvotřídní sportovní obsah. Dávají pozor, jo? Můžete vidět největší mezinárodní fotbalové hvězdy, evropskou hokejovou špičku, věhlasné tenistky, nejlepší hráče házené, turnaje v šipkách.
0: To chci.
1: A mnoho dalších sportovních událostí. Tak nezapomeňte ladit Sport 1 a Sport 2 u svých operátorů.
0: No, panečku.
1: Já zrovna minulý týden jsem objevil náhodou, že na Sport 1 dávají Evropskou fotbalovou ligu. Že tam hrála Viktorka Plzeň. Tak jsem se podíval, jak dostali 3 góly od Belgičanů a prohráli.
0: To byla podívaná, co?
1: No, ale mě to překvapilo. Nevěděl jsem, že dávají Evropskou fotbalovou ligu.
0: Navíc, když je to takhle hezky spojený s Evropou 2, tak vždycky je to takový příjemnější, ne? Že to je trošku vlastně jako naše, když na to koukáme.
1: Jo, Evropská fotbalová liga Evropa 2.
0: No a navíc ještě soutěž na Evropě 2.
1: Jo,
0: víš,
1: takhle.
0: Jakože to propojení je prostě ze všech stran. Jasně, Evropská liga Evropa 2, tak to jde určitě dohromady.
1: Tak pojďme soutěžit, kdo bude třetí na našem telefonu.
0: Evropa 2? Haló?
1: Kdo tam?
2: Jakub Kavalír.
1: Ahoj Kubo, zníš jako mladý kluk? Jsi fanoušek fotbalu?
0: Kavalír.
2: Jo, doslova jo. No. Bohemky.
1: Bohemky, no dobře, dobře, dobře. Znalost fotbalového prostředí se ti bude hodit, protože tady máme soutěžní otázku, která zní. Které dva české kluby se letos probojovaly do Evropské ligy? A máme možnosti buď za A, FC Výkop Praha a T je Klička Plzeň, nebo za B, AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň, anebo za C, Inter Brno a Bayern Most.
0: Ty, to je název. Bayern Most.
2: Ježišmarja, já si myslím, že to je Bčko.
1: Sparta a Viktorka Plzeň?
2: Ano.
1: No jo.
0: No ježišmarja, jasně.
2: Jo!
1: Ale možnosti Inter Brno a Bayern Most nás dva velmi pobavili teda.
0: To se mi líbí, jak to máme na míru.
1: Jo, jo. Tak Kavalíre, máš to? 5000 korun do Intersportu. Je to tvoje?
2: Jo!
0: Ještě jednou gratulujeme, pořádně si to užijte. Já fakt mám pocit, jako by dneska byly Vánoce. Tohle je normálně regulární Ježíšek.
1: Tak se mě krásně, vydrž nám na lince a opatruj se. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A jestli vám to nevyšlo dneska, poslouchejte Evropu 2 i zítra, protože soutěžíme až do pátku.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte, vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Zpátky k muzice.

0: Fajn na Maximum na Evropě 2, minuta po 7:30.
1: Tak dáme další písničku na přání, dáme vám prostor, abyste se dostali do éteru Evropy 2 a vybrali něco, co jste třeba dlouho neslyšeli.
0: Haló, kdo tam?
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ahoj.
2: Dobrý den, mohla bych se vybrat písničku na přání, prosím?
1: No jasně.
0: Jo.
2: Tak jo, já mohla bych poprosit Lásko Maja Stůňu z Noci na Karlštejně?
1: No jasně.
0: Víš co, mohla.
1: Určitě, a počkej, jak se jmenuješ?
2: Já jsem Blanka a zkoušela jsem to tady už asi půl hodiny.
1: Blani, a povedlo se to, super. No a proč zrovna tuhle písničku?
2: Protože já tuhle písničku zpívám všude a hraju v divadle a tam taky zpívám.
1: Ty to zpíváš? No počkej, tak zaspíváš nám kousek?
2: Tak jo.
1: Tak pojď.
2: Tak.

0: Takhle jsi to tam vystřelila z jedničky.
1: Necej.
0: Strašně dobrý, jsi šikovná.
1: Skvělá. Evropa 2 hledá superstar. Nazdar. My jsme ji našli. Od nás, s Ondrou, máš gold buzzer.
0: To je jasný. No, teď se dává gold ticket.
1: Jo, gold ticket, promiň. Tak my hrajeme Lásko má já z Tůňu a zase určitě zavolej, jo? Ahoj.
2: Dobře, ahoj, děkuju.
0: Ahoj.

0: bylo dobrý, to byla nová Miley Cyrus, Večer na Maximum, Evropa 2.
1: No a poslední muziku můžete vybírat vy, respektive není to úplně poslední muzika, je to poslední písnička na přání.
0: Pozor, milník, jednak je to teda Last Call a je to poslední píseň na přání v létě 26 na Evropě 2.
1: Je to tak, zbývá nám posledních 6 hodin, necelých 6 hodin léta.
2: Kdyby to zvedli.
1: No jo, jsme tady. Ahoj, jo. Jak se jmenuješ?
2: Ahoj. Ahoj.
1: Ano, kdo, ahoj. Ano, kdo tam?
0: Ahoj.
1: Kdo tam?
0: Já musíš, nevím. Ondro, musíš taky pozdravit. Řekni ahoj.
1: Já vím, že ti lidi se nepředstaví nikdy.
0: Řekni ahoj.
1: Ahoj.
0: Teď hele.
2: Ahoj.
0: Ahoj. To je taková hra. Kdo to vydrží říkat díl? Teď ty, Ondro, si na řadě.
1: Ne, já už nemám nervy. Co zahrajeme?
2: Já bych chtěla zahrát písničku od Kecaj, Hutty Frutty.
1: Kdo kecá? Kecaj?
2: Ne, od... ano, Kecaj.
1: Oni kecaj?
2: Kecaj se tam...
1: No, to už jsme hráli dneska. To už jsme hráli, myslím. Mm-hmm.
2: Aha, mm-hmm. Tak to nevadí, tak třeba Lush Life.
1: Máme,
2: od
1: Zaru, máme, dáme.
2: Od Zary, ano.
1: Pro koho?
2: Pro rodinu.
1: A pro rodinu, dobře, díky.
0: No, to je totiž tak velká rodina, že na ní pořád ještě myslela. Měj se krásně, ahoj.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: to hezky společně uteklo, dneska dvě soutěže a před námi ještě velké finále na Evropě 2 v rámci Večera na maximum s Petrem Švancarou.
1: Bylo to skvělé vysílání, rozdali jsme hezké věci, myslím si. Jedna z nich bylo auto na víkend a to elektrické auto bude tématem i s Petrem Švancarou.
0: Probereme to, co se u nás událo. Jsme sedmá země v Evropě, kde můžou auta řídit sama. Je teda pravda, že to má určitá omezení a to všechno probereme s odborníkem na slovo vzatým Petrem Švancarou.
1: Za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na maximum.
3: Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Tady je Evropa 2 večer na maximum a taky Petr Švancara.
2: Zdarečem.
3: Mimochodem i dneska soutěžíme o auto.
2: Ano.
3: Hvězdička na víkend.
2: Ano.
3: A teď si představ, že u Tesly schválili ten full self-driving, že to řídí samo.
2: Ty vole.
3: Co na to říkáš?
2: No a co to všechno bude povolovat za tím volantem, když nebudu moc držet? Tak zaplať pánbu, že nezakázali žrádlo. To já jsem jako nadšený. Telefonování furt platí asi, ne?
3: No jasně.
1: Handsfree.
3: Handsfree musíš mít.
2: Dobře. To auto teda jede samo a ty musíš třeba hlavou se dívat dopředu, má tam nějakou kameru vepředu, nebo jak to je?
3: Je to tak, že my jsme 7. země v Evropě, která schválila zatím takovou tu výjimku a musíš pořád koukat před sebe. Je to jako, že supervised, že vlastně ty seš ten, který zodpovídá za tu cestu. I když řídí to auto, když nabourá, ano, pořád za to můžeš ty.
2: Já mám elektroauto, nemám tuhle značku, mám jinou. A budou to povolovat i u ostatních elektrovozů, protože já bych jinak hned zavolal manželce, že se vlastně moje cesty mění, že budu s ňou.
3: Oni to jiný auta nemají.
4: Jak jo, budu s ňou?
2: No budu s ňou vzadu, ne? Si sednu dozadu a budu se jí věnovat.
4: Jo, takhle.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: No a s rubrikou Žádný švanci končí úterní večer na maximum.
3: Za chvíli Nasty, Arny, Vojtáno, Brzda, Evropy 2.
1: A my se těšíme zítra večer na maximum Evropy 2.
3: Star.

0: Evropa 2 začíná úterní brzda. Vojtáno, Arne a Nasty, krásný večer posluchačům. I vám, hoši.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Děláte si statistiku nebo si pamatujete, kolikrát za rok jste nemocní?
1: Vůbec.
2: Ale já to netušíte. Tak mívám, že takovou větší chřipku mívám jednou za rok a má to vždycky 3 dny. Najede hype už a je to pryč. A jinak jsem tak jako si pokašlávám celý rok, ale to už 40 let kontinuálně, takže to nepočítám.
0: Jsi 40 let nemocnej.
1: No já hele, tak bych řekl, tak 2x do roka něco takového proběhne. Jako.
0: Já mám totiž pocit, že mi to teďkon nějak nevyšlo a nejsem moc nemocnej. Nebo vyšlo v podstatě. Jo.
1: A je to líto, jako jo?
0: Ne, to ne. A jenom, že jsem zaregistroval, že je to jinak.
2: Já nakazím, jestli chceš.
0: Tak a kdy máš ty 3 dny? Máš to už odbytý letos, nebo ještě ne?
2: Čeká mě to teprve.
0: Jo, tak dej vědět a když tak...
2: Co bys chtěl? Kapavku nebo...
0: Tak je můžu vybrat,
1: no, jo? No podívej se tady do meníčka, prosím tě.

0: Úterní brzda Evropa 2 na Sty Arny Vojtáno. Ale už já mám dobrou náladu, tak si můžu dovolit špatnou otázku. Nebo když máte nějaký úzkosti, pokud máte někdy, já si myslím, že mám každý někdy, co je pro vás jako řešení? Víš, jsi třeba doma sám a máš nějakýho brouka v hlavě, nějakou úzkost, jak to jako pořešíš aktuálně?
1: Teďkon mám novou mnemotechnickou pomůcku, jestli tě to zajímá, aktuálně.
0: No?
1: Tak jsem začal hrát šachy online.
0: Tyjo, to je dobrý, docela odvede to myšlenky.
1: No strašně. A občas super. Je to jako rozdivočí.
0: Velice... Jako, počkej, jak rozdivočí?
1: No, naštve mě to. Teď jsem jako ve fázi, já jsem začal před chvílí, že jo. Tak ještě jak ví ty základní tahy, jsem špatný. Mám teď aktuálně skóre 250.
0: Já nevím, co to znamená.
1: No,
0: ale
1: když si vezmeš to nejlepšího na světě, tak má 2800 ten Magnus. No,
0: to je za chvíli máš.
2: Jak se to počítá? Jak to si nějaký... hraješ někde doma a tady se měří s Magnusem? Co to...
1: No, nějak, nevím, to je jedno. Prostě, takže takhle se dostávám.
0: Ale šachy za mě super, jako směr.
2: Šachy dobrý. Člověče, no. No jako pomáhají procházky, no. Procházky a nějaký jako...
1: To blbý? No to jsem zkoušel, ale mnohdy se ti to točí v té palici ještě víc, ne?
2: Jo.
1: Co děláš na té procházce? Nic, bez sluchátek, jenom na ticho.
2: Aha.
1: No tak to ta hlava musí jet, strašný kombajn, ne?
0: Mě vždycky pomáhali sitcomy, to mé přátelé.
2: Jo, ale máš pravdu.
0: Já si pustím přátelé a mě to může vidět po tisící. A vždycky mi to nějak jako pomohlo, to pozitivní prostředí.
2: Nemáš pravdu, teď jsi mě doma vrátil úplně, já jsem dával Office americký a kdykoliv, jako, jo, měl jsem takový období, super.
1: Mě to vadí, že to není
2: na něco
1: že to není naživo.
0: Nerozumím.
1: No to trpím, prostě když ta věc už je jako stará.
0: Jo, jakože to není aktuální.
2: Ještě existuje divadlo, tam to normálně vidíš
0: to
2: real time.
1: To je pravda.
2: Jsi nebyl, viď?
1: Jsem nebyl.
0: Tam musíš dojít, jakoby.
1: No než tam dojdu, tak ta úzkost samozřejmě se mi rozjede v té hlavě strašně.
0: Nebo domů si je pozvat.
2: No, to taky jsou jako začínající nebo...
1: Můžu se vás teda zavolat, když mi bude špatně? Že byste mi něco sehráli?
2: A my už jsme historicky asi sehráli něco v obyváku, ne? Arny, ty jo, já jo, teda.
1: Jako pro manželku?
2: No pak, ježíš, to hraju každý den, ale právě jako takový ten kšeft, jako z začátku, jak bereš všechno.
0: Já vím, co myslíš, ale mě nikdo nechtěl dobývat. Párkrát do ložnice.
2: Bylo to dobrý vystoupení.
1: Zahrál jsem dobrý divadlo.

0: Ladíte Evropu 2 úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Máme tady nový český rekord. Háčkovaný model hradu Kašperk. Má 2 metry a váží 6,5 kila. Háčkovaný model, hoši.
1: Kámo, s čím to porovnávají? Kolik lidí uháčkovalo Kašperk?
0: Hele, celý je to pochybný, jo. Protože tam je i fotka. A já jsem si říkal, tyjo, model hradu, jako to uděláš, jako vyháčkuješ. No tak přesně tak, jak to zní, tak to vypadá. To prostě jako
2: a
0: nevím,
2: padeka,
0: tyjo, nevím. Nevím, já to nechci schazovat, ale teda.
2: Když jsem byl obeznější v mládí, jak mi máma uháčkovala Kašperk, aby mi to nemrzlo.
0: Ty jsi byl tlustý dítě.
2: Já jsem, babička se postarala o to, že jsem šoupal stehínka.
1: Proč babička?
2: No, krmila. Protože jsem byl u babičky 14, kolik seš knedlíků, nemám hlad, dám ti 3, chci 2, dám ti 6. A šoupal jsem stehínka, takže mi naši potom dávali krém nebo máslo snad na stehno, abych došel do školy.
1: Fakt až takhle?
2: No. Chodil jsem vlastně do sportovní
0: školy. Aby to klouzalo, jako.
2: No.
0: Ježiš, to je strašný. To je strašný je, řešení. Ale vlastně tak proč pracovat s obezitou, když se můžeš namazat něčím? Jako
2: no. No.
0: Geniální
1: namazat
0: řešení.
1: Stehínka celulitíčku.
3: Evropa 2. Brzda. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2 úterní brzda a přichází na řadu fake news. Jako první Arny.
1: Počasí. V příštích dnech neočekávejte oteplení, řekl meteorolog.
2: Plavkyně Barbora Sémanová přiznala nový vztah s bývalým prezidentem. Na nadcházející mistrovství světa už bude závodit pod svým novým jménem Barbora Zemanová.
0: Robert Rosenberg zakládá vlastní kapelu a vysílá první přespívané LPčko. Najdete na něm hity jako Prc nám spadla, Severní bobr je krutý nebo Bedna od pisky.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, oči nevím, normálně bych to neříkal, ale říct to chci, protože je to fakt bizár a sem to asi patří. Ale je to zpráva o jednom pastorovi, který se stal totálně virálním, protože on léčí lidi tím, že jim vlastně prdí do obličeje. Je to duchovní rituál spojený s boží mocí. Sám pastor se k virálnímu rozruchu podle dostupných informací veřejně nevyjádřil.
1: Kdo si tam přijde pro tady to pomazání?
0: No pomazání snad ne.
2: Ne, snad jsou suchý a aspoň ty prdy. To je ale strašný.
3: To je strašný.
2: Vidíš, a já nechci schazovat prostě jako tu víru, jo, ale ty prostě věříš tak slepě, že si necháš na prdě do ksichtu.
3: To je strašný.
0: No tak pastor, ale tak co ty víš, třeba ty lidi najednou se jim změní život.
1: A já takhle tak kolikrát se jako probudím ráno, když se projí po zahradě člověče.
2: Tak kážeš.
0: Evropa 2. Brzda. Jakoby show. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy.

0: Téma dnešního Samoforu je sedmikráska. Posloucháte Evropu 2 a za chvíli uslyšíte, co jsme vymysleli. Každý z nás měl vymyslet jeden vtip na takhle poetický téma, ale já jsem se s tím hodně pral, se přiznám. Není to vtipný, je to docela hezký, tak já začnu, jo, aby to šlo už jenom pak nahoru, ten humor. Přijde Beruška sedmitečná k sedmikrásce a říká, dáme osmisměrku.
1: Ještě jednou, promiň, to bylo strašně rychlý. Přijde Beruška
0: k sedmitečná k sedmikrásce a říká, dáme osmisměrku.
1: Je, to je dobrý.
0: Jsi mě to nechal zopakovat, abych si to vyžral po druhý.
2: Dobře tě vykoupal. Hele, takže Pampeliška se hádá s Konvalinkou, kdo měl víc chlapů najednou. A Pampeliška říká, já měl normálně dva chlapy najednou. Konvalinka říká, he, to nic, já měla jednou tři chlapy najednou. A přijde sedmikráska a říká, jak se uklidníme, holky. Musíš.
0: Tak ten byl dobrý.
1: Je jedna hezká a druhá žena, asi žena, a druhá strašně arrogantní. On říká, k čemu by si mě přirovnala, se ptá ta hezká. Ona říká, ty jsi taková sedmikráska. A ta arrogantní říká, a k čemu by si přirovnala ty? Ona říká, ty jsi taková sedmikráva. Brzda, Evropa 2.
0: Anet, jakoby show.

Ladíte Evropu 2, Brzda, Nasty, Arny, Vojtáno a budeme oslavovat 92-letou golfistku, která nejenom, že ještě teda aktivně hraje, je o hole in one, dala normálně hole in one, čili jamka na jednu prostě ránu, což je jako úžasný výkon a ještě pozor, to zapila viskou, to je bába.

0: a rozhodl jsem se, že to hrát nebudu.
1: Že si budeš odpalovat vajíčka.
0: Je to těžký.
2: Jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Darina, Berta a Jaromír. Tito oslavenci dostanou básničky z Evropy, dvě od nás. Jdeme na to.
1: Darina má ráda sporty, ale místo toho dává dorty. Darina má ráda běh, ale místo toho jen lapádech. Už by měla přestat stát a říkat pravdu a nejen lhát.
2: Nádherný, to je nejdelší, ty máš nějaký osobní vztah k Darině?
1: Ne, jenom jsem, tak rozjel, já jsem furt čekal, kdy bude konec té básničky.
2: Ale... Já taky. A ono nic.
0: Berta, i když jí je 30, asi z toho hice projevily se u Berty nějaký puberty.
1: Hezky.
2: Oslavuje Jaromír, ten náš slavný Jára, tak mu aspoň daruj bír, jinak tě pokárá.

jakoby show.

0: Úterní brza na Evropě 2, pánové, máte rádi ptáky, letectvo, chtěli byste mít doma nějakého mazlíčka?
1: To jsou tři různý otázky, které nesouvisejí.
0: Chtěl bys mít doma papouška, vrabčáka, cokoliv?
2: Já ani ne.
1: Ne, máme za oknem takových ptáků, jakože já to nepotřebuji mít doma. Máme krmítko, víš, to se podíváš a přiletí sem tam něco. Mm-hmm. Sojka, tak jsem zjistil, že je obří, třeba jsem nevěděl, jenom má něm tyhle tlusťoch, sojka.
2: No jo, tak ty jsi vlastně v lese, jako máš dům, takže ty máš krásně na ptáčí, no.
1: Straka, poudy, všechno tam máme.
0: No. Já si myslím, že největší radost je, když jsou na svobodě, to se asi shodneme, ne? Aha. Ale druhá věc je, že pak jsou tady šejkové z Abu Dhabi, kteří jako se asi cítí významnějiš, když mají doma něco takového. A teďko jeden
1: tak,
0: si...
1: Tak, co mají?
0: Koupil si, prosím tě, sokola, který stojí 12 milionů korun.
1: Jasně.
0: Je krásný, samozřejmě má nějakou tu sportovní helmu na sobě. A jako přijde mi to šílený.
1: Má nějakou voliéru aspoň, nebo je nějakým...
0: Já si myslím, že oni je normálně pouštějí, že jim že jakoby sundají tu helmu.
1: A jako
0: normálně...
1: venčej bez vodítka, jo. Prostě nechají prolítnout.
0: Jo, no.
2: A on se vrátí.
0: To je otázka, kdy ta dvanáctka přistane.
1: Tak se docela přál.
2: Aspoň dvakrát, viď, co ošáš.

0: Interní brzda Evropa 2 a naše jakoby hádanka. Položíme, odpovíme.
1: Co mají gurmáni pod kalhotama?
0: Gurmáni, jo.
1: Ano, spodní žrádlo. No, nic velkého, dobře, ale já jsem to tušil, že to bude takový chladný.
2: Co tíží prezidenta Donalda Trumpa? Co ho tíží? Obamy.
0: Víte, jak se chovají slepice, když se za něco stydí?
2: To nevím.
0: Kdá kajícně.
2: Jo, kajícně, akorát kdá.
0: Děkuji za vysvětlení.
2: Já jsem s tobou třeba srovnat, promiň.

0: Evropa 2, dnešní úterní brzda a měl jsem na vás takovou otázku, myslím na to často, když jsem doma a nikdy jsem se vás na to nezeptal.
1: Ježiš, jaké domácí prasárna.
0: Ne, jaké domácí práce vy zastupujete?
1: Jsem říkal, že to...
2: Jako umyju nádobí, vyndáváte... vyparu, vyndám z pračky, pověsím, mě to nedělá problém, že? Já jsem zvyklý dlouho se starat sám o sebe jsem byl, takže...
0: A vytáhneš to z pračky i jako takhle, ostatním?
2: Jo, klidně jo, ale co nedělám, teda neluxuju zase. Nenávidím ten zvuk, já jsem úplně hotovej ze zvuku.
0: Aha,
2: jako
0: takže když někdo luxuje doma,
2: tak mě to bolí, ale liško luxuje a odcházím. A ona už to ví, takže luxuje, když nejsem doma, je fajn. Já to nenávidím, mě ty zvuky dělají špatně.
1: A mě to dělá, no, to dělá a to hlavně naopak to
2: dobrý,
1: dělá
2: dobrý, dobře. Vole.
1: Ještě chvíli. Jsem říkal, mě to dělá dobře, naopak. Ne, já třeba zrovna jako luxu rád. Jako.
2: Tak to nechápu.
1: Víš, co mě na tom baví? Jak to mizí ten bordel. A pak, jak je to průhledná ta nádrž, tam je vidět, co všechno si vysává.
0: Vy máte s tím světýlkem ten vysavač.
1: No, no. A mě to dělá radost, když to vidím naplněný nechápu. Potom.
0: My máme se světýlkem, tak já ten nemám moc rád. Ten má jakoby hubenou lištu, tak máme klasický širokáč, tak tím to beru, nic nevidím.
2: Ty taky vysáváš, jo?
0: Hodně, no.
1: Hodně
0: vysávám.
1: Závodně.
0: Tak je to takový, tak my máme psa, takže tam se to podepisuje hodně, takže se střídáme normálně.
2: U nás saje liška, no.
0: A jsi doma, když saje?
1: Ne, to vždycky musí ven, ale

0: Oba dvě úterní brzda, máme tady Vojtánovu otázku. Dávejte pozor, protože je to otázka i na vás.
1: Je to a hlavně je to pro tebe, protože tam je tvůj oblíbený penis, aby to aspoň dneska jednou zaznělo. Tak. Kdybys místo toho mohl mít nějaký hudební nástroj, jaký bys si zvolil?
0: Si flétnu, ne?
2: Já chtěl říct.
1: Flétna dobrá, hoši.
2: Taky jsem chtěl říct.
1: Já vám napovím jenom, jak se pozoun, jo, ten vytáhneš ještě vlastně do dvojitý dílky, což by mohlo být zajímavý. Jako.
2: Pro někoho.
1: To jenom taková, pro někoho, no.
2: Ale mě vůbec tam napadlo, jako s tím dělat něco jako eroticky, mě fakt jako napadlo, jak by to hrálo.
0: Možná podle...
1: Že to seš, to je muzikant prostě, ale podívej.
0: Tohle bude for Vojtána, ale vzpomněl jsem si na něj, když jsem projížděl ty hudební nástroje, že bych tam chtěl harfu. Aby byl harfak.
1: Pořádnej harfak, prostě.

0: Evropa 2 úterní brzda a budeme se loučit, je zde závěr dnešní brzdy. Asi tak podle toho, jak je to dlouhý, tak to už zní z našich úst. Tak kluci, možná se vás zeptám, jste šťastní, protože poslouchal jsem podcast s Kubou Wagnerem, který teda poslední dobou dává rozhovory, rybář,
1: jasně.
0: Kuba Wagner. A Mike Spirit se ptá, na jakou otázku by se měl ptát svých hostů, kterou on považuje za důležitou. A on říkal, jestli jsou šťastní. Ale ne tak, že říkáš, jo, je to v pohodě. Ale jako doopravdy. Jestli všechno to, co žijete, je v souladu.
2: Ten pojem je strašně, ano, tak to je něco jiného. Jako jsem šťastný v tomhle smyslu, ale ten pojem je pro mě strašně široký, že jaký to štěstí je pro mě spíš jako emoce. Jakože v nějaký chvíli teď jsem šťastný. Jako. Ale jinak je to super, jako můžu říct, že jo, ještě k tomu mě přestaly bolet ty záda, kámo, tak to je normální bonus.
0: Tak to je štěstí.
2: Jsem fakt šťastný, jako jsem vlastně, no. Ale i bez toho bych...
0: To jsi byl dlouho smutný teda.
2: No.
1: Většinu života. Já teda teď taky musím říct, no, dobrý období. Co ty, když se ptáš?
0: Já jsem šťastný, já jsem, ale je to tak, že štěstí definuju jako segment, časový segment, že člověk je na vlně. A jsou chvíle, kdy jsem šťastný míň.
2: Jo, no.
0: Ale všechno se to odráží od mezilidských vztahů, ne od nějakého materiálna. A naštěstí zdravotní stav je taky skvělý.
2: Takže kdyby si teď o všechno přišel, sebrali by ti barák, auto, peníze, práci, biznis, tak by si byl pořád šťastný.
0: A bolely by mě záda, nebo ne?
2: Bolela by tě hlava, kamaráde. Brzda.
3: Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 88.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: Ano.
2: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Europa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Tuhle sobotu začíná taneční mejdan na Evropě 2 už v 9 večer. Rockstar Warm Up Dance Extravaganza.
1: Poznám emoji i demoji, já jsem DJ Rockstar a tohle Evropa 2.
0: Každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2 od 9 večer.
2: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

I když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesta

Právě. Maximum nový muziky. Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky. Maximum 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.